0: Kiss.
1: Posloucháte noční juboxy na vlnách Rádia Kiss. Máme 3. srpna, Miluši mají svátek a já už na našem telefonním čísle vítám Matyáše. Ahoj.
2: Ahoj.
1: Podle hlasu teď si užíváš prázdniny, viď?
2: Ano.
1: Byl jsi už někde na nějaký dovolený nebo jsi někde doma?
2: Teď jsem doma, ale před týdnem jsem přijel z dovolené z Montenegra.
1: Wow, a jaký to bylo?
2: Skvělý, voda úplně skvělá.
1: Věřím, že by ses tam hned vrátil znovu, viď?
2: Jo.
1: Pojďme na muziku, chtěl jsi Linkin Park, In The End. Komu chceš tuhle tu muziku poslat?
2: Tak tobě a posluchačům, kteří jsou na cestách. Já jsem na cestě za kamionem v Eurotruck Simulator. Tak ať se mají všichni dobře, ať to řídí.
1: Super, díky, že jsi zavolal. Užij si muziku a hezkou pondělní noc. Ahoj.
2: Ahoj. Radio Kiss.

0: Lou Bega, Mambo No. 5, rok 1999 a my, kysáci v 90, ještě chviličku zůstaneme, konkrétně v roce 1994 s Foxy.
1: Čauky, mohl bys mi tam prosím tebe zahrát Ein, zwei Polizei a bylo by to samozřejmě pro všechny kysáky a pro všechny kolegy, co kroutí kulatou věcí. Díky a čau.
0: Jaká bude další kysáci muzika? Dejte vědět.
2: Radio Kiss. To nejlepší od 90. let.
3: 1, 2, Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6, alte Keks, 7, 8,

0: Show Rádia Kiss.
1: Kisáci, je to neuvěřitelný, ale blíží se nám další akce, kde se můžeme osobně potkat, a to Kiss Party Live, respektive Kiss Hard Party Live, se to takhle přísně jmenuje, konkrétně teďka v sobotu 8.8. v Písku. No a samozřejmě na takovou akci je potřeba být dobře oblečený a na našem Kiss Shopu najdete spoustu krásných věcí, třeba dámský crop top, který nám tady předvádí Magda, potom tady máme tričko nebo mikinu a zároveň to můžete koupit za zvýhodněnou cenu, třeba jako jeden velký komplet. No a nesmí chybět samozřejmě různé skleničky, půl litry a další. To všechno najdete, když navštívíte kiss.cz, anebo jak jsem zmiňoval, po

0: Pokud budete mít cestu 8.8. do Písku, tak samozřejmě já a Lukáš Bláha se vám tam postaráme o tenhle ten merch, takže můžete přijít a můžete samozřejmě nakoupit takhle. Co tam jediné není, je noční samolepka s logem Rádia Kiss a se sovičkou. Tu získá jenom ten, kdo se dovolá do noční jukeboxu úplně poprvé. Tak volejte.
1: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.

0: Noční jukebox.
1: Jukebox.
2: Kysáci, myslím si, že teď je nejvyšší čas trošičku to tady rozproudit. Rozproudíme to s Patrikem. Ahoj.
3: Ahoj.
2: Co bys chtěl nechat zahrát?
3: Ale můžeš to pustit něco o skútru, aby nám to jako probralo do spánku.
2: Vybrali jsme God Save the Rave, to znamená skútr Harris a Ford. Komu bys to chtěl věnovat?
3: Mě proto je doráda, že nám hraješ všechny hezký písničky a všem kysákům, co teď stávají do práce.
2: Dobře, užij si muziku, měj se krásně, díky, že jsi zavolal. Ahoj. A takhle, kysáci, hrajeme celou noc až do 6. hodiny ranní, tak dejte vědět, jaká bude další muzika. Teď už Scooter a Harris a Ford, God Save the Rave na Kisu.

0: Nikdo jiný nehraje více písniček na přání. Jubox. Rádia Kiss.
1: Před chvílí jsem kysáci zmiňoval, že pokud se dovoláte na našem telefonním čísle 210 323 323 úplně poprvé, tak získáte naši speciální noční samolepku s logem Rádia Kiss a se sovičkou. A přesně takovou získává Vašek. Vašku, ahoj.
2: Ahoj, ahoj.
1: Už máš nápad, kam ji nalepíš?
2: No, určitě někam na auto.
1: Tak doufám, že uděláš třeba fotku, označíš Radio Kiss. Pojďme ale k muzice. Ty jsi chtěl Insomnii od Mikea Candice a Jacka Holidaye. Komu chceš tuhle tu muziku věnovat?
2: Tak bylo by to pro tebe.
1: Děkuju.
2: Pro všechny, co teďkom akorát pracujou, pro mýho syna, který jde se mnou akorát v práci, a pro moji přítelkyni.
1: Dobrá. Já věřím, že tenhle ten vzkaz potěší. Užij si muziku a krásnou pondělní noc. Ahoj.
2: Dobře, ahoj.
1: A kysáci, jaká bude další muzika? Využijte třeba mobilní aplikaci Rádia Kiss a dejte vědět. I can't sleep,

0: Kiss. Rádio Kiss. Be happy.
1: A zpomalovat kysáci rozhodně nebudeme. Tohle to je Erik Pritz a Call on Me. Právě teď na Kissu.

0: 2 hodiny 47 minut k tomu kysáci. Já mám pocit, že dneska se vám spát rozhodně nebude chtít, protože to tady je jedna větší pecka než druhá. A jaká bude ta další, nám prozradí Karel.
1: Ahoj Kubí, přeju ti parádní noc. Můžu tě poprosit o zahrání písničky Master Blaster, platí tobě do studia, všem kysákům, kamilňákům, prostě všem. Čau Karel, jestli si to užiju v krysu.
0: Děkuju moc krát, takže teďka opět volume pořádně doprava. Master Blaster!

0: Druhá polovina noční jukeboxu je tady a startujeme s Ice MC It's a Rainy Day právě teď na Kissu.
1: To nejlepší od 90. let i v nočních jukeboxech Rádia Kiss.
2: Be happy.

0: Noční jukebox.
1: Kysáci, jestli nějaká muzika v nočních jukeboxech nesmí chybět, tak je to samozřejmě z rubriky Lepší než originál. A jaká to bude, to nám prozradí Ála. Ahoj.
2: Ahoj, Kubo.
1: Co budeme hrát a komu bys to chtěla poslat?
2: Hele, tak to bude od Romana Anděle, Ludobečka, a bude to pro tebe, pro mýho manžela a pro všichni, co teďkom jezdí, a pro všechny kysáky.
1: Klasická otázka na tebe. Pondělí, dneska máš takový ten, jak tomu říkáš, malé pondělí?
2: Máš pravdu, ale já teďkom ještě dělám zástup, lebo kolegyně jsou na dovolený, tak mám druhý týden a doufám, že už bude teďkom konec.
1: Dobře, tak já věřím, že ti to i při téhleté muzice rychle uteče. Měj se krásně, ahoj.
2: Tak ahoj, děkuji.
0: Radio Kiss.
3: Ludia, sadněte si rovno, rovno, rovno a budete jíst. Ho.

0: Nikdo jiný.
1: Nehraje více písniček na přání.
0: Jukebox.
1: Rádia Kiss.
2: Možná nás teďka právě ladíte na svých cestách, nebo třeba na dovolený, možná v práci, anebo na rybách jako Gába.
3: Ahoj, my jsme tady s klukama na rybách a rádi bychom si poslechli Fly Away od Lennyho a Vice. Tak se moc těšíme.
2: A takhle to je jednoduché, kysáci. Nahrajete hlasovku, která má délku maximálně 30 vteřin, je zcela zdarma a za chviličku letí váš song.
1: Radio Kiss. To nejlepší.

0: Rudimental Khaled, All I Know, muzika, která dohrála krátce před 3:30 ráno. Posloucháte noční jukeboxy, já jsem Kuba Krabáč a společně s vámi trávím celou noc od půlnoci až do 6. hodiny raní. A stejně jako každé moje vysílání, i dnes se můžete těšit na rubriku Tajemné povolání. O co jde? V tajemném povolání vždycky máme jednoho nebo jednu posluchačku Radia Kiss a společně vymyslíme 3 indicie. Ty dáme posluchačům a na základě těch indicí se snaží v následující hodině uhodnout, co ten daný posluchač nebo posluchačka dělá za tajemné povolání. Ale abychom to mohli rozjet, tak je potřeba tady mít nějaké dobrovolníky. A to je právě přesně tenhle ten okamžik, kdy vy můžete využít aplikaci Radia Kiss, zakliknete jenom kolonku soutěž a nahrajete tam buď vlastně vaším hlasem, anebo můžete i napsat vaše jméno a povolání. Takže řeknete třeba Karel, novinář, Petra, prodavačka a tak dále a tak podobně. Já si vždycky vyberu teda jednoho z nich, nebo jednoho z vás, abych byl přesnější, no a krátce po 4. hodině někomu volám. A zbytek už jsem víceméně vysvětlil. Takže ještě jednou, aplikace Radia Kiss, soutěž a dejte vědět, co děláte za tajemné povolání a já se moc těším, koho dnes budeme hádat.
1: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.

0: Jukebox Radia Kiss.
1: Kysáci, říká se, že opakování je matka moudrosti. A já opakuju, že pokud se dovoláte na naše telefonní číslo 210 323 323 úplně, ale úplně poprvé, tak získáváte nejenom váš song, ale zároveň i samolepku s logem Radia Kiss a se sovičkou. A přesně takovou získává Martin. Martine, ahoj.
2: Ahoj, ahoj.
1: Máš z toho radost?
2: Ano, velkou.
1: Dobře, pojďme ale k muzice. Ty jsi chtěl ve snu Ega a song Moravo. Komu to chceš poslat?
2: My zrovna s přáteli jedeme z Chorvatska. Teď momentálně projíždíme Maďarskem a bylo by to nejenom pro všechny kysáky a pro tebe, ale taky pro mě, pro Vláďu, pro Jitku, pro Rudu, pro Dady a pro Ilonku.
1: Hezký. Výčet teda složitý a dlouhý. Jak se ještě dneska cestuje? Jaká je cesta?
2: Úplně na pohodu.
1: Tak doufám, že to tak zůstane, až dorazíš do cíle v pořádku. Měj se krásně, ahoj.
2: Taky ahoj, ahoj.
1: A kysáci, dejte vědět, jak se jezdí vám. Třeba přes naší mobilní aplikaci Radio Kiss.
0: Radio Kiss.

0: nehraje více písniček na přání. Jukebox. Jukebox Rádia Kiss.
1: Vysáci, blíží se konec této hodiny a to znamená, že se blíží také konec možností se registrovat do naší oblíbené rubriky Tajemné povolání. Nicméně teď je čas plnit hudební přání podle vás, podle konkrétně Karla. Karle, ahoj.
2: Dobré ráno, Kubo.
1: Dobré ráno i tobě. Vím, že ty jsi taky na své trase, ale nebudeme prozrazovat, co děláš za práci, protože třeba i ty se můžeš registrovat. Ale pojďme na hudební přání. Chtěl jsi Nightwork a globální oteplování. Komu tuhle muziku chceš poslat?
2: Hele, pošlem to pro všechny kysáky, pro všechny novináře, protože momentálně je venku nějakých 18-19 stupňů.
1: Mm-hmm.
2: Tak jako, ať se trošku schladíme s takovouhle pěknou písničkou. Máme venku teplo, tak musí být teplo i v písničkách, že jo?
1: Dobrá, děkuji za tenhle ten hudební výběr. Měj šťastnou cestu a hlavně, jak se u nás říká, kolečkama dolů, antenkou nahoru. Ahoj.
2: Přesně tak. Čau, čau.
0: Radio Kiss.

0: Registrovali jste se do rubriky Tajemné povolání, tak si kysáci připravte telefon, protože někomu z vás jdu právě teď volat.
1: To nejlepší od 90. let i v nočních juboxech Rádia Kiss.
2: Be happy.

0: máte postřeh, dokážete odhalit, co se jiní snaží ukrýt? Tajemné povolání. V ročních juboxech Rádia Kiss.
1: Kysáci, jak zaznělo, tak ano, začíná i dnes oblíbená rubrika Tajemné povolání. Teď vám rychle řeknu, o co vlastně jde. Já tady mám vždycky jednoho nebo jednu posluchačku a společně vám dáme tři indicie. A na základě těch indicií je vaším úkolem v této hodině zkusit uhodnout, co ten daný posluchač či posluchačka dělá za tajemné povolání. A já už můžu prozradit, že mám na lince Martina. Martine, ahoj!
2: Ahoj!
1: Můžu... Dobré ráno i tobě. Samozřejmě, kysáci, děkuji všem, kteří jste se registrovali, protože vás byla opravdu celá řada a někteří stejně jako Martin se registrují opakovaně a dnes máš svůj šťastný den. Pojďme na ty indicie. Jaká je první?
2: Používám razítko a propisku.
1: Používáš propisku a razítko, super. Jaká je druhá?
2: Když mě budou vyšetřovat, to je to obrovský.
1: Ajajajajaj. Pojďme na třetí, poslední.
2: A když nemám svůj den, nedostaneš se na dovolenou.
1: Ty jo, tak já to ještě jednou zopakuju. Martinovi indicie jsou, používáme razítko a propisku, když mě budou vyšetřovat, tak je to obrovský průšvih, a když nemám svůj den, tak se nedostaneš na dovolenou. No panečku kysáci, vaším úkolem je teďka vzít mobilní aplikaci Rádia Kiss a zkusit uhodnout, co pak Martin dělá za to tajemné povolání. Pojďme ale k muzice, ty jsi chtěl borovičku a ne, cítím vůni lesa. Komu bys tuhle muziku chtěl poslat?
2: Poslal bych to všem kolegům, všem, co poslouchají Kiss a i tobě.
1: Martine, moc krát děkuju, užij si tuhle hodinu, protože ta patří tobě. Ahoj!
2: Ahoj, děkuju.
0: Radio Kiss.

0: Venga Boys, Up and Down, ladíte pondělní noční jukeboxy dnes s Kubou Krabáčem. Na začátku hodiny jsme tady měli posluchače Martina a Martin nám dal tři indicie, na základě kterých se snažíte celou hodinu uhodnout, co pak, že to dělá za tajemné povolání. Indicie jsou: používám propisku a razítko. Když nemám svůj den, tak se nedostaneš na dovolenou. A když mě budou vyšetřovat, no tak to bude obr průšvih. Co si myslí Matěj?
1: Ahoj, tak já si myslím, že dělá na pasovém úřadě, vydává pasy. Čau Matěj.
0: Lukáš?
2: Ahoj Kubo, to je jasný. Martin, to je celník jak fík, ale nemá náladu a slíbe se gifta, i když to vyhrál na kysu. Čau Lukáš.
0: Tak tohle bylo top, Pepa.
3: Já si myslím, že kontroluje lidi nebo bagly na letišti.
0: Ozval se ještě jednou?
4: Nebo spíš na letišti u toho pasového. Asi tam bude sedět za tím sklem.
0: Co si myslí Vojta?
5: Ahoj, dobré ráno, Martin je skladní. Čau Vojta.
0: Ten otazník tam, Hurweis.
6: Tak, mám k tomu dvě věci. Buď Dr. House, anebo nějaký imigrační úředník.
0: Dr. House, to mě potěšilo taky a pobavilo samozřejmě. Luděk píše: ahoj, já si myslím, že Martin je letecký mechanik, co uvádí letadla do provozu, nebo celní úředník na letišti. Kysáci, samozřejmě ještě stále máte spoustu času využít mobilní aplikaci Rádia Kiss a tipovat, co pak to ten Martin dělá za tajemné povolání. Teď jdeme plnit hudební přání podle Emila.
7: Ahoj, prosím tebe, mám před sebou ještě dlouhou cestu do Popradu. Mohl by se mi zahrát klasiku Please Don't Go? Děkuju.
0: Za chviličku další hlasovky.
8: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.

0: Noční jukeboxy na vlnách rádia Kiss jsou v plném proudu, stejně jako naše rubrika Tajemné povolání. Na začátku hodiny jsme tady měli posluchače Martina. Martin nám dal 3 indicie a vaším úkolem je v této hodině zkusit uhodnout, cože to dělá za tajemné povolání. Zopakuju indicie ještě jednou, pokud jste naladili právě teď. První indicie je: používám propisku a razítko. Druhá: když nemám svůj den, tak se na dovolenou nedostaneš. Třetí: když mě budou vyšetřovat, jo, tak z toho bude obr průšvih. Zdenku, co si myslíš?
1: No, já si myslím, že dělá revize komínů a kotlů, protože pak je dobrý pruser, když to zhoří. Čau, mějte se a dobře všichni dojeďte.
0: Že Zdeněk na to jde úplně jinak, protože tady zatím zaznělo většinou celník, skladník, teď teda revize, potom tady byl letecký mechanik. No, panečku Kysáci. Milane, zároveň vybíráš muziku.
2: Ahoj Kubo, zdravím všechny. Prosil bych tě o zahrátí od Emily Maj pro všechny fajn lidi, co poslouchají. A tajemný povolání je celník na letišti. Díky moc, Milan, ahoj.
0: Tak jestli to taky záci je nebo není, to se samozřejmě dozvíte, když budete dál ladit Radio Kiss. A ještě stále můžete i vy tipovat.

0: Celou hodinu se tady snažíme uhodnout, cože Martin dělá za tajemné povolání. Ano, takový je název i naší rubriky a já zopakuju znova jeho indicie. První, používám propisku a razítko. Druhá, když nemám svůj den, tak se nedostaneš na dovolenou. A třetí, když mě budou vyšetřovat, tak to bude obr průšvih. A dovolal se Lukáš. Luky, ahoj.
1: Ahoj, ahoj, Kubo.
0: Co si myslíš ty na základě těle těch indicí?
1: Jsem slyšel, neposlouchám teda celou dobu, poslouchám tak hodinku a půl a už jsem slyšel celník a já si myslím, že je to celník na letišti.
0: Jestli to tak je, nebo není, to se dozvíte samozřejmě za pár minutek. Ty jsi chtěl Araše a Shona Paula, She Makes Me Go, komu tuhle muziku chceš poslat?
1: Bylo by to pro všechny kysáky, pro tebe. Budeš v Písku, viď?
0: Ano, budu teďka 8.8.
1: v Písku. Tak se uvidíme se v Písku. Já se zrovna likom cestuju. No, teď jsem byl o víkendu, o prodloužený víkendu od čtvrtka do soboty vlastně, nebo skoro do neděle na Slovensku, na Big Summer Festu. Ty jo, neskutečný. Setkal jsem se s několika hvězdama, s Space Hunterem, Araš, měl jsem to štěstí, že Araš ti pusil můj telefon, zrovna při písnice She Makes Me Go.
0: Wow.
1: Mám takovou hezkou vzpomínku, natočil mi video.
0: Tíše závidím. Luky, děkuji, že jsi zavolal. Měj se zatím krásně. Ahoj.
1: A užijeme si to v Písku.
0: Super, ahoj. Budu se těšit.

0: Posloucháte pondělní noční jukeboxy a stejně jako každé mé vysílání i dnes mezi 4. a 5. hodinou raní tady máme oblíbenou rubriku Tajemné povolání. Do tajemného povolání jste se v minulé hodině registrovali pomocí mobilní aplikace Radia Kiss. Já jsem si vždycky, ale stejně jako každý týden, vybral jednoho posluchače. Dnes to byl Martin. Martin nám dal 3 indicie a vaším úkolem bylo v této hodině zkusit uhodnout, co Martin dělá za tajemné povolání. Naposledy zopakuju indicie. Používám propisku a razítko. Když nemám svůj den, tak se nedostaneš na dovolenou. Když mě budou vyšetřovat, tak to bude obr průšvih. Daniel.
1: Zdravím do Kisu, já si myslím, že by to mohl být kontrolní technik STK.
0: Není to kontrolní technik. Není to ani celník. Bohužel všechny ty hlasovky, které zazněly v této hodině, ty mluvené, byly bohužel špatně. Ale přišla jedna zpráva a já jsem ji tady četl. A byla od Luďka, který psal: Ahoj, já si myslím, že Martin je letecký mechanik, co uvádí letadla do provozu, nebo celník úřední na letišti. Ano, Martin je letecký mechanik. Takže stejně jako v mnoha případech i dnes se konkrétně Luďkovi podařilo rozlousknout, což je to ten Martin dělá za tajemné povolání. Ale teď jsme tady taky hlavně a především od toho, abychom plnili vaše hudební přání. Míro!
2: Dobré ráno, Kuby, prosím, zahraj mi tam Rybičky 48 léto pro všechny kysáky, Landrovi do studia, pekaře pro tu naši noční letku. Čauky, Míra z Olomouce.
0: Já všem ještě jednou moc krát děkuju, že jste se takhle účastnili, že vás ta rubrika baví. Je to vidět podle počtu těch hlasovek, které chodí, a tím, že i se snažíte dovolat. Zase budeme pokračovat za týden. Radio Kiss.

0: Před námi je kysáci poslední hodina nočních jukeboxů, tak si ji pojďme pořádně užít a dejte vědět, jaká bude další muzika.
1: To nejlepší od 90. let i v nočních jukeboxech Rádia Kiss. Be happy.

0: Noční jukebox.
1: Jukebox. Krásné ráno, chysáci, pokud právě teď vstáváte do pondělního rána. Víte, občas si říkám, kde nás vlastně všude ladíte, ale vím, že nás určitě minimálně ladí Míra na Olomoucku. Ahoj.
2: Ahoj, Kubiku.
1: Jaké máš zatím pondělní ráno?
2: No, takový zvláštní, no.
1: Copak?
2: Ale dobrý. Dobrý. No, v práci máme takový menší komplikace, jsme měli, ale dobrý. Zvládli jsme to, takže...
1: To je důležité, že to dobře dopadlo. Pojďme k výběru muziku, co budeme hrát a komu bys to chtěl věnovat.
2: No, tak hlavně tobě do studia budeme rád a jo, zapomněl jsem, že Safri Duo, Play Life, pro všechny kysáky, vlastně hladí Rádo Kiss. No, myslím, že to je asi všechno.
1: Dobrá, Míro. Jsem rád, že ti dopadla ta situace, jak dopadla, a samozřejmě přeju krásné pondělí. Ahoj!
2: Přeji krásné pondělí, ahoj!
1: A jaká bude kysáci další muzika? Dejte vědět.
0: Radio Kiss.

0: Nikdo jiný nehraje více písniček na přání. Jukebox Rádia Kiss.
1: Posloucháte noční jukeboxy na vlnách Rádia Kiss. Máme 3. srpna. Miluše mají svátek a já už na našem telefonním čísle 210-323-323 vítám Jirku. Jirko, ahoj.
2: Ahoj.
1: Ty ses dovolal dnes úplně poprvé, takže nejenom, že získáváš song, ale zároveň získáváš i naši speciální noční samolepku s logem Rádia Kiss a se sovičkou. Máš radost?
2: No jasně, že mám radost.
1: Kam pak ji nalepíš?
2: Na auto jedině.
1: A máš nějaký velký auto nebo osobák?
2: Větší auto, no.
1: Dobře, takže aspoň bude vidět, že ladíš v noci Rádio Kiss. Pojďme k muzice, ty jsi chtěl holky, spojili jsme je s Markem Vosem a jejich song Party, což je zároveň i číslo 2 naší Kiss parády. Komu bys chtěl tuhletu muziku věnovat?
2: Úplně všem, co poslouchají Kiss.
1: Jirko, já myslím, že takhle to stačí. Měj krásné pondělí, ahoj.
2: Ahoj.
1: A ještě zdaleka nekončíme, tak dejte vědět, jaká bude další muzika.
0: Kiss Radio. Kiss. Hrajeme největší letní hity.

0: Kysáci, pokud jste se probudili a říkáte si, ach jo, už zase pondělí, ten víkend tak rychle utekl, Luboš na to má jiný pohled.
1: Kubo, ahoj, přijdi krásné a úžasné ráno. No hele, máme pondělí, tak už jenom 5 dnů a máme zase víkend, takže pecka, všichni to bereme optimisticky, ne? A jestli můžu poprosit, tak tam pro tebe, pro mě a úplně pro všechny, kteří milují tuhle písničku, zahraj Follow Me od Lunch. Díky moc, měj se úžasně, hlavně kysácky, čau.
0: Takže, jak říkal Luboš, už jenom 5 dní a je tady víkend.

0: Ladíte Radio Kiss a vybrat poslední, respektive předposlední song dnešní noci nemusí být úplně jednoduché. Je dobré, když jste na to minimálně dva. Viď, Petře?
1: Ahoj, tady Petr z Najmo. My jsme vyrazili s přítelkyní na dovolenou a chtěli bychom nechat zahrát, Teddy Swings,
2: The Door.
0: Tak je vidět, že partnerka aspoň dobře vybrala a my hrajeme tuhletu muziku a za chviličku, jak jsem zmiňoval, už poslední hudební přání dnešní noci.

0: Noční jukeboxy na vlnách Rádia Kiss jdou do svého závěru a než předám tady vlastně poslední slovo někomu z vás, kdo bude vybírat poslední hudební přání, tak je potřeba taky se tady rozloučit a zmínit, kdo mě vlastně bude dneska střídat. Milovník hor, letitý moderátor a samozřejmě taky téměř až skoro dobrodruh, výletník, a to náš Martin Hovorka. A než mu teda předám tady pult a samozřejmě mikrofon, tak je, jak jsem říkal, potřeba splnit poslední hudební přání dnešní noci.
1: Nikdo jiný nehraje více písniček na přání. Jukebox Rádia Kiss.
0: A slovo dostává Švestka.
2: Čau Kubo, prosím tě, zahraj tam od Beneta Lullaby. A všem řidičům a řidičkám dnes, prosím, začíná speed maraton. Bude až do 9. Takže nohu z plynu, dojeďte kam potřebujete a bez pokut. Čau.
0: Je to přesně, jak říká vlastně teďka vlastně náš posluchač. A samozřejmě nejenom tento týden, měli bychom se prostě trošičku klidnit. Myslím si, že každý den vlastně na těch silnicích přece jenom je nás tam dost. A teď si pojďme užít Bennett a Lullaby na Kissu.

0: 5:57 posloucháte Radio Kiss. Člověče, tady se dochází k výměně stráží na Radio Kiss, hele.
1: Je to tak krásné ráno, jak poznáváte, už slyšíte hlas Martina Hovorky, který má dneska takový krásný tričko. Mě to úplně zaujalo.
0: Co na něm? Ježíš, jo, tohle to je dobrý, povídej.
1: Prosím tě, kysáci, kdybyste ho viděli, on má tričko s mistrem Beanem, jak jede vlastně na střeše toho svého oblíbeného zeleného auta a vlastně je tam vzadu krásně vidět Big Ben a podobně. Ty máš jaký vztah takhle k mistru Beanovi, že ho máš takhle na tričku?
0: Miluju mistra Beana, Rowana Atkinsona vůbec, jako, ale on vlastně jediný, co hrál, tak vždycky byl mistr Bean. Ty pokud hrál něco jiného, tak to stejně byl vždycky mistr Bean.
1: Takhle, já jsem s ním viděl nějakou detektivku a přiznám se, že jak ho člověk má zařazenýho přesně, jako toho mistra Beana, tak ta jeho vážná role mi k němu prostě neseděla, takže ano, je to legenda.
0: Ale on, já myslím, že má i jako v Londýně nějaký divadelní hry nebo mýval, takže to je podobně jako jestli třeba člověk je do Londýna,
1: ano.
0: Tak si najít to divadlo, ano. To představení a vidět ho i takhle, v takovémhle směru, by nebylo vůbec špatný.
1: A ty jsi docela cestoval, byl jsi třeba v Anglii?
0: Byl, a už je to dávno.
1: To
0: ještě nebyl tunel La Manche, ten tunel pod Lamaňským průlivem ještě. Je to dávno, co tam byl. Je to dávno.
1: Já to mám teda jako prokletou zemi, protože samozřejmě jsem se tam chystal několikrát, ale vždycky. Buď přišlo prostě období prostě covidu, takže nešlo, nebo jsem si koupil karavan, no a zkrátka ty finance, které vždycky byly právě takhle na to určený, úplně nevyšly, takže ti tiše závidím.
0: Nebo nejezdili parníky.
1: No, zkusit to přeplavat. Jako bylo pár borců, kteří to zkusili, ale takovej frajer zase nejsem.
0: Ale pro ně, kdybyste teďka šel do Podolí trénovat, 20 týden trénoval.
1: Že bych si dal jako challenge? No tak
0: uvidíme. Challenge. Do roka, do dne, dát kanál La Manche.
1: Dobře, kysáci, mějte se krásně, je to tvoje.
0: Tak já jdu na to. Raníky z 6 až 10 i v tomto týdnu. Martin Hovorka s vámi, dobré jitro. No
1: čau.
0: A než dorazí Terka Jandová a první ranní zprávy, tak pojďme odstřelit to dnešní ráno. S Chemical Brothers mají skvělou novou věc, jmenuje se Go. Tak jdeme na to, nový týden. Let's go!

0: KIS počasí.
1: Pondělí přinese jasnou až polojasnou oblohu, jen při zvětšené oblačnosti se objeví přeháníky nebo bouřky. Teploty vystoupí na 31 až 36 stupňů Celsia.
0: Rádio KIS. Zprávy v jedné minutě.
1: Zájem o chaty a chalupy roste. Po dvou slabších letech letos lidé opět začali nakupovat rekreační nemovitosti. Prodej meziročně vzrostl až o 40% bodů. Vedle tradičně nejžádanějších Krkonoš nebo Šumavy lidé častěji pořizují i chaty a chalupy v Jeseníkách, Beskydech, na Křivoklátsku, Kokořínsku nebo v jižních Čechách. V souvislosti se vznikem rozsáhlého požáru u Korinského zálivu zatkla policie v Řecku dvě osoby. V neděli proti požáru u letoviska Porto Hermeno zasahovalo na 500 hasičů. Stav nouze kvůli rychle se šířícím požárům vyhlásil americký stát Washington. Hasičům na jihozápadě Francie se naopak daří držet oheň nadále pod kontrolou. A teď zpátky domů.
2: K několika desítkám zásahů už letos v létě vyráželi vodní záchranáři z Dolní Vltavice u Lipenské přehrady. Může za to hlavně vlna veder z přelomu června a července. V posledních dnech kvůli předpovědi extrémních teplot dokonce posilují služby o další záchranáře. Oproti loňskému roku jde o vyšší počet. Pro KIS Lucie Sinková.
0: Sport.
1: Fotbalisté Jablonce před čtvrtečním zápasem třetího předkola konferenční ligy proti Rize zvítězili v Pardubicích 2-0. Jablonec vyhrál i druhé ligové kolo. Pardubice zůstávají bez bodu. Bohemians 1905 hráli s Hradcem Králové bez branek. Východočeši před duelem s Bešiktašem Istanbul ve třetím předkole Evropské ligy udrželi neporazitelnost v sezóně. Bohemians získali první bod. Olomouc remizovala s Mladou Boleslaví 2-2. Středočeši tak i po druhé v sezóně bodu. Hanáci dál čekají na výhru. A po zprávách začíná ranní KIS s Martinem Hovorkou.
0: To nejlepší od 90. let. KIS, Radio KIS.
3: Be happy.
4: Je to tak, jsem na značkách, 6 hodin, 5 minut, terce, děkujeme za první ranní zprávy. A teď, pokud si řídíte hodinky, je 6.05. Pokud vám jede autobus v 6.10, máte na to 5 minut rychle zamknout, nazout boty, zavázat, doběhnu na zastávku. To jsou běhy, já to znám.

0: essere giusto e di essere un grande uomo. In un altro ti svegli e devi cominciare da zero.
1: Gigi D'Agostino odstartoval nový týden v ranním Kissu. Máme 6 hodin 8 minut, to byla písnička An Giorno Credi. Tak jsme se o víkendu trošku nadechli, nebyl takovej hicák jako ve čtvrtek a v pátek, dokonce i nějaký kapky deště, dokonce jsme nemuseli jedno odpoledne zalévat. V sobotu odpoledne přišel takový spršák napříč celou Českou republikou, že se si mohli i oddechnout od toho zalévání na zahrádkách, nebo pokud vlastníte zahrádku. Každopádně, co dalšího se stalo v průběhu víkendu? Krkonoše, představte si to, Krkonoše mají nejdelší bobovou dráhu. Otevřela se nová bobovka v Rokytnici nad Jizerou a měří snad dokonce více jak 1,5 km. Taky máme nový měsíc, ve kterém budou lítat Perseidy, takže pokud milujete to klání na noční obloze, tak kolem poloviny měsíce večery budou, nebo noční časy budou patřit Perseidám. No a přátelé, co ještě? To byla rána, co? To se prázdniny zlomily do své druhé poloviny.
2: Morning! Ranní Kiss. Každý všední den od 6 do 10.

0: Ladíte Rádio Kiss, já bych také rád pozdravil všechny milušky, protože dneska mají milušky svátek, je 3. srpna. No a co vy, jak se máte, jak jste se měli hlavně celý víkend? Zavolejte na 210 323 323, rád bych v novém týdnu slyšel hlas našich posluchačů, protože vy společně se mnou skládáte to vysílání. I tento týden budeme vysílat tak jako společně. Já plus vy posluchači mezi 6. a 10. v ranním Kissu. Haló, dobré ráno. Je tam někdo? Myslím, že někdo bojí něco říct. Je tam někdo?
1: Petr, haló, tady Petr, haló.
0: Petře, to je dobře, se nebojíš, já jsem se lehl, že se mě bojíš, to je dobře.
2: Mě se to nějak seklo, promiň.
0: Seklo se henslíčko, vidíš, máme aspoň na koho to svést.
2: Promiň, že
0: jak se máš? Rádio. Jak se máš po ránu?
2: Je to takový blázinec, standardní pondělí, prosím tě, jdu do práce, restartuju se.
0: A jak se ti vstávalo po dlouhém víkendu?
2: My jsme byli s paní v Krumlově na festivalu, tak to bylo teďkom takový náročný, protože ten víkend byl náročný, ale jinak dobrý, jo, šlo to.
0: Takhle,
2: to.
0: Vy jste si užili víkend, všechno, paráda, Český Krumlov, ale pak jste přijeli pozdě domů a nemáte, že jo, vypráno, navařeno a takový ten blázinec, viď, klasicky.
2: Tak, přesně tak, takže teďka, takový do pondělí, teďka, jak kdyby byl na jiný planetě úplně, prostě.
0: Viď, tak, ale to je super, že jste si to užili, tak to všechno zvládni hlavně.
2: Děkuju moc, taky,
0: rád jsem mě slyšel a přeju ti úspěšný týden.
2: Taky, ahoj Maťo, čau, ahoj,
0: se
2: ahoj.
0: Krásně, čau. Vidíš, tak to byl první sympatický posluchač Petr v našem éteru po ránu. Kdo pak je s námi dál? Čau.
3: Ahoj, dobrý ráno, Franta.
0: Františku, jak se máš ty po ránu?
3: Hele, docela bolavě.
0: Bolavě? Do práce. Bolavě. A bolavě proto, že to byl náročný víkend třeba, že se něco slavilo, anebo...
3: Ne, pracovně.
0: Pracovně, víkend byl pracovní a teďka taky práce.
3: Ano. Stavíme barák.
0: Stavíte barák, no tak to bude práce ještě na dlouho asi si myslím, ne?
3: Hodně dlouho.
0: Ale potom ta radost, že máš baráček, příjemný.
3: Tak já baráček mám svůj, já to stavím pro někoho jiného.
0: To je melouch, to se chodí stavit.
3: Jo,
0: vidíš, tak budou penízky aspoň. Tak tě moc zdravíme, ahoj. Tak jsme našli ten důvod, proč je člověk pořád v práci. Tady František je toho jasným důkazem. Haló?
4: Ahoj, tady Lukáš.
0: Samý chlapi vstávají v pondělí ráno. My jsme nechali ty holky spát, veď dneska. Dneska holky spinká ještě.
4: No, nespinká, žena je v práci.
0: Žena je taky v práci. A co ty?
4: No, my jedeme do práce taky. Teď mám syna naloženého v autě a jedeme z Praha.
0: Počkej, syn jede s tebou, protože má prázdniny a protože ho nemá kdo hlídat, veď?
4: A tak on už se pohlídá sám, ale dneska jsem ho překvětal, že pojede se mnou.
0: Ale to bylo vždycky největší dobrodružství, já si pamatuju jako kluk, já to vždycky miloval, prostě chodit do práce, že jo, s tátou, že jo, o prázdninách, bylo nejlepší, nejvíc, jako. Jo,
4: tam, kde zatím ještě ve věku, kdy ho to baví, no.
0: Vždycky, a to je pak takový to, že tě táta třeba řekne, já mám teďka nějakou schůzku, teď tady počkej, že jo, a teď tě posadí do nějaký prostě cizí místnosti a teď tam všichni obletujou, že jo, ty kolegyně a tak dále, že jo, ty jeho. Příjemný podle mě, jakože to je největší zážitek pro kluka, podle mě.
4: To musí zažít každý dítě.
0: Přesně, každý dítě, nejenom kluci. Tak jo, tak já vás moc zdravím, chlapi, užijte si cestu do práce a pak to zvládněte ten dnešní den. No a zase někdy na Kissu naslyšenou.
4: Určitě, díky, mi se, čau.
0: Ahoj, čau. Tak zdravíme vás všechny pracanty, co jste se nebáli vstát 3. srpna a vyrazit do zaměstnání. Je 16:15, s vámi je ranní Kiss, Martin Hovorka taky a Coolio už za malý moment.

0: S vámi Radio Kiss, máme 6 hodin 22 minut. Už jsme se před okamžikem tady bavili o tom, že budou lítat Perseidy na noční obloze. To by se mělo dít zhruba tak za 10 dní, kolem poloviny měsíce srpna. Ale přátelé, to nebude jediný úkaz, který bude viditelný na srpnové obloze. Ještě, že se ozval náš posluchač a připomněl nám to. Já už jsem teda o tom mluvil o víkendu, ale samozřejmě třeba někteří z vás o víkendu nebyli u Radia Kiss, někteří třeba to takhle jako úplně to prolítlo takhle kolem nich ta informace, tak pojďme si to dát ještě jednou, tu zprávu.
1: Čau Markas, taky jak říkáš o těch Perseidech, tak ve středu 12.

Městečné zatmění slunce a tento úkaz by měl být viditelný příště až v roce 2045, ovšem ve Spojených státech. Do té doby máme s částečným zatměním slunce útrum. Tak tady jedna písnička o slunci. Take me where the sun is shining, where the air up in the skies are in my eyes, and I will fly. To jsou devadesátky, skupina Koleskét.

0: Píseň o slunci z 90. let, Zatmění slunce, bylo v roce 1999, už jsme na to přišli s naším posluchačem, tady lítají vzpomínky sem a tam, ahoj.
1: Dobré ráno, draku, tak Zatmění slunce bylo v roce 99, zrovna když jsme byli na vojně a koukali jsme na to ještě přes diskety do počítačů. Tam to taky dobře fungovalo. Měj se pěkně a příjemný den, ahoj.
0: Tak pozor, já jsem to dohledal, přátelé, já jsem se seknul o den. V srpnu nás čeká Zatmění slunce. 12. srpna, ne 13., jak jsem říkal, ale 12. bude to o den dřív, tak se napište do diářů 12. srpna a mělo by to být nějak v podvečer 19. až 20. hodina. A tady to Zatmění z toho roku 99, jak na to ten náš posluchač koukal přes disketu, tak tenkrát si vzpomínám, že bylo Zatmění v poledne. To bylo takový divný, protože bylo dobrý dopoledne. Najednou se zatáhlo, bylo to jak hrozně zvláštní to bylo. A najednou pak jakože po dvou hodinách, po třech hodinách zase zpátky všechno, tak jak jsme zvyklí. Ale to v to poledne to šedo, to bylo fakt takový až, no vím, že to bylo hrozně takový zvláštní. Tak, já vás teďka krapet držím v napětí, protože tento týden budeme hodně soutěžit v ranním kysu. Jednak si hlídejte ranní kachnu, třeba plácneme nějakou blbost. Vidíš, už by někdo mohl říct, že ranní kachna bylo to Zatmění a já jsem se opravil na 12. srpna. Takže přátelé, pokud

nějaký takovýhle blábol, nesmysl, fake news uslyšíte v průběhu dnešního ranního kysu, tak mi pak zavolejte včas a dáme dárečky. 7 v 7, to je jasný. Hrajeme o 7000 korun, k tomu se dostaneme hnedka po půl sedmé. No a máme pro vás i lístky do jeskyní, to je pro vás, kdo byste chtěli vyrazit na výlet s celou rodinou. 14 jeskyní po celé České republice, včetně té nejznámější, která je vedle Macochy. A máme pro vás i mejdan Rádia Kiss v Písku. Ten bude teďka v sobotu a na něj máme vstupenky. Přátelé, to bude soutěží, to bude lidí v éteru. Já se tak těším, že to budeme všechno propojovat a budeme se radovat z těch výher. Za malý moment pohled na silnice, teďka Vice.

0: Dnesky jsem za volantem po celé republice.
1: Je 6:30 ráno a je tady první pohled na silnice v novém týdnu. Problémy hlásí dálnice D2 na 53. kilometru ve směru na Brno. Máme nehodu kamionu s únikem oleje. Pak jsou problémy právě teďka na cestě z Brna na Vyškov. 221. kilometr hnedka za sjezdem na Rousínov hlásí porouchaný osobák. Už je na místě policie. No a pokud vás čeká cesta do hlavního města z Chomutova po dálnici D7, tak hnedka za Kladnem se stojí v koloně, protože u Středokluk je nové omezení a to bude bránit provozu. Jestli máte i vy informaci z té své ranní cesty, nechte nám vzkaz přes apku Rádia Kiss. Díky.

0: Dispara. Dispara. Dispara. Kissparáda. Hlasuj pro nové hity Kissparáde Rádia Kiss. www.kiss.cz Kissparáda. Kissparádu s DJem Basslickerem poslouchej každou středu od 9 večer na Kissu. Rádio Kiss počasí.
1: Pondělí přinese jasnou až polojasnou oblohu, jen při zvětšené oblačnosti se objeví přeháníky nebo bouřky. Teploty vystoupí na 31 až 36 stupňů Celsia.
0: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
1: Majitelé psů by po každé letní procházce měli důkladně zkontrolovat tlapky svých mazlíčků. Zejména ve městech se totiž daří ječmenu myšímu. Jeho osiny se do kůže zvířat mohou snadno zabodnout. Pes je dokonce může i vdechnout. Veterináři je nejčastěji vytahují právě z tlap, ale i z uší, nosu nebo dokonce z hloubky svalové tkáně. Pokud ale osina pronikne do těla a začne jim putovat, může způsobit vážné komplikace. Evropská unie od neděle zavádí povinné označování obsahu vytvořeného umělou inteligencí. Týká se to nejen fotografií nebo videí, ale třeba i četovacích asistentů v internetových obchodech. Vývojáři a provozovatelé mají na uvedení nařízení do praxe 3měsíční přechodné období.
0: Sport.
1: Český hokejový výběr do 18 let se postaral o prvotřídní senzaci v kanadském Edmontonu. V přípravném utkání před prestižním Hlinka Gretzky Cupem deklasoval domácí Kanadu na její vlastní domácí půdě v luxusní NHL aréně Rogers Place jednoznačným výsledkem 6-0. To byly zprávy v 6:30 a ranní Kiss pokračuje dál.
2: My se musíme také naladit na první házení kostkou v novém týdnu, tak uvidíme, kolik hodíme při pondělku ve hře 7-7. Dobré ráno.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
3: Be happy.
2: S vámi na Kissu Martin Hovorka, přeji dobré ráno a posílám vám do ranních oušek Mojo a písničku Lady.

0: Dobrý deň, deň dobrý, vysíláme úplně pro všechny národnosti, je 6.40, tady je ranní Kiss a budou peníze, peníze ve hře 7.7.
1: 7.7, každé všední ráno na rádiu Kiss.
0: Přátelé, už se jako ladíme postupně na tu 7. hodinu, protože i v srpnu hrajeme hru 7.7. Až do konce roku 2026 vám každý všední den od pondělí do pátku dáváme možnost zavolat si o peníze. Samozřejmě to, kolik si odnesete, o tom rozhodne naše hrací kostka, kterou já tady hodím a podle toho, kolik na ní padne, tak tolik tisícovek si odnesete. Samozřejmě držím palce, aby tam byla i tento týden šestka, aby si někdo z vás odnesl 7000 korun, jako se to minulé pondělí podařilo Bohunce, ta si odnesla sedmičku. A když tak jako suma sumárum za ten minulý týden, tak to bylo za 18 tisíc. 18 tisíc jsme postupně rozdali od pondělí do pátku v minulém týdnu. Uvidíme, jak navážeme dnes ráno. Každopádně já bych se ještě vrátil k naší páteční posluchačce. To se nám dovolala Janička a ta si odnesla. Tak jo, toto je dnešní číslo. Číslo 3. Takže máš 3000 korun. A když hrála muzikám, tak já jsem se Janičky ptal, jestli má radost.
2: Mám, no, protože jsem se už jednou dovolala, ale to už je tak 7 let zpátky.
0: Taky do hry 7-7.
2: Jo.
0: Kolik ten,
2: no? To tenkrát ještě bylo, že dovolej se jako 7. No, tenkrát mi to vyšlo na 7, no.
0: Tenkrát si fakt vyhrála plnou palbu, 7000, jo?
2: Jo, no.
0: No ale trojka, co? Dobrý, ne? 3000.
2: Jasně. Co pojedeme si pro štěňátko, akorát se to hodí.
0: Takže mu koupíte novej obojek, štěňátku.
2: Jo, jo.
0: Tak přátelé, uvidíme, jak s výhrou naložíte dneska. A to už budeme vědět zhruba za 25 minut, kdy se rozběhne nové kolo hry 7-7.
1: 7-7. Každé všední ráno na rádiu Kiss.

0: Show.
1: Ranní show.
0: 6:45 a my nesmíme po ránu zapomenout ani na rubriku Ranní shot, písnička, která vás nakopne. Dneska to dáme tak jako na pohodindu, ale i tak to bude píseň, kterou možná znáte, možná ne, ale jo, jsou to klasické osmdesátky, ovšem v novém kabátu. No a naši posluchači si evidentně hodně přejí dnešní Ranní shot. Ahoj!
2: Krásné ráno, Martine. Já jsem minulý týden zanedbávala strašný Radio Kiss, protože jsem měla celou závodní dovolenou a vůbec jsem se vám nevěnovala. No ale na dnešek jsem se strašně těšila, protože říkám do práce a sky se mi to strašně rychle uteče, to bude paráda. A tak jsem tě chtěla poprosit, hele, dej nám tam nějaký pořádný ranní shot, ať se po té celou závodní dovolení pořádně rozhejbem do té práce. Děkuji moc krát a měj krásný, be happy den.
0: Pokud jste se vrátil také do práce z dovolené, tak přejeme hezký poslech Rádia Kiss, ať to utíká. A snad vám písnička Sweet Dreams v novém kabátu udělá radost. Radio Kiss a ranní shot pro 3. srpna. To je dnes.

0: Dnešní ranní šot, teď se tu dívám na takovou statistiku, co lidé dělají jako první, když přijdou po víkendu do práce. Na prvním místě jsou takový ty sociální rituály, jako projet sociální sítě, prohodit prvních pár slov s kolegy, jak se měli o víkendu, co dělali a tak dále, a vypít kávu. Na druhém místě je zkontrolování poledních meníček ve své oblíbené restauraci. Prostě zkrátka, kam se bude chodit na oběd s kolegy. Se už lidi rádo prostě řešej, kam se pojede na oběd. Prostě polední meníčka táhnou, zejména v kancelářích. Pak je tam organizace pracovního stolu, zapnutí počítačů a tak dále. No a domluvení si první ranní nebo dopolední porady. Tak... A pozor, zapomněli teda, ale mnozí posluchači Rádia Kiss tak mají, naladit Rádio Kiss i v kanceláři. Tak doufám, že máte naladěno a že budete ready na soutěžení ve hře 7-7, protože už za pár minut jdeme na to.
1: Ranní Kiss. Každý všední den od 6 do 10. Až 7000 korun rozdáváme každé všední ráno na Rádiu Kiss.
2: Prázdniny pokračují.
3: A díky této soutěži jsme vám rozdali už přes 500 000 korun. To nemůžeš říct jen tak, to musíš oslavit. Potěš tě jednou. Rozdali jsme přes 500 000.
2: A jedeme dál. Po celé prázdniny, po celý rok.
1: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
4: Postavil jsi dům a cestou si něco upravil podle sebe? Teď je čas na kolaudaci a nevíš, co s tím? Žádný strach. My už máme podobné případy prošlápnuté. Pomůžeme s papíry, úřady i celou kolaudací. stavby.legal.cz.
1: To nejlepší od 90. let. Na internetu i v aplikaci Rádia Kiss.

0: Ladíte Radio Kiss, zvedne vám Martin telefon. Nezvedne. Budeme ladit Radio Kiss dál? Budeme. Ne, přátelé, jednomu z vás ten telefon zvednu už po 7. hodině. Volá vás mraky, volají vás tisíce, ale jenom jeden z vás se prozvoní k nám do hry 77 po 7. hodině, takže na jednoho z vás se to štěstí skutečně usměje a budeme rádi, když nám budete věrní, i kdybyste se náhodou nedovolali. 210 320 323 hra 77 za malý moment. Jinak, přátelé, vedírka, opět budou vedírka. Dneska nějakých 30 stupňů v maxu, pak nám to poleze ještě víc, 35 stupňů v těch dalších dnech. No, rady pro ochlazení se budou hodit a jsem rád, že dokonce jedna taková ranní rada, jak se ochladit, už dorazila od našeho posluchače, který evidentně už tak jako předjímal, věděl a tušil, že to horko dneska nastane, tak se začal připravovat už doma v kuchyni.
1: Čau Marťas, nevím jak ty a jak ostatní eventuálně kysáci, ale když je vedro, tak já nemám ani nějak moc hlad. Ale přišel jsem na to, jak se donutit najíst a eventuálně se i osvěžit. Hned ráno si prostě nakrájím veku, namážu máslem, na to si dám plátky rajčat, na to kydnu trošilinku prostě tatarky a hodím to do ledničky. A jak je to vychlazené? Ježiš, to je potom ňamka. Čau.
0: Vidíš to, děkujeme za tip. Hnedka zítra vyzkoušíme tento recept, anebo třeba i někteří z vás, kteří jsou ještě teďka doma. Za okamžik 7 hodin čekají nás zprávy, Terka Janová už se připravuje. Teď jeden letní hit, když je to horko. Alvaro Soler.
2: Takhle zní léto. Hrajeme největší letní hity. Be happy.

0: Fia. S Kysem za volantem po celé republice.
1: Bude 7 hodin, zdravíme také všechny šoféry, víme o čerstvé dopravní koloně. Ta se stala na dálnici D2. Před Brnem od 5. kilometru už budete stát v pomalu jedoucí koloně. Podobný problém je na příjezdu do Prahy od Chomutova, a to 15 minut si tu postojíte zhruba od 5. 6. kilometru, tak je potřeba s tím počítat. Jestli vás čeká cesta od Benešova k dálnici D1, tak Benešov ještě dobrý, ale ve čtyřkolech se začíná lámat, no a Pětihosty, Mirošovice, Senohraby, tady už všude stojíte. Tak je potřeba s tím počítat, no a pokud hledáte nějakou dopravní nehodu, našli jsme ji za vás, Liberec Turnov, tak to je tak, kde hnedka za Hodkovicemi právě došlo k ťukanci dvou osobních vozidel. Tato dopravní nehoda se aktuálně vyšetřuje. Za malý moment čerstvé zprávy a také první kolo hry 7-7 v novém

0: nejlepší posluchače v zemi.
1: Pojďme všichni kysáci a poslouchejme jenom Radio Kiss.
2: Díky apce Radio Kiss nahrávejte vzkazy a vysílejte s námi každý den.
3: Co na dřevo, aby vydrželo? Estetik Profi by to chtělo. Estetik Profi ochrání dřevo před počasím až 20 let. To je ověřeno akreditovanou laboratoří. Estetik Profi. Česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Estetik Profi nově na českém trhu. Více na www.estetikprofi.cz.
4: Vážení, chci vám představit naši vzdělávací společnost Zřetel. Nabízíme rekvalifikační kurzy v oblasti pedagogiky a sociálních služeb a další vzdělávání pro učitele, sociální pracovníky a chůvy. Kurzy jsou prezenční i online. Některé lze hradit úřadem práce. Zřetel.cz.
2: Radio Kiss počasí.
5: Pondělí přinese jasnou až polojasnou oblohu, jen při zvětšené oblačnosti se objeví přeháníky nebo bouřky. Teploty vystoupí na 31 až 36 stupňů Celsia.
2: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
5: Ministerstvo zahraničních věcí plánuje oprášit systém Drost. Podle šéfa rezortu Petra Macinky sice dosud neselhal a svou roli plní, je ale zastaralý. Nahradit by ho mohl novější systém, který by proti tomu původnímu měl několik nových funkcí. Drost je aplikace, do které mohou lidé před cestou do zahraničí nahlásit svůj pobyt. Pokud v dané zemi dojde k mimořádné události, mohou je české úřady snáze kontaktovat. 19-letý francouzský student dostal v Singapuru pokutu 600 singapurských dolarů, tedy v přepočtu téměř 10 000 korun za to, že olízl brčko a vrátil ho do automatu na pomerančový džus. Za narušení veřejného pořádku mu přitom hrozily až 3 měsíce vězení. A teď zpátky domů.
6: V Praze loni přibylo registrovaných motorových vozidel o skoro 630 tisíc na zhruba 1,25 milionu. Asi milion z nich tvořili k začátku letošního roku osobní automobily, 145 tisíc nákladní vozy a 111 tisíc motocykly, zbytek, autobusy, pracovní stroje a další vozidla. Z metropole Lucie Sinková.
2: Sport.
5: Golfistka Sára Kousková se v závěrečném čtvrtém kole British Open blízkla nejlepším výkonem dne, 4 rány pod par, a konečným 12. místem vylepšila české maximum na majorech. Vítězství vybojovala Japonka Kuvakiová, která získala první titul z turnajů nejvyšší kategorie. To byly zprávy v jedné minutě a teď už ranní Kiss.
7: Jdeme soutěžit!
8: 7 v 7.
9: Zavolejte právě teď do Rádia Kiss a vyhrajte až 7 000 korun.
8: 210 323 323.

0: 7 hodin ráno.
1: A na Rádiu Kiss
0: začíná soutěž 7 v 7.
2: Vítejte v novém týdnu, 7 hodin 9 minut aktuální čas a na telefonu je Anička. Ahoj.
3: Ahoj.
2: Na Aničku se usmálo štěstí, protože si zahraje poprvé v tomto týdnu hru 7-7. Aničko, ty jsi měla svátek, viď, nedávno.
3: Ano.
2: Tak dodatečně všechno nejlepší. Vidíš, tak nějaký korunky z toho padnou dneska, tak to bude takový dárek vlastně.
3: Super.
2: Super. Jinak víkend, co? Dobrý?
3: Pracovní,
2: ale teďka co?
3: Teďka zase pracovní.
2: Ale já tomu, to jsou takový ty záskoky pracovní, viď, jak kolega je na dovolené, tak musí za něj, ale pak zase na dovolenou pojedeš ty a kolega tam bude sedět místo tebe na tý židli.
3: Je to pravda.
2: Je to, říkám, no dobře. Tak já jsem připravený i s hrací kostkou a víš co, já to i natočím, aby jsem měl důkaz, že to tam skutečně padlo, to, co tam padne. Já bych ti strašně, Aničko, přál nějaký vysoký číslo. Přesně před týdnem volala Bohunka a tam měla radost, protože padla šestka, bylo 7000 z toho. Tak uvidíme, co ty.
3: Jo, super.
2: Na kolik se cítíš? Na kolik, skválně?
3: Na tři?
2: Tak
3: ale každá kačka
2: dobrá, tak ale nezapomeň se radovat, jo? Já mám rád, když se posluchači radují v éteru.
3: Samozřejmě.
2: Jak si přeješ? Tak hele, šup. Tyjo, je tam dvojčička, no. Chtěla si trojku, je tam dvojčička, takže 2000 korun.
3: Nevadí, to je taky super.
2: Taky super, tak se jdeme radovat, je to super, ano. Padla dvojka!
3: Jupi!
2: Bude na zmrzlinu.
3: Jasně, na večeři.
2: No, vlastně jo, já jsem včera byl s rodinou na zmrzlině a bylo to za 5 kilo vlastně, ta celá sranda, takže ono to úplně dneska, když si dáš nějakou lepší a dáš si víc kopečku, jdeš jeden, ono to tak zhruba vyjde na 4 zmrzliny, ty 2000, no ale příjemný.
3: Určitě.
2: Na start týdne, dobrý. Tak jo, moc ti, Aničko, gratuluju, přeju ti úspěšný týden a zase někdy na Kisu naslyšenou.
3: Děkuji. Tak jo, mějte se hezky.
2: Ahoj.
3: A?
0: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
4: Postavil jsi dům a cestou si něco upravil podle sebe? Teď je čas na kolaudaci a nevíš, co s tím? Žádný strach. My už máme podobné případy prošlápnuté. Pomůžeme s papíry, úřady i celou kolaudací. stavby@legal.cz
0: 7 v 7. Zítra opět pokračujeme.
5: 7 hodin ráno na Rádiu Kiss.

fun. V pátek ve hře 7-7 vyhrála Jana, dneska vyhrála Anna. Ano, Janička si odnesla v pátek 3000 korun a Anička dneska 1002, protože na naší hrací kostce padla dvojka. Tak pondělní soutěžení je za námi, ale ještě úterý, středa, čtvrtek, pátek, ještě čtyřikrát v tomto týdnu budeme házet kostkou. Tohle všechno je před námi, stejně jako další muzika, teďka Daxos, Britney Spears. No a přátelé, oblíkat se ani moc nemusíte, stačí jen tak jako lehce se přehodit letně něčím, nějakým tričkem, košilkou a tak dále, protože bude dneska hit, teploty porostou přes 30 stupňů, měli bychom naměřit něco mezi 30 a 35 stupni. Barbra Streisand.

Legendární kutilská dvojice Pat a Matt už 50 let baví své diváky a zamíří do kin, protože přátelé, tento týden je ten týden, kdy dva kutilové, počkej, tento týden, zase, a už by tam byla kachna, přátelé, už by tam byla kachna, ono to bude až v říjnu. Já už jsem se těšil, že to je tento týden a ono to je až v říjnu. Já jsem si napsal do diáře chybně 8. srpna, ale ono to je 8. října. Já teď koukám do diáře a říkám, tento týden v pátek jdu na Pátá Mata, ale ono to je až 8. října. Ježíši Maria, a tak úplně teďka se mi zhroutil svět, že já jsem se fakt těšil, že půjdem do kina tento týden v pátek na Pátá Mata. No nic, tak je to až 8. října, přátelé. Ale to nevadí, to nevadí. I tak, přátelé, si pojďme říct, že kutilové Pata Mat v rámci svých 50 budou mířit do kin večerním filmem a tentokrát se na svém venkovském sídle ocitnou ve víru dobrodružství, protože po letech sehrané spolupráce se pustí do svého nejtěžšího projektu ze všech. Rozhodli se, že si najdou kamaráda, že Pat a Matt a ten třetí se bude jmenovat Šach. Pat, Matt a jejich kámoš Šach se na vás budou těšit v kinech, přátelé, už v říjnu. Já jsem teda strašně zvědavej. Schválně dejte mi vědět přes hlasovku Rádia Kiss, jaká ta příhoda Pata a Mata z minulosti, z těch večerníčků, vás bavila nejvíc. Jestli máte, jak třeba grilovali, nebo jak dělali, jak stavěli dům. Těch příhod je spoustu. Dejte mi vědět schválně.

Dobré ráno, je 7 hodin 23 minut. Zasekli jsme se tady u Pata a Mata, protože v říjnu budou mít v kinech celovečerní film. Stejně ta filozofie toho večerníčku nebo těch jejich příhod je geniální. Postavy se na sebe nikdy nezlobí. Když jeden druhému zničí dům, tak ten druhý jen smutně zakroutí hlavou, ale hned jdou společně vymýšlet další řešení. Super, tak kdyby to bylo v běžném životě. To by byla paráda, co? Každopádně Pat a Mat, to jsou jména těch dvou postaviček, ale ještě předtím, než vznikl vlastně Pat a Mat tato jména, tak tvůrci toho seriálu už tenkrát před těmi 50 lety, v 70. letech, měli na mysli skutečná jména, dokonce ty postavy měly i příjmení, klasický český příjmení. Tak pozor, jo, než se

0: šlo jak pat a mat, chtěli vytapetovat místnost, asi jako největší kutilská výzva, a do třetice pračka, jak skákala nekontrolovatelně po celém bytě. Tak to jsou dle vás asi jako tři nejzásadnější příhody pata a mata. Těch epizod bylo mraky, ale tohle to je top trojka od vás, od našich posluchačů.
1: Ranní Kiss. Každý všední den od 6 do 10.

0: Ladíte Rádio Kiss, bude půl osmé, pojďme na silnice.
1: S Kissem za volantem po celé republice.
0: Víme o problémech na ústecké dálnici. 12. kilometr D8 hlásí dopravní nehodu nákladňáků s dodávkou. Tady se budou tvořit kolony. Pokud právě teďka cestujete na Brno a jedete od slovenských hranic, tak na 53. kilometru došlo k dopravní nehodě osobního vozidla. No a D2, tak ta nám stojí už těsně před Brnem. Odtud máme informace od našeho posluchače. Já tě zdravím, ahoj!
2: Dobré ráno, Raníkis.
0: Ahoj.
2: Kdo jedete po D2 do Brna, tak od Olympie směr centrum, totálka, ale totálka ucpané.
0: Děkujeme za informace, no a jestli máte i vy zprávy z té vaší trasy, tak nám nechte prosím vzkaz přes apku Rádia Kiss. Pojďte si s námi zavysílat i dopravní informace.

0: nejoblíbenější hity Juboxu Rádia Kiss.
1: Mark Fandy.
0: Jukebox Rádia Kiss. Už dnes večer
1: od 6 hodin.
2: Rádio Kiss počasí.
3: Pondělí přinese jasnou až polojasnou oblohu, jen při zvětšené oblačnosti se objeví přeháníky nebo bouřky. Teploty vystoupí na 31 až 36 stupňů Celsia.
2: Rádio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
3: České domácnosti mohou zbytečně platit za elektřinu dohromady více než 1,3 miliardy korun ročně. Důvodem je nevhodně zvolená distribuční sazba. Velká část domácností má nastavenou sazbu nevýhodně a kvůli tomu zbytečně přeplácí stovky korun ročně. Většina z nich přitom o možnosti zvolení jiné sazby ani neví. Posilující klimatický jev El Niño, který by podle vědců mohl dosáhnout rekordní intenzity, zvyšuje riziko dalších extrémních projevů počasí a přilévá olej do ohně na planetě, která už hoří. Varoval předtím generální tajemník Organizace spojených národů Antonio Guterres. Svět se podle něj kvůli kombinaci přirozeného jevu a pokračujících změn klimatu v důsledku lidské činnosti dostává do neprobádaného území.
2: Sport.
3: Česká tenistka Daria Viďmanová v Memphisu premiérový titul na okruhu WTA nezískala. S 16-letou ruskou Kristinou Ljutovovou prohrála ve finále 6-1, 1-6 a 3-6. Utkání s 229. hráčkou světa ztratila po více než 2 hodinách. Tolik zprávy v jedné minutě a Tereza Jandová.
4: Bylo půl osmé, ladíte ranní Kiss, Captain Jack je připraven, tak ať se vám skvěle vstává a ještě lépe poslouchá to naše rádio. Kiss je s vámi.
2: To nejlepší, od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
5: Be happy.
6: Hi! This is...

0: tu máme takovou půl hodinku s Patem a Matem, neboli s ajeťákama, protože budou v říjnu v kinech a na výsledost slaví 50 let Pat a Mat. A já jsem se vás ptal, jaké jsou ty nejoblíbenější příhody těchto dvou kutilů. Ahoj!
1: Pat a Mat, ale nejlepší díl, ne, že by byl některý nejlepší, všechny byli superoví, ale mám v hlavě utkvělou, jak dělali ty vinaři. Jak tam krásně stvárnili to vyhulákání té hlavy. To bylo super. Vinaři u mě vyhrávají. Jinak do kina se taky půjdu podívat. Super nápad.
0: Máme tady i Veroniku. Krásné ráno, ahoj.
2: Dobré ráno, ti přeji, Marťo. Tak já jsem milovala a pořád miluji Pat a Mata. A hodně často jsem se na to dívala. Teď už dlouho ne, strašně dlouho. Ale měla jsem hrozně ráda ten trezor, jo, ten díl. Jak tam měli tu bankovku a normálně zadělali vlastně Maltou ten trezor do ty zdi, to bylo legrační.
0: A do třetice ještě jeden prcek se ozval, čau.
3: Mně se nejvíc líbí díl Pata a Mata, jak oslavovali nový rok o několik hodin dřív.
0: Takovýhle krásný vzpomínky máme na Pata a Mata a to jsou postavičky, které vlastně nemluví, nikdy neřekli ani slovo a takhle moc jsou oblíbené. Teď si říkám, jestli by byly třeba oblíbenější, kdyby mluvili. Vemte si, že v Nizozemsku, protože tento seriál Pat a Mat šel do celého světa, úspěšně ho prodali do celého světa a v Nizozemsku, tak to je jediná země, kde Pat a Mat dostali hlasy. Slavní komici je tam normálně předabovali, nadabovali, namluvili a místní obyvatelé v Nizozemsku jsou na ně tak zvyklí, že dokonce považují pohádku za svou vlastní. Se s těma stotožděli Jonas Brothers a písnička Only Human.

0: Pata, bavili jsme se o jejich výročí, protože 50 let letos slaví Pata Mat. No a my se k filmům vrátíme po 8 hodině, protože dorazí mezi nás naše filmová expertka Katka Čepelíková a opět budeme hádat jednu letní komedii. Dáme si další díl naší letní filmové promítačky, ale přátelé, mnohem dřív, tu mám pro vás dárečky. Vítejte v novém týdnu. Venku začíná pondělí, rtuť teploměru stoupá, ale my tady na Kisu pro vás celý tento týden máme vstupenky na místo, kde je po celý rok příjemných 8 stupňů. Takže zapomeňte na pondělní schon a pojďte se schovat pod zem, protože i dneska soutěžíme o vstupenky do jeskyní České republiky. S námi můžete prozkoumat dechberoucí krápníkové labirinty Moravského krasu nebo tajuplné podzemí Čech. Už teďka se můžete podívat na stránky caves.cz, psáno caves.cz, abyste viděli, kam se všude na tu rodinnou vstupenku pro dva dospělé a tři děti dostanete. Nicméně volat si o tuto výhru můžete ve chvíli, kdy se v našem éteru rozezní DJ Bobo. To je signál k vytáčení 210-323-323. Až bude hrát DJ Bobo, zavolejte na Kiss a já vám dám vstupenky do jeskyní po celé České republice. Money.
1: Ranní Kiss. Každý všední den od 6 do 10.

0: ladíte Rádio Kiss a pojďme do místa, kde není žádný signál, žádný stres z e-mailů a absolutní klid v hloubce desítek metrů pod povrchem. To není sci-fi, to jsou milí posluchači České jeskyně a pojďme si říct, že ty vstupenky na ty nejžádanější prohlídkové trasy mizí rychleji než ranní káva v kanceláři. Ale každopádně my tady pro vás volňásky máme. Na telefonu je Zuzka, ahoj!
1: Ahoj!
0: Zuzko, ta rodinná vstupenka je pro dva dospěláky a tři prcky. Budete to mít vůbec jak naplnit, tři prcky, tři děti?
1: Já si myslím, že úplně jo. My máme jednu a další dvě si půjčíme.
0: No to je právě to důležitý, půjčit si právě. Víš, aby to zbytečně jako ty místa nebyly neobsazený, to by byla škoda, si myslím. Víš?
1: Máme možnost.
0: Tak já tady mám pro tebe takový úkol, říkal jsem si, že když je pondělí, takže bychom si mohli trošku zablbnout. Byla jsi někdy v jeskyni?
1: Já popravdě ještě ne, ale byl to můj sen. Ale... Začal se přesunem a já chci pokračovat.
0: A do jaký jeskyně by se chtěla podívat nejradši?
1: Boskovský,
0: ty jsou hezký. Já tam byl jako dítě ze školu svabé na výletu a vím, že to tam bylo moc nádherný a taky bych se tam rád člověče vrátil. Tak prosím tě, ale v jeskyni tam je taková ta ozvěna, asi tušíš, viď?
1: Ano.
0: Tak já jsem si říkal, že by teďka jsme si mohli zahrát na takovou jeskyni tady v našem vysílání. Já bych vždycky zakřičel nějaké slovo a ty by si bleskově zopakovala třeba dvakrát, třikrát tu poslední slabiku, aby se a postupně jako musí stišovat jako ta ozvěna v té jeskyni. Rozumíme si?
1: Ano.
0: To půjde, hele. Tak první slovíčko dáme, jo? Představ si, jsme v jeskyni teďka, jo? Jsme v jeskyni. A ozve se. Jeskyně!
1: Ně.
0: Jak to zase dostavuješ? Chceš ještě slovíčko? Počkej, to bude dobrý. Tak dáme další slovíčko, pojď. Hele, jeskyně, boskovská jeskyně, hele, a já zvolám pondělí!
1: Lí.
0: A do třetice, pojď ještě do třetice, prázdniny! Zuzka se toho nebála, my jsme tady trošku jak uchocholouška, ale to nevadí, protože máme radost, že ty máš radost, že se půjdeš podívat do jakékoliv jeskyně z těch 14, které si vybereš, je jich spoustu.
1: Pecka, děkuju.
0: Tak jo, pozdravuj děti, pozdravuj partnera, se kterým vyrazíte a moc si to užijte, jo?
1: Díky. Jo.
0: Posíláme vstupenku a hrajeme muziku David Guetta, taky Timbaland. No a pozor, další vstupenky do jeskyní zase zítra v ranním Kissu mezi 6 a 10.
2: Ranní Kiss. Každý všední den od 6 do 10.

radost Aničce, ta dostala 2000 korun ve hře 7-7. Před malý moment se dovolala Zuzka, ta si odnesla vstupenky do jeskyní České republiky. No a přátelé, to stále ještě není všechno, protože já tu pro vás ještě mám vstupenky na Mejdan Rádia Kiss Hard Party. Tak se to celé jmenuje a proběhne to teďka v Písku o víkendu 8. srpna a já vám v průběhu dnešního rána ještě nadělím dvě vstupenky, tak buďte s námi.

0: Kissem za volantem po celé republice.
1: Ladíte Kiss, kolony se tvoří na pražském okruhu mezi 22. a 17. kilometrem směrem k dálnici D1, kde stojí 4-kilometrová fronta, a na 60. kilometru je kolona směrem k dálnici D10, to je pražský obchvat. Problémy jsou aktuálně i na ústecké D8 ve směru na Prahu, kde se stala 12. kilometru nehoda, ovšem kolony vznikají už na kilometru 19. A pokud vás čeká cesta po severní D35, tak mezi Libercem a Turnovem došlo k dopravní nehodě. Kolona kvůli ní začíná už u Jeřmanic a ta nehoda se stala u Hodkovic. Tak hlavně opatrně, jestli máte i vy informaci z té své cesty, nechte nám vzkaz přes apku Rádia Kiss. Děkujeme. Please don't stop.

0: Matrace Řešeto. Český výrobce matrací s 25-letou tradicí. Díky unikátní technologii děrování mají naše matrace maximální prodyšnost a komfort. Řešeto. České děrované matrace, které dýchají. Pro ty, kteří od spánku očekávají víc než jen kompromis. Všechny typy matrací najdete na řešeto.cz.
1: Léto je tady. Vyrazte za zážitky do Ústeckého kraje. Čekají na vás dechberoucí výhledy v Krušných horách, kilometry cyklostezek Českým středohořím, krásné památky i pohodové chvíle v přírodě v Českém Švýcarsku. Stačí si jen vybrat směr, třeba s turistickými linkami DUK, které vás dovezou za dalším letním dobrodružstvím. Ať už cestujete s rodinou, přáteli nebo sami, inspiraci na výlety najdete na Brána do Čech. Ústecký kraj. Překvapuje blízko a nezapomenutelně krásný.
2: Radio Kiss počasí.
3: Pondělí přinese jasnou až polojasnou oblohu, jen při zvětšené oblačnosti se objeví přehánky nebo bouřky. Teploty vystoupí na 31 až 36 stupňů Celsia.
2: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
3: Řeky v Česku vysychají. Akutní nedostatek podzemní vody už se projevuje i na povrchu. Průtoky jsou tak nízké, že se dá mnoho řek přejít suchou nohou. Kritický nedostatek vody je na Labi v Ústí nad Labem, kde nepomáhají ani občasné srážky. Na chorvatských dálnicích se o víkendu tvořily dlouhé kolony. Ještě vážnější než na severu byla situace na jihu. Důvodem ucpaných chorvatských silnic a dálnic je střídání dovolenkářů v letoviscích na Jadranu k 1. srpnu. A teď zpátky domů.
4: Kolem historické železniční vlečky z Kyselky do Vojkovic na Karlovarsku vzniká biokoridor pro kriticky ohroženou užovku stromovou. Ochráncům přírody se při monitoringu podařilo v lokalitě zaznamenat už 3 jedince této kriticky ohrožené užovky, ačkoliv její nejčastější výskyt je kolem Stráže nad Ohří. Pro KIS Lucie Sinková.
3: Sport. Sára Bejlek postoupila do druhého kola tenisového turnaje v Torontu. Číňanku Wang Xinyu udolala 6-3, 4-6 a 7-5 a čeká jí Polka Iga Świąteková. Bývalá světová jednička, která je nasazená jako číslo 7, měla na úvod soutěže volno. Za námi jsou zprávy v 8 hodin a pokračuje Raníky se s Martinem Hovorkou.
5: Přátelé, ještě jeden hlas uslyší teďka po 8 hodině, protože budeme hádat filmy. Mezi nás dorazila Katka Čepelíková. Já ti přeju také dobré ráno.
6: Dobré ráno, krásné pondělí všem.
5: To je sympatický hlasů v pondělí ráno na KISu. Tak jdeme na muziku.
6: Hezké ráno.
2: To nejlepší od 90. let. KIS. Radio KIS. Be happy.

0: Krásné ráno přeji i Kačce Čepelíkové.
1: Dobré ráno vám všem, tak jsem tady zase s dalším filmem, který budete hádat. Už se těšíte, že jo?
0: Musí být letní, protože je léto.
1: No jasně, že je letní. Tohle je takový prázdninový příběh, který se točil ve středních Čechách v obcích Bohuliby a taky Kozolupy. Díky tomuhle filmu se Tatře 813 říká Drtikol. Ve snímku je hlavní postavou malý Petr, který tráví prázdniny u babičky a dědy. A jeho psa hraje jeho skutečný hafan, který se jmenoval Alten. No a ta pátá nápověda je, že většina z nás si název toho filmu pamatuje špatně.
0: Teda, tak teďka je tam spoustu otazníků, ale my je postupně rozpleteme. Takže 210-323-323, ale podle mě, když se řekne Drtikol.
1: Tak všichni ví... Ale myslím, že jako leckdo to splete.
0: Tak jsem strašně zdravej a hnedka potom si ten film třeba dneska večer pustíme z DVDčka doma.
1: No, nebo tady na Kysu si ho pustíme.
0: To by se mohli koukat na filmy normálně. Každý večer jeden film. Tak Kačko, díky a posluchači už jsou na tom na sluchátku. Haló?
2: Čau, David.
0: Davide, tak schválně, o jakém filmu jsme se tady v hádankách teďka celou jednu minutu bavili?
2: Prázdniny podsta.
0: Počkej, přesně ten název řekni, přesně.
2: Prázdniny podsta.
0: Tak to je špatně, to je přesně to, co říkala. Ještě jednou?
2: Prázdniny pro psa.
0: Pro psa, ano, přesně tak. Jo. Je to tak, tam měli toho velšteriéra Blacka, to byl podle mě hrdina filmu, velšteriér Black, tak mu říkali, samozřejmě Tomáš Holý v jedné ze svých jako pozdních rolí, tam už je jako znát, že trošku vyrozviť v tom filmu, Tomáš.
2: Jo, tam už byl starší, no.
0: Tatínek do polepšovny a na pytlácké stezce a tyhle ty, prostě ty byly, to byl fakt, to byl dítě.
2: Trnkovej
0: keř, jasně, ale potom utekly 3 roky, protože tatínek do polepšovny 78 jsem koukal a prázdniny pro psa, mnozí to pletou, říkají pod psa, tak pro psa je rok 1980 a tam najednou ty 2 roky, ale to známe, u dětí to je zná ty 2 roky, viď? Přesně ono.
2: No jo, to určitě, no, to je pravda.
0: Takže pozor, a když jsi to poznal, o jaký film se jedná? Asi to jméno, když padlo.
2: Jo.
0: Řekni to jméno.
2: Bike.
0: Ale toho traktoristy tam.
2: Jo, Drtikol.
3: Neříkej mu Drtikole, tak se mu tady jenom nadává. Pane Drtikol, sype se vám zrní, pane Drtikol.
4: Řekni to ještě jednou.
3: Sype se vám zrní.
4: Pane?
3: Pane Drtikol.
4: Roztrh se mi igelit.
3: Já jsem si to myslel, pane Drtikol.
4: Hele, já si nenechám od nikoho nadávat.
3: Nadávat?
4: Protože já se nemenu Drtikol, ale Vrabec.
0: Tak pěkně jsi to rozdrtil, člověče, ten náš éter tady po ránu.
2: A pak tam do teď s ním praští.
0: Teď s ním praští. No tak jsme si připomněli další hezký český film, klasickou letní takovou komedii, dětskou ještě navíc. Tak třeba jsme tě naladili a třeba ten film někde seženeš a pustíš si ho stejně jako já doma dneska večer.
2: Jasný.
0: Tak jo, tak rádi jsme tě slyšeli, ahoj.
2: Čau.
0: Selena Gomez jako další z našeho playlistu a přejeme krásné pondělí s datem 3. srpna.
5: Ranní Kiss. Každý všední den od 6 do 10. No a

0: Okamžik, už jsme také ve spojení s Michalem Kavalčíkem, protože i on pro vás bude vysílat tento týden dopoledne po 10. hodině a také tento týden bude vybírat témata, která bude s vámi rozebírat. Já bych se ještě vrátil k pátku, k pátečnímu vysílání, kdy s vámi Michal Kavalčík v našem éteru řešil toto.
1: Pojďme zavzpomínat anebo možná popsat nejlepší přátelství, které máte. Nejlepšího kámoše, nejlepší kámošku. Jak dlouho to nejlepší přátelství trvá? Je to od základky, je to od střední a vydrželo, přečkalo takzvaně války, covid, úplně všechno? Máte někoho takového?
0: Během toho, co budete teďka vzpomínat na toho, kdo s vámi drží to přátelství leta, tak já vám zahraju písničku od Iny a hnedka potom, milí posluchači, se podíváme na vaše nejlepší odpovědi z pátečního dopoledne. Radio Kiss.

0: 8 hodin 20 minut, v pátek dopoledne jsme se v dopoledním kysu u Michala Kavalčíka bavili o přátelství.
1: Nejlepší přátelství, které máte.
0: A tady jsou vaše nejzajímavější odpovědi.
2: Mám přesně takovýho kamaráda. Prožili jsme spolu špatné chvíle, těžké chvíle, zároveň ty nejlepší chvíle, nejlepší chvilky, nejlepší okamžiky a v životě bych ho za nic nevyměnil.
3: S mým kamarádem Adamem se kamarádím už 11 let a můžeme si všechno říct.
4: Tak s mým nejlepším kamarádem Tomášem se známe od první třídy a od třetí třídy jsme fakt nejlepší kamarádi. Doteďka máme navštíveno spolu asi 120 pivovarů, přesnou částku by věděl on. No a naše přítelkyně jsou taky výborní kamarádky, takže my když někde spolu couráme s Tomášem, tak oni jsou spolu buď u mě nebo u něj na chatě a popijí si spolu.
5: Mám svoji nejlepší kamarádku od 6. třídy. Dneska už jsme dospělí ženský, máme své rodiny, svoje děti, ona je vdaná v Holandsku. Ale přesto, nestratili jsme spolu kontakt, jsme spolu pořád, voláme si, píšeme si. Jo, když přijede tady do České republiky na Vánoce, tak se stykáme, jo, s její maminkou se stykám neustále, takže je to fakt kamarádka s velkým K a jsem za ní strašně moc vděčná. A jmenuje se Martina.
1: Díky moc, já mám tady vítěze.
6: Nejlepší přítel nebo přítelkyně, vždycky levačka, ať to jsou muži nebo ženy.
1: Levačka.
0: Tak uvidíme, co z vás vypadne dnes, až budete vysílat s Michalem po 10. hodině. Zdravíme i vaše levačky, i vaše pravačky. Ať se hezky poslouchá, dobré ráno.

Ladíte Radio Kiss a pojďte si sáhnout do svého svědomí a přiznejte se, jestli jste včera večer u filmu u telky chroupali, křoupali bramburky. Že jo? Že

0: a schválně je přesolil, aby zákazníka vytrestal. Jenomže on se stal úplný opak, ten host byl nadšený a zrodil se celosvětový hit. Takže přátelé, už v roce 1853 jeden naštvaný bohatý zákazník způsobil, že se začaly vyrábět bramburky a že to lidem po celé zemi začalo tak chutnat. Tak je mi úplně jasný, že pokud jste včera večer neměli, tak teďka se vám začaly zbíhat sliny, úplně teďka slintáte na tou chutí těch vašich oblíbených chipsů, tak možná dneska co, až půjdete odpoledne na nákup, tak co, jeden, dva sáčky tam přehodíte do toho košíku, vidíte?
1: Raní Kiss od 6 do 10.

0: Relaxky jsem za volantem po celé republice.
1: Bez 2 minutek půl devátá ladíte ranní Kiss, teďka pohled na silnice. Problémy jsou na trase z Ústí do Prahy na dálnici D8. K nehodě, velké nehodě došlo na 12. kilometru a z toho důvodu jsou kolony už na půl hodiny a stojí nám to zhruba od kilometru 19. Aktuálně je ucpaná i náhradní trasa, takže nezbývá nic jiného, než to v těch kolonách aktuálně vydržet. Dálnice D7 hlásí požár. Momentálně by mělo hořet na 4. kilometru dálnice D7 ve směru na Prahu. Je tu doporučována zvýšená opatrnost. No a zdravíme i do východních Čech. Ahoj.
2: Nazdar kysáci, jestli někdo z vás chcete jít do Mladče na Litovel.
1: Pardon, tak je to Morava, ne již východní Čechy. Takže Litovel, co tam?
2: Tak prosím vás, nejezděte přes ten maličký mostek. Zas nějaký dobrák se rozhodl, že omezení výškové pro něho neplatí, že to zkusí, zase tam uvízl a teď to všichni otáčíme. Takže bacha, z Mladče na Litovel přes ten mostek malej, to neprojedete.
1: Ty jo, auto uvízlo pod mostem. No to je tak, když vezete most a dojde vám nafta, no. Pak se dějou takovýhle věci.

0: KIS počasí.
1: Pondělí přinese jasnou až polojasnou oblohu, jen při zvětšené oblačnosti se objeví přehánky nebo bouřky. Teploty vystoupí na 31 až 36 stupňů Celsia.
0: Rádio KIS. Zprávy v jedné minutě.
1: A začínáme tragickou bilancí řidičů motocyklů. Letos jich na silnicích zemřelo 40 a dva spolujezdci. Loni jich za celý rok bylo 60. Podle policie patří mezi hlavní příčiny tragických nehod motorkářů přecenění schopností, hlavně pak nezvládnutí stroje ve vysokých rychlostech. Přes 40% nehod zaviní řidiči osobních aut, kteří jezdce na motorce přehlédnou a nedají jim přednost. Život může zachránit i kvalitní oblečení. Duhově zelení brouci s měňavými krovkami, kteří původně žili v Japonsku, se stávají čím dál větší hrozbou v Itálii. Brouci s názvem listokas japonský serují po sadech a vinicích a zanechávají za sebou listy s vykousanými mřížkami. To oslabuje rostliny a snižuje úrodu. Brouk se šíří i do dalších evropských zemí.
0: Sport.
1: Robert Reichl povede do nové sezóny Litvínov jako hlavní trenér. Bývalý vynikající útočník a olympijský vítěz z Nagána už v závěru minulé sezóny šéfoval realizačnímu týmu. Tolik zprávy v jedné minutě a s nimi Tereza Jandová.
2: Dobré ráno i ode mne, tohle je ráno na rádiu KIS s Martinem Hovorkou, bylo 8:30 a před námi jsou Smash Mouth.
0: To nejlepší od 90. let. KIS. Radio KIS.
3: Be happy.

0: posloucháte Radio Kiss. Já si myslím, že už jsem dneska dvakrát udělal velký chutě. Jednou, když jsem mluvil o tom, že lidé první, co ráno udělají, když přijdu do práce na pondělní ráno, takže si zkontrolují, jaké meníčko, polední meníčko bude nabízet jejich restaurace v průběhu celého týdnu, že máte vedle své práce, vedle svého zaměstnání, vedle svého kanceláře nějakou svou oblíbenou restauraci, kam chodíte v pondělí na meníčko s kolegy, tak v pondělí ráno všichni kontrolujou, co se bude vařit celý týden, že jo? Aby bylo co se těšit. Tak to bylo první, kdy jsem vám udělal chuť někdy před 6:30, nebo když jsem o tom mluvil. A před malým momentem jsme se bavili o historii bramburek, o historii chipsů a podobně teďka mnozí spekulujou nad tím, jakou tu příchuť těch bramburek si dneska cestou domů z práce pořídí. No ozvá se i náš posluchač. Ahoj.
1: Dár, Marťas, tohle mi nedělej. Teď budu muset jít a jít si koupit ty bramburky, ale když už tam budu, tak tam budu muset přihodit velkou čokoládu. No a s mojí figurou to si dovolit nemůžu. Šaulenca.
0: Figurou, čověče. Jsi hubenej, viď, sympatiák, viď.
2: A je tlustej.
3: Co tlustej, ale hodnej. No, a že trochu při těle. Se podívej v televizi, jaký jsou tam tlustý. A proč? Protože se mají.
4: Ranní Kiss. Každý všední den od 6 do 10.
0: Myslím, že náš posluchač, který se ozval a říkal, že půjde pro tu hořkou čokoládu a pro ty bramburky, já si myslím, že bude hodnej ten posluchač. Ten bude hodnej, ale podívejte se i na mě, já jsem taky hodnej, já jsem taky

Posloucháte Radio Kiss a my musíme dneska ráno také rozehrát další souboj dvou hitů. Já bych úplně zapomněl na dnešní battle, kdy se bude opět rozhodovat, jestli 90ka nebo mileniovka. Obě dvě dekády hudebně milujeme. Milujeme jak 90ky, milujeme jak milénium. Dokonce vás o to přesvědčujeme každý pátek večer, kdy já na Kissu vysílám hudební speciál Best of Millennium. Takže přátelé, teď vám nabídnu dva songy, jenom jako ukázky, a vy vyberete ten, který si zahrajeme úplně celý. Tak a ta první písnička, tak ta zastupuje 90. léta a jsou to Snap. A pokud byste měli spíš chuť na milénium, tedy na muziku, která vznikla po roce 2000, tak by tady byl Usher.

nebo Ashera, jestli chcete 90 nebo miléniovku, rozhodněte během toho, co bude hrát ta další písnička. Prvních 5 vašich zpráv v tom udělá jasno, jakým dalším směrem se bude ubírat náš playlist. Radio Kiss.

0: Dobré ráno. 8 hodin 45 minut, tedy 8:45, a v tento okamžik se dozvíte, jak dopadl dnešní souboj hitů. Jestli zvítězila pecka z milénia nebo písnička z 90. let. Tyjo, velký souboj, velké hity, jednak Snap, Rhythm is a Dancer, to byla jednička, nebo za druhé Usher a jeho mega hit Yeah. Obě dvě písničky jsou zástupci těch daných dekád, ale na vás je rozhodnout, co byste si poslechli raději, jestli Snappy, anebo jestli Ashera.
1: Dneska to musí být Asher. Asher.
0: Takže dáváme tady první čárku. 1-0 vede Asher, 1-0 vede Millennium nad 90. Co dál?
2: Ahoj, tady Milan, určitě Snap, ahoj.
0: 1-1, už to tady čárkuju.
3: Dej tam Snapa, rozjedeme pecky pořádný. Čau.
0: 2-1.
4: Čau, Martine, tak určitě Snapy, díky.
0: 3-1.
5: Ahoj, Martine, poprosím tě o Snap, krásnej stát na novýho týdne, ahoj.
0: Je to tam, je to tam! Vyhráli Snap! Vyhrála pecka z 90. let. Tu si chcete poslechnout při pondělním ránu. Přátelé, 4-1. Snap porazili Ashera. Tak jdeme do 90. Rhythm is a Dancer.
6: Radio Kiss. Kiss. To nejlepší od 90. let. Non-stop.

0: takovou radost, že hrajeme tak skvělý hity. Přátelé, takhle upřímně, Radio Kiss hrajeme nejlíp. Ne, v tento okamžik na plný čáře zvítězili 90. Hráli jsme si Snapáky, Rhythm is a Dancer, ale kdybyste chtěli třeba Ashra v našem pořadu Best of Millennium slyšet, tak v pátek večer po 18. hodině k vašim službám. Za malý moment dárečky pro vás, máme tu vyhodnocení ranní kachny a mám pocit, že těch kachen dneska bylo víc. Ne jedna, ale víc.
1: Ranní Kiss. Každý všední den od 6 do 10. To nejlepší od 90. let. Na internetu i v aplikaci Radia Kiss.

0: 8 hodin 53 minuty, já vím, že na to čekáte, musíme vyhodnotit dnešní ranní kachnu a říct si, co byl ten nesmysl, ten blábol.
1: Kachna ranního kysu.
0: Já v éteru vítám Karla, ahoj.
2: Ahoj.
0: Karle, od kolika hodin jsi s námi dneska ráno, kdy jsme tě probudili?
2: Od 6 až.
0: Tak pro někoho až, pro někoho už, no, to záleží samozřejmě, ale ideální čas, takhle, za mě ideální čas, to jsem začal vysílat v 6 ráno, to jsem taky tady přišel. Takže prosím tě, řekni mi, jestli jsi vůbec vychytal nějakou kachnu dneska ráno, nějaký nesmysl.
2: Tak já si myslím, že to bude s tím matem, jak budou mít nový film.
0: Ano, a?
2: Tak, že tam nebudou hledat šacha.
0: Já jsem říkal, že budou hledat kamaráda v tom novém filmu. Že budou chtít mít kamaráda, že o tom bude příběh. A
2: to je pravda.
0: To je pravda. A říkal jsem, že ten jejich novej kámoš bude šach. Tak to je blbost a je to správně.
2: Jo, super.
0: Tyjo, ale pat a mat a šach, pro mě dobrý, ne?
2: No, bylo by to jako fajn, akorát oni ty jména mají od někud jinut.
0: Jak bude od někud jinut?
2: Oni to je zkrátka patlal a matlal.
0: Fakt jo, to jsem nevěděl.
2: Ano, já jsem si to hledal.
0: Patlal a matlal, jo.
2: Ano.
0: Tak počkej, tak to je pro mě, hele, to jsem teďka objevil svět ve 42 letech. Patlal a matlal, to jsem fakt netušil. Tak to děkuju. Tak teď si mě
2: Hledal jsem to o tom šachovi a nic jsem takového nenašel.
0: Teď si mě obohatil normálně na měsíce dopředu a já jsem totiž hledal, že kdysi dá, já jsem to říkal dneska ráno, že oni předtím, než vůbec měl být ten seriál jít do televize a tak dále, tak před těma 50 lety měli vlastně takový jako pracovní názvy pro tyto dvě postavy. Pan Ouholíček a pan Sedlec.
2: Ano.
0: A to se jako nechytlo, tak pak přišel někdo s patem a matem a ty si zjistil, že to byl patlal a matlal. Výborný.
2: Ano, že to je zkrátka.
0: Tak počkej, to ti musí poslat nějakou větší cenu, protože já jsem teďka úplně unešenej, tyjo. Patlal a matlal. Tak jo, tak super.
2: No, super, díky moc.
0: Tak se měj krásně, já tě zdravím.
2: Taky.
0: A zase někdy na Kisu se budu těšit na slyšenou. Čau.
2: Super, ahoj.
0: Ahoj.
1: Ranní Kis. Každý všední den od 6 do 10.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Zdravíme naše šoféry na dálnici D4, tady je Kiss, halo, ahoj.
2: Příbram, dálnice, směr Praha, hoří tam auto, začínají se tam sjíždět záchranné jednotky, takže to tam, já teď jsem teďka projel kolem na druhou stranu, ale začíná se to tam shlukovat, že za chvilku tam bude asi trošku fronta. Takže Příbram, požár na silnici, hoří tam auto. Mějte se.
1: Mám informaci, že dálnice D4 je aktuálně uzavřená. Ještě chvilku by uzavírka měla trvat, takže pozor směrem na Prahu. Jedete-li aktuálně od Strakonic, 43. kilometr uzavřená dálnice. Problémy jsou také kolem Brna. Jedete-li z Vyškova na Prahu, tak na dálnici D1 201. kilometr se nám začínají tvořit kolony, protože o fous dál na 200. kilometru došlo k havárce dvou osobních vozidel. No a stále nám také popojíždí ústecká dálnice D8. Jedete-li na Prahu, tak na 17. kilometru začínají kolony, protože o kus dál na 12. došlo k dopravní nehodě po ránu. Jeďte opatrně, jestli máte i vy informaci z té své cesty, nechte nám vzkaz přes apku Rádia Kiss. Díky.

0: třicátském stylu. Sluneční brýle, šiltovky, trika, mikiny, osušky, ale taky zapalovače, klíčenky nebo samolepky najdete právě teď na webu KISS.cz. V našem KISS shopu.
1: Vážení, chci vám představit naši vzdělávací společnost Zřetel. Nabízíme rekvalifikační kurzy v oblasti pedagogiky a sociálních služeb a další vzdělávání pro učitele, sociální pracovníky a chůvy. Kurzy jsou prezenční i online. Některé lze hradit úřadem práce. Zřetel.cz.
2: Co na dřevo, aby vydrželo? Estetik Profi by to chtělo. Estetik Profi ochrání dřevo před počasím až 20 let. To je ověřeno akreditovanou laboratoří. Estetik Profi. Česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Estetik Profi nově na českém trhu. Více na www.estetikprofi.cz.
0: Rádio KISS. Počasí.
3: Venku máme jasnou až polojasnou oblohu, jen při zvětšené oblačnosti se objeví přeháňky nebo bouřky. Teploty dnes vystoupí na 31 až 36 stupňů.
0: Rádio KISS. Zprávy v jedné minutě.
3: Kauza desítek tisíc nelegálních migrantů, převážně Maročanů, kteří vtrhli do španělské Seuty, znovu otevřela debatu o evropské migrační politice. Někteří politici, včetně českého premiéra, požadují vyloučení Španělska ze Schengenu a posílení bezpečnosti. Opoziční politici navrhují pro nelegální migranty přísnější postihy, včetně doživotního zákazu vstupu do Evropské unie. Severovýchod Egypta zasáhlo dnes ráno po 3. hodině zemětřesení. Půda se otřásala silou 5,4 stupně. Uvedl to Egyptský národní výzkumný ústav astronomie a geofyziky. Epicentrum otřesů se nacházelo asi 40 kilometrů severovýchodně od města Suez. Otřesy, které byly cítit i v Káhiře, vycházely z hloubky 10 kilometrů. A teď zpátky domů.
4: Plzeňský park Chvojkovy Lomy má novou odpočinkovou zónu. Opravenou terasu doplnili slunečníky se zelenou střechou a lavičky. Proměna parku, který vznikl v 70. letech na místě bývalého kamenolomu, pokračuje. Večer bude terasa nasvícená a rozsvítí se i keramický maják, který v parku stojí už 3 desetiletí. Pro KISS Lucie Sinková.
0: Sport.
3: Kontroverzní projekt prezidenta FIFA Gianni Infantina měl přinést obrovské peníze nejen národním svazům, ale především samotnému šéfovi světového fotbalu. Pokud by vznik nové obchodní společnosti prošel, Infantino si mohl ročně vydělat téměř 55 milionů eur, tedy přes 1,3 miliardy korun. Po vzpouře fotbalového světa ale z celého plánu sešlo. Za námi jsou zprávy v 9 hodin a slovo má Martin Hovorka.
5: Ale děkuji za slovíčko. To byla Terka Jandová, odbyla 9. hodina, pokračuje ranní KISS a já mám pro vás ještě dárečky v této hodině, tak buďte s námi.
0: To nejlepší od 90. let. KISS. Radio KISS.

0: Kiss a už tuto sobotu 8. srpna proběhne Mejdan v Písku s rádiem Kiss, s DJ a moderátory a bude to v letním kině Písek. No a my máme pro vás v této hodině dva volňásky. Tak až dám pokyn, až vám řeknu, jaká je ta výherní písnička, tak telefonní linka 210-323-323 vám bude plně k dispozici. Takže v této hodině 100% dojde na dvě vstupenky. No a za malý moment se podíváme do fitka, do posilovny. Jenomže pozor, do posilovny se teďka nově chodí za sexíčkem. Je to tak? Já, tak to je prostě. A proč? To se dozvíte už za malý moment. Budete úplně koukat, budete vyvalený asi zhruba jako já. Tak za chvilku, jo?
1: Radio Kiss. Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

Ladíte Radio Kiss, bude 9:30 a vy možná dneska budete mít namířeno do fitka. Jít tam schodit nějaká kila, dát si poctivé kardio, jenomže pozor, aby v té posilovně jste nenarazili na úplně jiný druh cvičení, než jaký máte v tréninkovém plánu. Taky jste si všimli, jak moc teďka frčí taková ta bezobslužná privátní fitka? Přes internet si koupíte hodinu, kód vám otevře dveře a uvnitř jste úplně sami. Pecka věc, když se stydíte nebo nechcete čekat na stroje, jenomže Češi jsou národ kreativní a okamžitě přišli na to, že tahle privátní fitka má jednu obrovskou výhodu. Kvůli soukromí tam nejsou vůbec žádné kamery. No a výsledek? Dá se říct, za pár korun se z posiloven stává nový hit pro tajná rande a hodinové hotely. Takže místo bench pressu se tam zkrátka teďka trénují úplně jiné disciplíny. Nikde nikdo, sprcha hnedka vedle, takže úplně ideální místo. Na takový to tralala, tralala, víš, hodinový hotel, tralala. Dokonce podle jednoho britského průzkumu sex v běžném fitku, někde v šatně nebo v sauně, přiznal každý čtvrtý člověk. Takže privátní gymy jsou tomuhle jako dávají tomuhle prostě luxusní a bezpečný kabát. Prostě jít do gymu, někdo tomu říká i do gymu. Že přátelé, dneska, jestli vyrážíte do privátního gymu na to své číslo, tak si to teda užijte, no. Ale takhle, až budete třeba procházet kolem nějakého fitka, kolem nějakého gymu nebo gymu, jak chcete, jo, tak až budete procházet, tak se s vámi koukejte, kdo vychází ven, protože jestli půjde ven z toho fitka někdo, kdo má nohy jako želé, tak ten třeba určitě nedělal dřepy a tam dělal určitě něco jiného. Tak to bude on, to bude ten, co tam chodí na ten hodinový hotel. Tak přejeme hezké ráno. Raní Kiss.

0: Přáteli, v roce 2026 se chodí na brigády, tady píše Adelka, už od začátku prázdnin vás posloucháme na brigádě, vždycky nám zpříjemníte den a zaručíte dobrou náladu. Zdravím Adelku, Dorku a Vicky, holky, ať vám to na té brigádě utíká, ať si vy děláte nějaký peníze, ať pak můžete na konci prázdnin pěkně utrácet. Tak za okamžik bude 9:30, vyplatí se poslouchat Radio Kiss, protože my pro vás máme mraky cen. Dneska jsme toho už rozdali kopu, a to včetně 2000 ve hře 7-7 nebo vstupenek do jeskyní po celé České republice. Teď bych tu měl pro vás lupeny na mejdan. Radio Kiss bude v Písku, v letním kině. Ta party se jmenuje Heart Party. A vy na ní můžete vyrazit teďka v sobotu, uvidíte DJe a moderátory Kissu. No a já bych tu měl pro vás dva lupeny, dvě vstupenky, naprosto gratis. Jakmile uslyšíte písničku od ATB Ecstasy, což bude za malý moment, tak vytáčejte 210 323 323 a půjdete do Písku na mejdan gratis. Domluveno? Já věřím, že ano. Tak jdeme dál.
1: Kiss. Radio Kiss.

0: Hladíte Rádio Kiss, tohle to je ATB a já si myslím, že i jeho muzika velice často zní na mejdanech Rádia Kiss a jeden takovej mejdan proběhne tento víkend.
1: Hard party. V letním kině Písek.
0: A právě do tohoto místa se sjedou DJové a moderátoři Rádia Kiss. Na koho se můžete těšit tentokrát? Roman Anděl, Michal Kavalčík, DJ Basslicker, Sonja Ede, Martin Hájek, Míša Dinhová, Patrik Peltan. Tato sestava vás bude bavit teďka v sobotu 8. srpna v Písku od podvečerních až do nočních hodin. Kdo pak je na telefonu? Ahoj.
2: Ahoj, Václav.
0: Vašíku, ty máš o víkendu čas, že bys udělal výlet na mejdan?
2: No jasně, zařídím hlídání pro kluka a valíme.
0: A pojedeš zdaleka do Písku?
2: Z Prahy.
0: No tak to je dobrý, protože teďka je tam už dálnice prodloužená.
2: Tak.
0: Takže teďka je to do Písku, co by kamenem dohodil. To je prostě super, ta cesta. To mi dáš asi za pravdu, že D4 funguje. Jinak, když jste naposledy byli na večírku Rádia Kiss, byli jste už s paní, s manželkou?
2: Ještě nikdy jsme nebyli, protože jsme spolu vlastně rok a 7 měsíců a máme 8měsíčního kloučka, takže
0: tak to chápu,
2: tam to bylo rychlý, spontánní. A
0: Nebyl prostor.
2: Tak.
0: Tak možná se třeba utrhnete ze řetězu teďka na večírku, až přijete z večírku, tak možná za dalších 9 měsíců, co? Že by byl přírůstek.
2: No, plánujeme, no, ještě takový, bychom chtěli holčičku.
0: Takový spontánní, jako že by to bylo prostě tady po mejdanu v Písku. To je dobrá nálada někde na hotelu, že jo, co ty víš, viď, prostě.
2: No je.
0: Ježíš, já nebudem brousit do těch směrů, každopádně moc si to užij, protože letní písecké kino prošlo rekonstrukcí před nedávnem, takže to tam je jako z cukru, z brusu nový a věřím, že ten večírek se užiješ. Jmenuje se to Hard Party, ale je to klasický mejdan rády, jaký z plnej 90. hitů milénia, nový muziky a hlavně zábavy, jo?
2: Takže všechno to, co mám rád, to je parádní.
0: Přesně tak. Tak vstupenky posíláme, jsou dvě a zase někdy na Kissu. Čau.
2: Díky moc, ahoj a uživej éter.
0: Díky moc. Pro vás ostatní platí, že o další vstupenky budeme soutěžit zase zítra po 9. hodině, možná i dřív. Poslouchejte od rána o 6, aby vám to neuletilo. Dáme to tak jako v průběhu dne zítřejšího rána. Každopádně Hard Party Live Písek tuto sobotu. Jste zváni, vstupenky jsou před prodeji. Moc se na vás těšíme.
1: Hard Party. V letním kině Písek.

0: Ladíte rádio Kiss, je 10:15 a přišel Michal Kavalčík.
1: Krásné dopoledne všem, ahoj.
0: Představte, že dneska jsme tady zjistili s posluchači, ano? Že Pat a Matt slaví letos 50.
1: Ne.
0: Pat a Matt.
1: Už jo.
0: A původně se měli jmenovat Patlal a Matlal. A někdo to jako zkrátil na Pat a Matt.
1: No to je podle mě lepší, že jo?
0: To je lepší, ale Patlal. co jsem nevěděl, nevím, co já si to víš, že ty se s klukama znáš, Genia se Suchánkem.
1: No?
0: Prý namluvili jakoby hlasy pro Pata Mata v nějakých nových příbězích.
1: Aha.
0: Tak to já jsem zasek asi u těch starých příběhů teprve.
1: Vůbec nic nevím,
0: ale
1: no.
0: Ale údajně člověče Genia se Suchošem namluvili, nadabovali ale nějaký poslední série.
1: Ono to vlastně tak nějak jako vizuálně i k ním patří, že jo?
0: Pravda, vlastně.
1: Já vždycky, když vidím, jak tam jsou na té chaloupce, víš,
0: jo.
1: Pro ten jeden řetězec, co tam dělají s tou plácačkou na mouchy, tak to je patamat, no.
0: To je ideální.
1: Ano,
0: no
1: ano.
0: Tak jsme se o něčem jako zase něco dozvěděli novýho.
1: No, trefili to.
0: A teďka už vysílá Michala, tam to bude všechno swingovat jako na drátka.
1: Ano, teď už nastupuje, přemýšlím, Pepek Námořník, nebo víš, já jsem přemýšlel, k jaké postavičce
0: by ses mohl přirovnat.
1: No, anebo tebe, víš, jako nebo vůbec celý tým Rádia Kiss, ke komu bychom jako ty postavičky dali a ke komu, no.
0: Necháme to na naše posluchači, aby rozhodli, no. Případně napsali své tipy a můžeme to zhodnotit třeba zítra.
1: Hele, kdybys měl trošku delší vlasy, tak bych viděl v tobě Sandokana, víš?
0: Jo, takhle. Tak zítra se Sandokanem ráno.
1: Ahoj. Čau. Radio Kiss.

0: Taky jsem za volantem po celé republice.
1: Tak rychlý pohled, zdali jste nám poslali před 10. hodinou nějakou hlasovku. Mám tady mimořádnou zprávu, ale to bylo v 9.19. Pro jistotu se na to mrknu, možná už vám to říkal Martin. D4, kilometr 42. Je to ve směru na Prahu, mezi exitem 45 háje, 41 skalka, požár, vozidla, na místě už jsou všechny složky a obnoven je provoz jedním jízdním pruhem. Dodám ještě D10 z Prahy na Turnov, to je 13. kilometr, pruje se zvýšenou opatrností, zdržení do 15 minut. A 13. Karlovy Vary, délka kolony už půl kilometru, osobák s motorkou a trošku se tam teďka bude čekat asi 10 minut. D3 mi tady blikla Mezno na Kaplice, pozor lidé na vozovce, a to je 104. kilometr D3. Pojďme na muziku.
0: Radio Kiss, filmové tipy.
2: Na koupáku plno? Běžte se schladit do kina. Od 6. srpna tam běží očekávaná tlapková patrola Dinosauří film. V novince, kterou nabízejí některý kina i v předpremiéře 1. a 2. srpna, štěňata ztroskotají na ostrově s dinosaury. A na tamhle odlehlém místě potkají pejska Rexe, který tam vyrostl, a musí společně zastavit výbuch sopky. Napětí pro malý i velký v klimatizovaném sále. No neber to. Pro Kiss, Katka Čepelíková.

0: před Topolnou, směr Uherský Hradiště, je dodávka ve Škarpě píchla, asi nějaká nehoda tam byla, jsou tam nějaký policajti a tak dále a chystajte se to vyprošťovat. Je to za takovou lehce zatáčkou, tak ať do toho někdo nevlítnete.
1: Radio Kiss počasí.
2: Venku máme jasnou až polojasnou oblohu, jen při zvětšené oblačnosti se objeví přehánky nebo bouřky. Teploty dnes vystoupí na 31 až 36 stupňů.
1: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
2: A u počasí ještě zůstaneme. Tropický má být celý tento týden. Koncem týdne se sice ochladí, ale nejvyšší teploty budou stále kolem 30. Většina dnů bude jasná, ale každý den se mohou místy objevit bouřky. Meteorologové nadále varují před zátěží teplem. Extrémní vedra zvyšují riziko přehřátí, dehydratace i pracovních úrazů. Organizace Spojených národů zveřejnila znepokojivou zprávu o zdravých potravinách. Podle ní zemědělské dotace Evropské unie a nedostatek investic do výzkumu neúměrně zdražují pěstování ovoce, zeleniny nebo luštěnin. V období 2021 až 2025 vzrostla cena zdravé stravy v Evropě podle statistik OSN o 36%. Světový průměr je přitom o 11% nižší. Evropanům to stěžuje nákup zdravé stravy. A teď zpátky domů.
3: K několika desítkám zásahů už letos v létě vyráželi vodní záchranáři z Dolní Vltavice u Lipenské přehrady. Může za to hlavně vlna veder z přelomu června a července. V posledních dnech kvůli předpovědi extrémních teplot dokonce posilují služby o další záchranáře. Oproti loňskému roku jde o vyšší počet. Pro KIS Lucie Sinková.
1: Sport.
2: Český MMA zápasník Jiří Procházka se po posledním neúspěchu opět pokusí probojovat k titulové šanci v UFC a dalším na řadě by mohl být Brazilec Paulo Costa, se kterým si český samuraj na internetu vyměnil několik slov a vyzývá ho k přijetí boje. Za námi jsou nejnovější zprávy a teď už startuje dopolední KIS.
4: Pojďme společně kysáci nakopnout nový týden, no jo, 3. srpna a svátek má Miluše. Všechno nejlepší.
1: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
2: Be happy.

Víkend jsem zažil, doufám, že jste to měli úplně stejně. Dobře, ty vedra to už asi řešit nebudeme. Vypadá to, že peklo na zemi, tady bude ještě dalších 360 let. A pršet bude jednou za rok. Vítejte v České Sahaře. Podle mě na tom Google to mají prostě blbě, jo? Ta poušť Sahara, to není tam dole někde na jihu, jo? Jak je ta Afrika? Ne, ne. Já mám pocit, že celé se to posouvá tady pěkně do té Evropy a z Evropy v tom středu z té České republiky tady chtějí udělat normálně novou poušť Sahara. Děkujeme, moc děkujeme tam nahoru. Ale pojďme k něčemu pozitivnějšímu. Musím vám říct, že jsem stál metr, no možná dva metry, dobře, aby to někdo nevzal špatně, dva metry jsem sledoval 8 minut a jednu vteřinu. Osobně jsem sledoval nový český rekord mistra České republiky v ocelovém stisku. To se takhle postavíte v Terezíně, jo, v tom památníku, pěkně na travičku. Do pravé dlaně a do levé dlaně vemete šancovku cihlu. Jedna má 7,5 kilo, takže vaše paže, tricáky, bicáky, trapézy, celkem 15 kilo. A stojíte. A držíte v dlani v každé jednu cihlu. Tenhle borec se jmenuje František, je z městské policie Terezín, neuvěřitelná korba, trojúhelník, normálně jak Arnold Schwarzenegger, a vydržel takhle ten stisk 8 minut a jednu vteřinu. Neuvěřitelné. Nádherná akce. Řeknu vám, kde najdete video. Pojďme na muziku. Clean Bandit a vám super pondělí, kysáci. A na začátek.

0: Ladit rádio v práci mám v popisu, proto jsem si vybral Michaela Nakisu.
1: A my jsme za to rádi, že jste si vybrali jako dopoledního společníka, třeba i odpoledne rádio Kiss. Dneska už je 3. srpna, nový měsíc, nový týden, no jedeme, dětem už zbývá jenom poslední měsíc, nějakých kolik, 30 dnů, 28, no jo, počítá se to blbě. Prostě prvního v úterý jdeme opět do školy. No a vysokoškoláci, ty to mají dobrý, ty jdou až někde v říjnu, ne? Nebo mám takový pocit, že jo? V září se stěhujeme na koleje a začínáme v říjnu. To je život. Pojďme na dnešní balíček Radia Kiss. Samolepky, podpiska, ty diplom, vůně do vašeho auta a k tomu také dáme tričko. Já jsem nedávno narazil na jeden instagramový profil, který už má přes asi 4 miliony. Zapomněl jsem samozřejmě jeho název, ale to hlavní jsem si zapamatoval. Je to někdo, kdo jezdí po celém světě, má rád cestování, možná už i ten Instagram mu teďka vlastně na ty cesty vydělává a všude, kde je, jako ono se neví, jestli je to holka nebo kluk nebo manžele nebo bráka ze ségrou, nevím,

0: fotkou, je tamhle někde v Egyptě, pic u pyramidy, je tamhle pic, udělám fotku s medvídkem. A tak jsem si říkal, máte vy nějaký předmět, plyšáka, něco, co máte rádi, co berete vždy sebou na dovolenou? A prostě pokud to nemáte sebou v kufru, tak jste velmi nervózní. Cestuje to s vámi na výlety, letadlem, lodí, autem. A nebo dokonce ještě fotíte si to vaše nějaké zvířátko nebo ten předmět, tu oblíbenou věc. Fotíte si to? Máte svůj Facebook, Instagram? Pojďme se o tom pobavit. Co taková hezká úchylka? Brát někoho na dovču, i když nežije? Myslím tím jako předmět, ale je tam s vámi. Jo, máte k tomu velmi citový vztah. Tak pokud se chcete podělit o váš příběh, tlačítko soutěž v apce Rádia Kiss a nejlepší vyhrává hlasovka před 11. hodinou.
1: Rádio Kiss.

0: pondělním dopoledním balíčku berete si na dovolenou nějaký předmět, plyšáka, bez kterého si prostě výlety nedokážete představit? No, Robert nám to otvírá moc hezky.
1: Ahoj, Michaele, tady je Robert. Tak já vždycky, když jedu, tak většinou jedu sám. A vždycky, když fotím, tak si chci udělat, jak ležíš na tom lehátku, víš, na té pláži a fotíš to moře. A vždycky, co tam mám, tak tam mám ty prsty od nohou a pupík. Čau, hezký den, Michaele. Jste super rádio. Ahoj.
2: A podobných fotek mám v mobilu asi 1000.
0: Díky, Roberte. Pak tady mám jednu SMS-ku, napsala Ivanka. Ahoj, Míšo. Přesně tvoje definice sedí na mého muže. Do kufru ho sice nenacpu, ale bez něho by to nebylo ono. A nakonec on fotí mě. Krásný den, Ivanka. A takže Ivanka si vlastně ze svého drahého muže udělala takový stojan. A co Adélka?
3: Čau, Michaele. No hele, já takhle měla plyšáka, v 6 letech jsem ho dostala k narozeninám. Říkala jsem mu fufík, byl to pejsek, strašně dobře se na něm spalo. Jenže pak jsme se přestěhovali do baráku, no a fufík začal trošku plesnívat, protože jsme měli tak trošku vlhko v baráku, takže jsme mu vyměnili celou plyš. No a fufík cestuje do dneška se mnou, protože se prostě na něm dobře spí, no. Za to nemůžu.
0: A od té doby, kdy Adélka měla fufíka, do svého života nepustila žádného muže, protože na fufíčkovi se dobře spinka.
4: Radio Kiss.

0: Posloucháte Radio Kiss a v dnešním pondělním dopoledním balíčku řešíme talisman. To je to slovo, které mi tam chybělo, přesně. Talisman. Berete si nějaké talismany na vaší dovolenou? Nebo třeba když jedete jenom možná takhle jako do Teska nebo do Kauflandu na nákup, na ten víkendový, na 4 košíky, pak to nemáte kam dát ani do kufru? Talisman. Na dovolenou. Já jsem našel jeden profil jednoho takového plyšového medvídka, má to asi 4,5 milionu sledujících na Instagramu. Lidi na to koukají, lidi tam klikají, lidi tam píšou vzkazy. Neuvěřitelné. Broňa má takový talisman.
1: Ahoj Michael, tak já s sebou jako talisman vozím většinou manželku. A pravda, ani se potom nenudím. A když schovám žiletky, tak je to taky takový medvídek na vyfocení. Čau Broňa.
0: Mám doma medvídka. A dole má medvídka. Teda myslím jako nohy. Vilém, to je dobrý nápad, tohle neobtěžuje, toho nikoho nenaštve.
2: Čau Michaele, hele, na dovolenou si beru vždycky svou oblíbenou Lego minifigurku, protože bez ní nikam prostě nejedu. Je to můj malý parťák na cesty, nikdy si nestěžuje, nezabere skoro žádné místo a hlavně se mnou zažije každé dobrodružství. A kdyby náhodou mi na dovolené došly peníze, aspoň mám co rozebrat na náhradní díly. Měj se hezky, čau Vilda.
0: Nazdar Vildo. Hele, Lego, to je taky zajímavý fenomén. Vemte si, že vlastně to vymyslela tam rodina někde na severu. Jo, strašně dlouho se jim dařilo a pak přišla krize, pak to vypadalo normálně, že Lego skončí v propadlišti dějin. Naštěstí pak to teda chytlo ten druhý vítr a dneska už víme, že to už asi nekrachne. Pepino, ano, můj přítel na veškeré cesty je malý, ale velmi důležitý přítel. Bez něj žádnou dovolenou a změnu místa si nedokážu představit. Ano, je to prášek Endiaron na běhavku. Hezký den, Pepino. Jo, takhle, ty jsi to vzal takhle. Dobře. No a pak tady máme Radka a ten normálně na dovču jezdí se Sevinou.
3: Čau, Michaele. Neumím si představit dovolenou, kdyby s náma nejel Franta. Všude s náma jezdí. Je to takový plyšový prasátko a máme ho všichni rádi. Ale to z Itálii u moře se povedlo, že jí spad trošku do moře, takže to měli se sprchou, na to se vším všudy, aby zas nebyl slaný a nesprděl nám po rybičkách, prase jedno. Takže František, bez něj to nejde. Mějte se fajn všichni chysáci, zdravím Radek.
0: Radku, jestli máš nějakou fotku od Eiffelovky nebo z jiného místa vaší dovolené s prasátkem, pošli Františka, jo? Lukáš.
4: Nazdar Michaele, hele, já si sebou beru takovou jednu vychytanou věcičku a ta je taková víceúčelová, jo, ta se o všechno postará. Říkám jí má paní.
0: Jo, takhle, to je celý. No jo, no. Někdo bere talisman, někdo plyšáka, někdo tchýni. Ahoj Michaele, my máme tiskového rodinného plyšáka. Je to Žabák alias Škoták. Kamkoliv jedeme, tam jede i on s námi. Čus, Mára. No. Jakého máte vy talismana, kysáce, když jedete na dovču, na výlet? A ještě by mě zajímalo, najde se tady někdo, kdo má fakt dokonce i instagramový profil toho svého talismanu a má tam fotky z cest? Dejte vědět.
5: Radio Kiss. Radio Kiss. To nejlepší od 90. let. Od 90. let.

0: na Radio Kiss. Dneska se vás tady ptáme na naší apku tlačítko soutěž, kde posíláte své vzkazy. Máte nějaký talisman, který si prostě vozíte sebou na dovču, na výlety, fotíte, natáčíte, nebo dokonce máte ještě i svůj instagramový profil? No, ozvala se Týnka a Majů.
1: Ahoj Michael, tak my máme svojho cestovateľského leňochoda Sida, ktorý s námi už precestoval skoro celý svet od francúzskej Polynézie cez Havaj až po Singapur a Bali. A tiež sme mu založili profil instagramový Sid's Bubble Dream a tento rok som si na ňom postavila aj malinký biznis, kde mi pomáha vyrábať prírodnú kozmetiku zo šľahaného bambuckého masla, takže z pôvodného
0: Talismana sa stal aj nástroj určite na podnikanie. Ja tady vidím krásne fotografie, ktoré mi Týnka poslala. Mám tady třeba kufr, na ktorém je Slovenská republika cestovný pas, pak tam je jedno proseko a na tom kufru je práve ten plyšový lenochod. Krásný, má nádherné oči, má na hlavě sluchátka a spousta dalších fotografií. Tam někde z Thajska, ostrovy, z letadla, dokonce má fotku. Nádhera, pecka, to se fakt povedlo. To se povedlo. No a teďka pojďme na dalšího, kdo se ozval, a to je Haňule.
2: Čau, Michaele. No tak hele, děti. Děti jsou takovej talisman. Ale víš co, já bych je i nechala doma, ale oni nechcou. Čau, Hanča.
0: No jo, děti, to je asi nejkrásnější talisman, co si budeme říkat. Pak tady máme Pety.
3: Čau, Michaele. Můj talisman na všechny cesty a dovolený je Radio Kiss, protože bez něj si já prostě už tu dovču nedokážu představit. Už jako malá jsem to poslouchala, když jsme jezdili s rodiči a teď samozřejmě jsem přebrala štafetu, takže na dovolené mi zásadně dělá společnost a mým největším talismanem je Radio Kiss. Čauky, Peťule.
0: Děkuji, Peťule. Já se vám teda, kysáci, musím přiznat, příští květen 2027, to bude 10 let, co tady pod značkou Radio Kiss vysílám. A spousta našich kolegů, které jsme to tady 2017 rozjížděli, ten celoplošný Kiss. A já vždycky jsem překvapen, jo, protože znáte to, už jste tady dlouho, ale já jsem pořád překvapen. Teď jsem o víkendu zase dostal od vás neuvěřitelný feedback. Byl jsem v Řecku, kde jsem v letadle potkal Čechy. Mám teďka screenuté zprávy z Instagramu, kdy paní mi píše, že seděla vedle mě v letadle, když jsme letěli na Kefalony. A máme tam takovou historku, že prostě byl neuvěřitelný ráno, my jsme tam přistávali někde v 7 ráno, byl tam neuvěřitelný mrak nad přistávací plochou na Kefalonii a on už jako dosedal, ale pak se ještě rychle, on normálně zabral a my jsme tam kroužili 20 minut nad ostrovem, než se ten šílený mrak jako rozpustil. A co chci říct, že i po těch 10 letech vy píšete, nebo když se takhle potkáváme, tak říkáte, kdy a jak, a že pořád posloucháte Radio Kiss. Já jsem z toho pořád v šoku. Já nevím, jestli bych 10 let poslouchal nějakého kluka dopoledne. Ale fakt děkujeme za tyhle ty vaše prostě za to, že ladíte. Fakt díky. Jan.
3: Čau, Michaele. Můj talisman na všechny cesty.
0: Jo, tak to už jsme měli. Promiň, to byla Peťulem.
4: Nazdar, Michaele, tak prosím tě. Můj talisman, jo. Jediná věc, pokaždý, když jedu, tak potřebuju toaletní papír. Ale to je záchrana, protože na těch záchodech není nic. Takže to je můj talisman. Dík, čau.
0: Moc krát děkuju. Já myslím, že po tomhle už musíme jít na vítěznou hlasovku. Já bych to dneska s dovolením dal Martince, protože, jo, tady nám ještě neskončila jedna hlasovka. Tady to někdo zapomněl vypnout. Tak. Tady máme vítězná hlasovka Martinka, to je prostě stylovka.
5: Ahoj, Michaele. Já jsem asi před 2 rokama koupila synovi k Vánocům polštáře kovínko a od té doby kamkoliv jede, kamkoliv jde, všude hovínko tahá sebou, protože se mu na něm moc dobře spínká a jednou za čas, když ho moc ožužla, tak se vypere a frčí na novo. Čau, Martina.
0: No a když to hovínko už moc smrdí, tak ho trošku postříkám sprejem.
6: Michal Kavalčík na Kisu.

0: Kysem za volantem po celé republice.
1: No tak teď už v dopravě toho máme před 11. trošku víc, tak pozor, v Postrkově na silnici 195 je policie, dávejte na sebe pozor. Radek.
2: Z Malý Boleslavy na Prahu, D10, ucpaná, svedeno do pravého jízdního pruhu, zdržení tak 10-15 minut. Je tam něco u Bezděčína, nevíme co.
1: Radek.
3: Ahoj, tady Mazlík, D10, Mladý Boleslavy na Prahu, v Bezděčíně je to svedené do pravého pruhu, protože čistí dálnici v levém pruhu. Takže zdržení tak 10-12 minut. Kdo může, tak to obejďte.
1: Vidím tady ještě D52, 23. kilometr ve směru na Brno, exit 23 Pohořelice sever a exit 16 Hrušovany. Očekávaná událost. Dálnice uzavřena z důvodu plánovaného došetření dopravní nehody ze dne 1.8. Zároveň je uzavřen i nájezd na dálnici na exitu 23, kde probíhá i odklon dopravy. Děkujeme. Tak a ještě se pro jistotu podívám, jestli tady náhodou něco nebliklo čerstvého. Tady máme D4, také mimo mimořádná zpráva. Exit 45 Háje a 41 Skalka. Vozidlo po požáru odtaženo, provoz bez omezení, kolony se rozjíždějí.
0: Kiss Paráda. Kiss Paráda. Kiss Paráda. Kiss Paráda. Hlasuj pro nové hity Kiss Parády Rádia Kiss. Kiss Parádu s DJem Bejslikrem poslouchej každou středu od 9 večer na Kissu. Matrace Řešeto, český výrobce matrací s 25-letou tradicí. Díky unikátní technologii děrování mají naše matrace maximální prodyšnost a komfort. Řešeto, české děrované matrace, které dýchají. Pro ty, kteří od spánku očekávají víc než jen kompromis. Všechny typy matrací najdete na řešeto.cz. Placebo, britská legenda, je na cestě do Prahy. 30 let od debutu a s novou podobou Placebo Recreated. 15. listopadu Praha, sportovní hala Fortuna. Vstupenky na livenation.cz.
4: Léto je tady. Vyrazte za zážitky do Ústeckého kraje. Čekají na vás dechberoucí výhledy v Krušných horách, kilometry cyklostezek Českým středohořím, krásné památky i pohodové chvíle v přírodě v Českém Švýcarsku. Stačí si jen vybrat směr, třeba s turistickými linkami DUK, které vás dovezou za dalším letním dobrodružstvím. Ať už cestujete s rodinou, přáteli nebo sami, inspiraci na výlety najdete na Brána do Čech. Ústecký kraj. Překvapuje blízko a nezapomenutelně krásný.
0: Nejoblíbenější hity jukeboxů Rádia Kiss.

0: večer od 6 hodín. Rádio Kiss počasí.
1: Venku máme jasnou až polojasnou oblohu, jen při zvětšené oblačnosti se objeví přehánky nebo bouřky. Teploty dnes vystoupí na 31 až 36 stupňů.
0: Rádio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
1: Až 100 000 důchodců, kteří mají penzijní spoření, může ode dneška smlouvu ukončit, aniž by jim za to hrozila sankce. Je to první ze splněných slibů, které strany vládní koalice ANO, SPD a motoristů dali před volbami v souvislosti s důchody. Novinkou je i to, že náhradu dostanou penzisté, kteří spoření zrušili už dřív a přišli kvůli tomu o státní příspěvky nebo o vlastní vklad. Týká se to seniorů, kteří spoří méně než 5 let a smlouvu uzavřeli později v prosinci 2023. Evropské země se pustily do boje s neukázněnými turisty, těm hrozí za některé přestupky vysoké pokuty. Zřejmě nejvíce zaplatí turisté v Portugalsku, a to za to, když si na pláži pouští z reproduktorů hudbu. Tato zábava je může vyjít na 10 000 korun. A teď zpátky domů.
2: Hlinecká radnice chce do města přivést nové dětské lékaře. Nabízí jim příspěvek na úpravy ordinací nebo na nákup potřebného vybavení. Zájemci tak můžou od města dostat několik set tisíc. Hlinsko má v rozpočtu připravenou konkrétní částku 300 tisíc korun. To je maximální limit pro jednoho žadatele. Z Hlinska Lucie Sinková.
0: Sport.
1: Zápasem proti Američanům dnes vstoupí hokejová osmnáctka do Hlinka Grecky Cupu v Edmontonu. Svěřenci kouče Jaroslava Nedvěda se pak ve skupině B utkají také s Německem a Finskem. Dnešní i úterní duel začnou ve 21 hodin středoevropského času. Středeční souboj se Severany o 2 hodiny později. Tolik aktuální zprávy a Tereza Jandová.
3: Posloucháte Radio Kiss, s vámi je Michal Kavalčík, přeju vám nádherné pondělí 3. srpna, tady je muzika Pompe.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
1: Be happy.

10 minut po 11. hodině jednu dobrou zprávu. Extrémní vedra v Česku prý ukončí studená fronta s bouřkami. No, tak jsem myslel, že už to třeba bude zítra, ale od středy. Od středy mraků přibude a vedra postupně ukončí přeháňky a bouřky. Kysáci, je to nějaký horký vzduch z Afriky, no. Tak do středy to ještě budeme muset přežít, jo? Vydržíte? Vydržíte. Nabízím moudro dne, další skvělá muzika, to nejlepší od 90. let. Co takhle s Catman John, toho jsem v sobotu hrál asi třikrát. A koho si ještě dáme? Avicii. Jo, zavzpomínáme na Aviciho. Tak hezké pondělí a

0: Přišel mi jeden moc hezký fóreček, pojďme to dát jako moudro dne, já myslím, že tohle zažil každý v životě. Je to rozhovor ženy se svým manželem.
1: Nemá IQ jako Einstein, ale přesto říká svoje moudra dne.
0: Manželka říká svému manželovi. Miláčku, já stejně vím, že jsi měl přede mnou stovky žen. Manžel odpovídá. Tak mlč a buď ráda, že jsi se dostala do finále.
1: Michal Kavalčík. Od 10 do 2. Na Rádiu Kiss.

0: Mac. To už jsme tady taky dlouho neměli v playlistu, playlistu Rádia Kiss.
1: No jo, je to po víkendu krátce.
0: Prosím vás, kysáci, nikam nechoďte, nepřepínejte, nepřelaďujte, protože mám pro vás zprávu, to je návod všech návodů. Turista se pomstil za věčně obsazená lehátka u bazénu. Ručníky posypal. Za malý okamžik zbytek.
2: Až 7000 korun rozdáváme každé všední ráno na Rádiu Kiss.
3: Prázdniny pokračují.
4: A díky této soutěži jsme vám rozdali už přes 500 000 korun. To nemůžeš říct jen tak, to musíš oslavit. Pojď ještě jednou. Rozdali jsme přes 500 000
3: a jedeme dál. Po celé prázdniny, po celý rok.
2: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
5: Postavil jsi dům a cestou si něco upravil podle sebe? Teď je čas na kolaudaci a nevíš, co s tím? Žádný strach. My už máme podobné případy prošlápnuté. Pomůžeme s papíry, úřady i celou kolaudací. stavby.legal.cz
2: To nejlepší od 90. let. Na internetu i v aplikaci Rádia Kiss.

David Guetta, Sad Girls. Zdravíme všechny dámy a zdravíme hlavně všechny, kteří poslouchají Kiss i třeba na dovolené. A pak z balkónu natáčejí v 6, v 7, v 8 ráno, možná už i v 5, ten boj o lehátka. Já jsem to teda nikdy nepochopil, že někdo letí 2, 3, 4, 5 hodin letadlem na nějakou dovolenou, aby potom tatínek, tchýně, ségra, brácha šli na bazén rozmístit 5, 7, 8, 10 ručníků, aby potom během dne, kdy je 35 stupňů, leželi u bazénu a aby měli lehátka. Tento boj o lehátka, fakt, to jsem nikdy nepochopil. Ale bacha, následující skutečná věc, která se stala, je důkazem, že válka o hotelová lehátka nabírá úplně nový rozměr. Britský turista na Malorce už měl dost lidí, kteří si každé ráno ručníkem zabrali lehátko a pak na něm celé hodiny ani neleželi. Ano, to je normální, před snídaní jdete tam hodit ručníky na lehátka a pak tam ani celý den nejste. A tak přišel s vlastní pomstou. Pomsta bude sladká. Ručníky posypal svědícím práškem. Někteří hosté pak podle něj vydrželi na lehátku jenom pár minut a zmizeli se škrábat do pokoje. Na internetu jedni tleskají, druzí tvrdí, že už je to za hranou. Cože? Dát 10 ručníků na lehátka, pak tam ani neležet, to už je za hranou? To už je za hranou. Svědící prášek, jdu to koupit, díky. Jen se drbejte, lidičky, jen se drbejte. Máte být u moře, a ne u bazénu.

Radio Kiss. Radio Kiss. To jsou nejen devadesátky, ale i největší hity milénia. V pátek jim věnujeme celý večer. Best of Millennium. Best of Millennium. Jeden z hitů nového tisíciletí hrajeme právě teď na Kissu.

0: dává mi také za pravdu.
1: Přesně tak, Michaele, do nich. Já to taky nesnáším, sakra, jedu k moři, tak jsem u moře. Jestli chci být u bazénu, tak můžu zůstat v Čechách.
0: Ale ne, jako já chápu, hele, já si taky rád občas dáchnu jakoby u bazénu, že jo, někdy to střídáme, dopoledne třeba moře, odpoledne bazén, zase když jste třeba v Řecku, tak tam málo který hotel má takzvaně sladkou vodu, většinou je to na té slané bázi, protože i když je o to složitější se starat, tak ta voda podle toho, jak jsem slyšel, tak je více čistá, nebo jak to nazvat, ale jet na dovolenou s tím, že ráno v 6 budu si dávat budíka nebo v 5.30, abych tam potom stál frontu od 6, kdy třeba otevírají ty vrátka, to mi přijde jako už, já to ani vlastně nevím, jak bych to nazval. Pak tady máme ještě Pepíka, myslím k tomu něco.
2: Michale, teď si představ, že si půjdeš na bar, pouze pro nějaké pití, ručník tam zanecháš a někdo ti to takovýmto práškem posype. Asi to určitě není v pořádku obsazovat takhle ty lehátka, ale myslím si, že sypat někomu prášek pro to, aby o to svědělo, tak už je to trošku zahranou, ale myslím si, že lidi by si měli užít krásně dovolenou, v klidu, u moře, pokojně, a ne potom řešit nějaké svědění. Navíc.
0: No, Pepíku, tam už nestihla hlasovka, 30 vteřin konec. Pepíku, já ti samozřejmě rozumím, jo, já myslím, že ten pán, který to udělal, tak to neudělal lidem, kteří si jdou jenom takhle na hoďku dáchnout, jo. Já myslím, že to udělal všem těm, kteří tam ráno stojí frontu, a podle mě to udělal i těm ručníkům, kde potom nikdo prostě neležel, no. Tak když tam někdo 5 hodin, 7 hodin, nebo možná, nedej bože, celé dopoledne nebo odpoledne, nikdo neleží na ručníkách, které si tam

0: Dnesky jsem za volantem po celé republice.
1: Děkujeme Honzovi, že nám poslal hlasovku, tak kde pak to nejezdí?
2: Zdravím, tady Honza, dejte si pozor z Moravský Třebový na Mohelnici. V prvním stoupání skoro až na konci dvě odstavený auta v pravým pruhu, tak ať do nich nevlítnete, je to tam přímo vjezd do stínu. Tak bacha na to.
1: Venca se ozval.
3: Čau děcka, z Breslavy na letiště na okruhu. Je tam nehoda, tak je to tak na 20 minut, tak s tím počítejte. Čau Venca.
1: Ještě jedna mimořádka, D52, 23. kilometr ve směru na Brno, mezi exitem 23 Pohořelice sever a 16 Hrušovany. Očekávaná událost. Došetřování nehody ukončeno, provoz na dálnici obnoven, provoz na uzavřené nájezdové větvi exitu 23 je obnoven, odklon dopravy ukončen a kolony se opět rozjíždějí. Tak to jsou dobré zprávy, za chviličku Šagy a 12. hodina.

0: něco na dřevo, aby vydrželo? Esthetic Profi by to chtělo. Esthetic Profi ochrání dřevo před počasím až 20 let. To je ověřeno akreditovanou laboratoří. Esthetic Profi, česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Esthetic Profi nově na českém trhu. Více na www.estheticprofi.cz.
1: Vážení, chci vám představit naši vzdělávací společnost Zřetel. Nabízíme rekvalifikační kurzy v oblasti pedagogiky a sociálních služeb a další vzdělávání pro učitele, sociální pracovníky a chůvy. Kurzy jsou prezenční i online. Některé lze hradit úřadem práce. Zřetel.cz.
2: Rádio KIS počasí.
3: Dnes je jasná až polojasná obloha. Později se místy vyskytnou přehánky nebo bouřky. Na teploměru je od 31 do 39 stupňů.
2: Rádio KIS. Zprávy v jedné minutě.
3: Nově diagnostikovaných případů HIV v Česku přibylo v prvním pololetí 148. Je to o 10 více než ve stejném období loňského roku a zhruba stejně jako v prvním pololetí roku 2024. Za celý loňský rok jich bylo 293, což bylo nejvíce od roku 1985, kdy se začala vést u nás statistika tohoto onemocnění. Bez jedné tisíci koruny za 3/4 mega je teď u dealerů Volkswagenu možné objednat novou verzi Volkswagenu ID3. Ta se teď označuje jako ID3 Neo a od předcházející verze ji rozpoznáte podle pruhu na přídi, který propojuje oba hlavní světlomety. Teď se vrátíme zpátky domů.
2: Sport.
3: Včera se hrál fotbal a druhé ligové kolo dopsalo svoji závěrečnou kapitolu. Po páteční předehrávce a sobotní plné porci zápasů přišly na řadu ještě 3 duely. Sigma Olomouc se rozešla smírně 2-2 s Mladou Boleslaví. Bohemka má první bod za bezbrankovou remízu s rozjetým Hradcem Králové a Jablonec porazil díky skvělé efektivitě Pardubice 2-0. To byly zprávy v jedné minutě a Tomáš Adamec.
4: Stinice zhoršily kvalitu vody v Hamerském jezeře na Českolipsku. Není vhodná ke koupání. Kvalita vody je na 4. stupni 5-bodové škály. Zhoršená zůstává podle údajů na webu krajské hygienické stanice v Liberci kvůli stinicím také voda Máchova jezera, která je od začátku sezóny na 3. stupni. Pro KIS Lucie Sinková.
5: Nádherné pondělí všem, ať už si užíváte dovolené, nebo někam cestujete, anebo makáte a jste v práci, třeba v kanceláři. Posíláme Shaggyho.
6: To nejlepší od 90. let. KIS. Radio KIS.
7: The

0: Kiss Message a nakonec také Jean-Luc, který se tam zakřičel. Vzpomínám, jak jsme to tady minulý rok nahrávali asi 14 dní. Ten mohl v pondělí, ten nahrál svoji stopu v úterý, ten ve středu, ten ve čtvrtek, ten v pátek, ten přišel v neděli a v sobotu. Ale povedlo se a vždycky na skoro každé Kiss Party Live to chcete zahrát. Já vám 100% můžu slíbit, že teď v sobotu 8.8. takové nádherné datum. Sobota 8.8. dvě osmičky, tuhle tu pecku, Love Message, Kiss Message, dáme určitě letní kinopísek. Roman Anděl, Michal Kavalčík, DJ Bassliker, Sonja Ede, Martin Hájek, Míša Dinhová a Patrik Peltan, dáme to tam live. Pokud ještě nemáte lístky, kiss.cz, máte tam plakátek Hard Party Live s moderátory Rádia Kiss. Kupte, kupte, kupte a ušetříte rodinné peněžence.
1: Kiss. Kiss. Kiss. Rádio Kiss. Rádio Kiss.

0: Letní 90 Rádia Kiss.
1: Letní 90 a kdo má to štěstí, kdo nám odpálí pěkně další týden v pondělí tuhletu letní 90. Kdo pak tam?
2: Nazdar chlapáku, tady Jirka.
1: Ahoj Jirko, poprosím trošku přitlačit na hlasivky. Kde pak si, co děláš?
2: Není problém, přitlačíme. Hele,
1: jak se máš? V práci, no a co děláš?
2: Hele, bouchám palety.
1: Počkej, palety, takové ty dřevěné, jak se to potom bere na ten ten. Jakože to kompletujete, jo?
2: Ano, přesně tak.
1: Já jsem kdysi viděl na TikToku takovou bandu, která vysílala živě a oni opravovali tyhle ty palety někde, už ani nevím, v které zemi to bylo. Ale vy rovnou kompletujete úplně nové.
2: Úplně fungovky, no.
1: Mm-hmm. A prosím tě, v tom je asi docela dobrý biznis, ne?
2: Asi jo, do marketingu já nedělám, já jsem jenom
1: no ne, já jsem viděl, všude vidím takové ty inzeráty, jako koupíme, vykoupíme palety, doveste, přiveste. Za kolik se dneska vykupuje paleta? 700, 600, 500, 300?
2: To netuším, fakt netuším.
1: Počkej, tak jako ty děláš paleták a nevíš, za kolik se vykupují palety, jo?
2: No, kdybych to věděl, vypadalo by to divně, já vyrábím nový, to.
1: No dobře, jak neznáš mapu, jo?
2: No, to nekoukám.
1: Počkej, tak vydrž. Výkup palet cena. Hele, strýček Google. A pozor, už to mám. Dřevěná paleta euro nová za 190. Ty brďo, jsem myslel, že to je dražší. Dřevěná paleta eur A 180. Dřevěná paleta euro B 110. Dřevěná paleta na opravu za 50. A dřevěná paleta standard 50.
2: Tak je to dobrý biznis, proč ty to vykupujou teda.
1: No já jsem myslel, že tam jsou lepší částky, že třeba nová stojí 5 kilo, víš?
2: Asi bude stát i víc, člověče, to ne.
1: Jo, ještě takhle, jo, aha.
2: My vyrábíme třeba 12 metrový, jo. Takže.
1: Jo, takhle vyděláte tyhle velký. Dobře, chlape, ty jsi vybral neskutečnou pecku Born Slippy Underworld. Nebudeš se zlobit, když dám trošičku rychlejší verzi?
2: No, o tom jde. Jo. Ať se dělá líp.
1: Takovou tu verzi, která ti trošičku možná poničí repráky, nebudeš se zlobit?
2: Mě určitě ne.
1: Dobře, vyhulíme bedny, já myslím, že na pondělí by se to jako, že by jsme to pondělí měli trošku rozjet, jo?
2: Startování pondělí, abych
1: tam. Hele, díky, že jsi zavolala, ahoj!
2: Tebě taky ahoj!
0: Letní 90. Letní 90. Rádia Kiss.
1: Legendární klavíreček. Neuvěřitelný refrén.

0: 1996, Born Slippy, Nux. A kdo neviděl Trendspotting, jako by nežil. Najděte si to, kupte si to, půjčte si to. No, hned je to pondělí lepší, že jo?
1: Kiss. Radio Kiss. Be happy.

No já bohužel se nemůžu pyšnit informací, že bych vám teďka mohl říct, ano, byl jsem v San Francisku, je to tam nádherný, krásný. Bohužel to štěstí a ty cesty mě tam ještě nezavedly, ale třeba to ještě do konce svého života stihnu. Kdyby tam nahoru nějaký kysák bydlel a že by mě tam provedl, dejte vědět, jo, kysáci. San Francisco, to musí být nádhera. Nádhera, nádhera. No, dost San Francisca, já už mám tady připravenou partičku Backstreet Boys, kterou nedávno live viděla naše Magda Vronková. Taky závidím, no tam jsem ještě taky nebyl v Las Vegas v té kouli, ale podíváme se na cyklistu, který udal řidiče policistům a tučnou pokutu dostal i on sám. Za co? Proč? Vydržte.

Teď bych chtěl na kysu pozdravit všechny cyklisty, samozřejmě i všechny řidiče, ať už řídíte něco velkého, těžkého, malého, 4 kola, 6, 8, 10, 12, 16, 18, nevím, kolik je maximum. Tohle je příběh s krásným ponaučením. Když jdete někoho prásknout, takzvaný bonz, radši se nejdříve podívejte do vlastního zpětného zrcátka. V Anglii, stalo se to teda v Anglii, jeden cyklista natočil řidiče auta, který se mu zdál velmi nebezpečný, no a video poslal policii. Jenomže policisté si záznam prohlédli opravdu pečlivě a všimli si, že ani samotný cyklista nejel úplně podle pravidel. Jel příliš blízko zaparkovaných aut a podle policie ohrožoval sebe i ostatní. Výsledek? Řidiče řešili, ale cyklista dostal také pořádnou lekci. Soud mu nakonec napařil pokutu 1200 liber. To je, dámy a pánové, zhruba 34 tisíc korun. Policie pak připomněla, že pravidla silničního provozu platí pro všechny. Jak pro řidiče, tak i pro cyklisty a koloběžkáře. Dávejte na sebe pozor a buďme na sebe hodní. Radio.

0: Doufám, že se máte skvěle. Hraje vám Radio Kiss. Za chviličku si dáme ještě Night Cravers, Push the Feeling On a vydržte s náma i po 13. hodině, protože tuhletu středu, první středu v měsíci, opět vypukne další Trance Party Live. Další dvouhodinový speciál DJ Basslicker a moje maličkost. A já jsem tady našel dneska takové zajímavé výročí. 3.8. před 4 lety jsme s DJ Basslickerem v nejvýše položené restauraci v Praze odvysílali Trance Party Live číslo 10. Já to našel, tak bychom na to mohli zavzpomínat a mám i úvod z celé této tříhodinové show. Vydržte. No a ve středu v 10 vás zveme k už 58. dílu.
1: Radio Kiss. To nejlepší od 90. let. Non-stop.

0: S kysem za volantem po celé republice.
1: Začnu mimořádkou. D52, kilometr 23 ve směru na Brno, mezi exitem 23 Pohořelice a 16 Hrušovany. Došetřování nehody ukončeno, odklon dopravy ukončen, takže abyste věděli, tam už by to mělo být úplně v pohodě. Pak tady máme Zuzánku, která nám poslala hlasovku.
2: Na sjezdu z D11 na D35 ve směru od Prahy, směr Opatovice, tak těsně na konci sjezdu jsou policajti, je to tam stažený do jednoho pruhu, tak opatrně, ať do sebe neťuknete.
1: Děkujeme mockrát, kdybyste o něčem dalším věděli, tlačítko doprava v naší apce a můžete dát vědět ostatním řidičům. Pak tady mám v Ostravě ulice Dvouletky, nehoda, dva autáky v sobě. Potom půjdeme na D35, 292. kilometr z Lipníka nad Bečvou na Mohelnici, odstavený nákladák. D11 z Prahy na sever, 14. kilometr, je tam nehoda s únikem oleje, dodávka havárie a na místě už jsou všechny složky. A ještě v Brně Charbulova ulice, nehoda, dodávka, to je v dopravním značení, probíhá vyšetřování a odvoz. Mabel Disco hned po 13. po čerstvých zprávách.

0: Klasiky ze světa trendsu.
1: Ahoj, tady DJ Bejslikr. Každý týden ti servíru ti nejlepší pecky z trendsový scény. Těším se na vás.
0: Trendspark. Už ve středu od 10 večer na Radio Kiss. Radio Kiss počasí.
2: Dnes je jasná až polojasná obloha. Později se místy vyskytnou přehánky nebo bouřky. Na teploměru je od 31 do 39 stupňů.
0: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
2: Datové schránky přešly na novou doménu datovka.gov.cz. Změna neměla žádný vliv na funkčnost nebo samotné služby. Už se ale nepřihlásíme přes datovou schránku do portálu občana. Je třeba využít některou z metod identity občana, jako je například bankovní identita. Vedra a nedostatek srážek zhoršují v Česku situaci se suchem. Ta se projevuje už i na řekách, ve kterých je velmi málo vody a jsou zaznamenávána i historická minima. Sucho trápí i další části Evropy. Ve Francii a Maďarsku kvůli nedostatku vody odstavují jaderné elektrárny a části Rýna a Dunaj jsou také na historických minimech. Teď se vrátíme zpátky domů.
3: Vodácké kempy u řeky Lužnice letos nejsou přeplněné jako jiné roky. Kvůli suchu má řeka málo vody a na některých úsecích není sjízdná, což právě odrazuje řadu vodáků. Provozovatelé kempů tak místo plných tábořišť lákají spíš turisty, cyklisty nebo návštěvníky, kteří přijedou za krásou jižních Čech. Pro KIS Lucie Sinková.
0: Sport.
2: Je hotovo. Čeká se už jen na oficiální oznámení ze stran obou klubů. Letní přestupová sága kolem budoucnosti nadějného českého golmana Lukáše Horníčka je u konce. Reprezentační brankář přestupuje z Bragy do anglického Newcastle United, kde podepsal dlouholetý kontrakt. Portugalský klub vyinkasuje více než 700 milionů korun. To byly zprávy v jedné minutě a Tomáš Adamen.
4: Mám tady nový plavecký rekord. Dokázali byste 56 hodin plavat v kuse bez spánku?
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss. Be happy.

0: Nepadnou dlouho, nepadnou měsíc, nepadnou roky, nepadnou 10 let. A pak je tady víkend, pak je tady den a padá to jeden rekord za druhým. Za chviličku vás vemu do Terezína, kde padlo několik rekordů v terezínské cihle. To vám musím povědět, koho jsem tam potkal a co jsem na vlastní oči viděl. Ale teď jsem uviděl video neuvěřitelného borce. Polský plavec Bartoloměj Kupkovský přeplaval 160-kilometrovou trasu a stal se prvním člověkem v historii, který přeplaval Baltské moře mezi Švédskem a Polskem. V neděli večer vyčerpaný Kupkovský vystoupil na pláž ve městě Dzivnov na severním polském pobřeží Baltského moře, a to zhruba po 56-hodinové plavbě. Teda nemyslím v lodičce, ale prostě plaval, kráula, chvilku prsa. V pátek vyplul ze švédské Kasebergy. Tenhle počin představuje pro něho osobní triumf, neboť zdolání této trasy se pokoušel už po páté a teprve po páté to vyšlo. A ještě k tomu jeden rekord. Jeho letošní úsilí dosud vyneslo 4 miliony korun v přepočtu na léčbu dětské rakoviny, přičemž dary na jeho sbírku z celého světa stále přibývají. 56 hodin plavete, nespíte a jíte jenom takovou tu stravu v tubičce, kterou musíte sníst během vašeho plavání. Já bych plaval tak maximálně 15 minut a pak bych zmrznul.
1: Michal Kalžík, Kiss, Radio Kiss.

Já bych teďka na kysu rád pozdravil všechny, které jsem měl tu možnost a čest potkat v sobotu. Já už jsem s dovolením za celý svůj život moderoval opravdu různé akce od pití nejrychlejšího tupláka piva, pojídání šílených hamburgerů, které měly 2-3 kila, ale teďka v sobotu v pevnosti a v památníku Terezín, tam Ústí nad Labem okres, jsem měl možnost moderovat terezínskou cihlu. A celý ten památník je postaven z takové speciální cihly, které se říká šancovka, a jedna ta cihla váží 7,5 kilo. No a před pár lety, myslím, že to bylo v roce 2015 nebo 16, někdo vymyslel, že by mohli udělat takový trojboj, hod touto šancovkou do dálky, potom ocelový stisk a potom běh na čas. Já mám tady dva rekordy a mám tady dva nové mistry České republiky v těchto dvou disciplínách. Za prvé gratuluju Jardovi Smělému, mladšímu, protože i jeho otec házel. Tentokrát mládí překonalo otce. A novým českým rekordem v hodu touto 7,5 kilo těžkou šancovkou, tak Jardovi Smělému se podařilo hodit 14 metrů 94 cm. Táta zůstal někde, myslím, na 11. A pak ještě zdravím Františka, bohužel jeho příjmení nemám. Představte si, že přišel borec, vyrýsovaný tyvary jak Tom Cruise, postavička, strážník městské policie v Terezíně. Chlap, normálně okamžitě by mohl rád Jamese Bonda, jo, takové jemné šediny, vlnička, bicáky, tricáky, Včko normálně, opravdu jak Carlos Vémola v nejlepších časech. A on šel, tenhle ten strážník Franta, na disciplínu ocelový stisk. Vy se postavíte, jo, nohy si dáte trošičku od sebe, do pravé a do levé ruky, do těch dlaní, stiskněte po stranách tu cihlu a zvednete. A měříme čas. Byl tam chlap, který byl nějak 4,58, to byl rekord. A pak přišel tenhle ten František z městské policie a vydržel tam 8 minut a 1 vteřinu. Nový český rekord. Zdravím všechny do Terezína, byl to neuvěřitelný den. Já začínám trénovat a příští rok, Františku, těš se. Skončíš na druhém místě. Radio Kiss.

Úplně jsem vám zapomněl říct, že kdybyste chtěli toho Františka z městské policie, toho budoucího Jamese Bonda, velmi charismatického muže, vidět live, jak to celé probíhalo, tak 9minutové video najdete třeba na mém kanálu Michal Kavalčík na YouTube. Všechno to tam máte, je to záznam z live vysílání, tak na to mrkněte. Dejte mu like, protože tenhle ten borec si to zaslouží. Zdravíme městskou policii v Terezíně. Radio Kiss.

0: Trends Party Live. Trends Party. Trends Party s DJem Basslickerem a Michalem Kavalčíkem. Trends Party Live. Exkluzivně na Radio Kiss.
1: Dámy a pánové, já jsem vám slíbil, že se podíváme na naše výročí.

0: jsme s DJ Basslickrem odvysílali 10. díl Trends Party Live. Já myslím si, že jsme ani tenkrát netušili, že bychom mohli překročit třeba 30, 40, ale nedej bože 50. A vůbec tenhle ten rok je zvláštní na takové jako rekordy tady u nás na KISu. Tak já jsem spočítal, že teda pozítří ve středu máme 58. díl, jo? V září bude 59, v říjnu oslavíme 60. a v listopadu oslavíme, kolik to je, 5 let? Jo, 5. 5 let existence Trends Party Live. První díl se odvysílal 10. listopadu 2021, to jsme ještě měli covid a byly tady roušky, tak tohle byl první díl, takže v říjnu 60. díl a v listopadu si dáme 5 let existence Trends Party Live na vlnách Rádia KISS. Tak já vás chci pozvat, pokud máte čas, tak pozítří ve středu si dáme 58. A já se podívám, jo, našel jsem ten vstup z toho 10. dílu, tak mi dovolte aspoň kousek. Vysílali jsme z nejvýše položené restaurace v Praze, měli jsme tam i dron, no je, kde jsou ty časy? Všechno najdete na YouTube Rádia KISS, jmenuje se to Trends Party Live 10 a takhle to tenkrát vypadalo.
1: Michal Kavalčík.
2: Já ani nevím, my máme tady asi 15 kamer, já teďka vůbec nevím, kde a do které kamery mám koukat.
1: Já si myslím, že do té 17, která je tamhle venku na Vyšehradě.
2: Zdravíme všechny na vlnách Rádia KISS, ahoj!
1: Hey ho, Trends Party Live, jubilejní krásný 10. vydání a úplně neskutečný zážitek, kdy se mě teda podlamujou nohy, nevím, jestli je to z tebe nebo tady z těch kameramanek, který tady máme. Ale je to opravdu fantastický zážitek, za který ti už takhle zkraje, kámo, děkuju, protože já jsem zažil v životě spoustu věcí, ale tohle je pro mě poprvé.
2: Kysáci, my vám za chviličku zprostředkujeme ze zadní kamery opravdu nádherný výhled. Těch pohledů dneska bude opravdu hodně, máme celkem 5 kamer, ale pojďme na začátek poděkovat všem těm, bez kterých bych to dneska, Vašku, vůbec nešlo. Za prvé musíme poděkovat Rádiu KISS, našemu vedení.
1: Rádio KISS, děkujeme vedení, že můžeme být takhle nahoře v 27. patře. Aureole, a že nás vlastně pustili do toho vysílání dneska dva šílence, který to tady jedou už 10 dílů.
2: 109 metrů nad zemí, máme opravdu krásný výhled, tamhle vidím Miloše, jak zrovna vyšel na hradě na balkón, pan Ovčáček taky, máváme, moc krásný pocit, Václavák, vidíme Žižkovskou věž, to je fakt skvělý okamžik. Za druhé musíme poděkovat, teda za prvé restaurace Aureole,
1: přesně tak.
2: 27. patro, na druhém místě.
1: Určitě našemu Karlíkovi taky, ano. Který tady stojí za kameramana, má a stará se o živej přednost, aby nám to všechno krásně fungovalo. Takže Karlíku, moc ti děkujeme za to, že to tam pěkně namačkáš a bude to fantastický. Hlavně taky děkujeme našim holkám, který se nám starají o další streamy, fantastická věc.
2: Ano, zdravíme Markétku, zdravíme Simonu a musíme poděkovat také profidj.cz, kteří nám zapůjčili skvělé stroje, úžasný stůl, na kterém dneska tady vysíláme a v neposlední řadě máme tady úžasné svítící písmena.cz. Všechno to najdete na Instagramu, my strašně moc děkujeme těmhle partnerům, bez kterých by to prostě nešlo, ale samozřejmě vedení Rádia KISS.
1: Tak jo, děkujeme za všechno. Mě by teda ještě zajímalo, jestli nás poslouchá nějaký fyzik, jak dlouho bych padal, když mám 92 kilo z výšky 109 metrů na zem, jo? Takže to zkuste spočítat, já to potom zkusím v reálu.
2: Ano, budeme mít pro vás trička, máme speciální trička dneska s 10, taková limitovaná edice, pouze 10 triček pro vás.
1: Krásný. A na start trošičku retra, jedna z těch největších ikonických trends music pecech, Delirium a Silence na Rádiu KISS.
2: Nesmíme zapomenout, že jsme na YouTube, takže nám tam dejte zvoneček, odběr a šéfové mi řekli, že když dneska bude 10 000 lajků pod živým streamem, tak příště.
1: Hele, to já nevím, to je pro mě překvápko,
2: tak
1: kámo.
2: Tak příště prý budeme vysílat z hradu.
1: Wow! A možná někdy, kdy budou ty volby, já nevím, prosím.
2: To ne, hele, nás by asi nikdo nevolil. Děkujeme, že jste s náma. Zdravíme 109 metrů nad
1: 109
2: zemí.
1: 109 metrů a 27 pater, kámo.
2: Patro, pecka, mě hele, přes toho normálně.
1: Jinak je tu neskutečný hitsky sáci. My vás vlastně vidíme, protože my jsme vlastně skoro ve středu celé České republiky, odkud vysíláme právě teď živě na všech platformách. Takže když se podíváme kamkoliv, vidíme...
0: No, kecali jsme tam ještě dlouho, dámy a pánové. Takže moc krát děkuju, ve středu 58.
3: DJ Basslicker a Michal Kavalčík. Trends Party Live na Rádiu KISS.

S váma Kiss, za malý okamžik už odpolední jump, ale ještě chvilku vydržte, než udeří 14. hodina a budou tady s váma Magda a Radek až do 18. Já jsem našel titulek a normálně tohle bych okamžitě podepsal. To bychom občas potřebovali i u nás tady v České republice. Poslyšte, co mají v Itálii za tradici. To by mělo být v každém státě v Evropě. Co v každém? To by mělo být v každé zemi. V italském městě Trento mají staletou tradici s názvem La Tonza, při které každoročně zavřou známou osobnost, většinou je to politik, premiér a tak dále, starosta, do klece a ponoří na pár vteřin do řeky. Rituál vychází z trestu ze 14. až 18. století za rouhání, ale dnes slouží spíš jako recese během slavnostního festivalu Feste Vigiliane. Improvizovaný soud každoročně soudí politiky i další známé tváře za jejich největší přešlapy, pak si vlezou do klece, ponoří na 3 vteřiny, vy asi musíte zatajit dech, abyste to přežili. No, takhle vás namočí, očistí, máte svázané ruce, vy víte, jaké je to v kleci, to není asi příjemný pocit, jak tady vidím na tom videu, a pak vás zase vytáhnou. No, účel asi tady nemusím tak nějak víc rozebírat. No, sem s touto tradicí do české země ve Vltavě, Ježíš, tam by se vešlo klecí.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Hezké odpoledne, pojďme se kouknout, kde to hapruje, protože Pavel má informace.
2: Zloun na most po 28. dělají silničáři a trošku se to štosuje, tak trošku zpomalte, do toho nevlítnete, mějte se.
3: Děkujeme moc krát. Jedna dopravní nehoda na dálnici D1, je to ve směru na Brno. 225. kilometr, bouralo se i na D11 ve směru na Hradec Králové, 14. kilometr. No a jedna nehoda na D35 ve směru na Olomouc, 127. kilometr.
1: Šťastnou cestu vám přejeme a jupí na to, jdeme, šupy.
0: Radio Kiss, filmové tipy.
4: Dvě novinky, co stojí za vaši pozornost? Tu je malý balíček. Po tragickém bombovém útoku na dopravní letadlo nad skotským městečkem Lockerbie v roce 88 rozjede tamní policie spolu s FBI horečnaté pátrání. Snímek podle skutečné události se jmenuje Bombový útok na let Panam 103. Španělské drama Křišťálová kukačka nás zavede do horského městečka, kde už dlouhá léta dochází k tragickým zmizením lidí. A právě tady chce mladá lékařka najít rodinu dárce, jehož srdce tluče v jejím těle. Pro Kiss, Katka Čepelíková.
0: Léto je tady. Vyrazte za zážitky do Ústeckého kraje. Čekají na vás dechberoucí výhledy v Krušných horách, kilometry cyklostezek Českým středohořím, krásné památky i pohodové chvíle v přírodě v Českém Švýcarsku. Stačí si jen vybrat směr, třeba s turistickými linkami DUK, které vás dovezou za dalším letním dobrodružstvím. Ať už cestujete s rodinou, přáteli nebo sami, inspiraci na výlety najdete na Brána do Čech. Ústecký kraj překvapuje blízko a nezapomenutelně krásný.
5: Matrace Řešeto, český výrobce matrací s 25-letou tradicí. Díky unikátní technologii děrování mají naše matrace maximální prodyšnost a komfort. Řešeto, české děrované matrace, které dýchají. Pro ty, kteří od spánku očekávají víc než jen kompromis. Všechny typy matrací najdete na řešeto.cz.
0: Nejoblíbenější hity jukeboxů Rádia Kiss.

0: dnes večer od 6 hodin. Rádio Kiss počasí.
1: Dnes je jasná až polojasná obloha. Později se místy vyskytnou přeháňky nebo bouřky. Na teploměru je od 31 do 39 stupňů.
0: Rádio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
1: Roste zájem o chaty a chalupy. Po slabších letech lidé opět začali nakupovat rekreační nemovitosti. Podle některých realitních portálů vzrostl jejich prodej meziročně až o 40%. Vedle tradičně nejžádanějších Krkonoš nebo Šumavy lidé častěji pořizují i chaty a chalupy v Jeseníkách, Beskydech a na Křivoklátsku, také Kokořínsku nebo v jižních Čechách. Průměrná cena jedné nemovitosti se vyšplhala ke 3 milionům korunám. Letos od června jezdila na černo téměř polovina cestujících v newyorských autobusech. Dopravce tak za prvních 6 měsíců roku 2026 vydělal o 35,5 milionu dolarů méně, než předpokládal rozpočet. Trend jíst na černo se představitelům hromadné dopravy nedaří zvrátit. Město proto chce už delší dobu zavést bezplatnou městskou autobusovou dopravu. Z New Yorku teď zpátky domů.
2: Tisíce zajímavých předmětů leží ve skladu pražských ztrát a nálezů. Jde o věci, které lidi nechali na různých místech ve městě nebo v MHD. V kanceláři v ulici Karolíny Světlé se občas sejdou kuriozity. Lidé jsou totiž schopni ztratit například šicí stroj, hasící přístroj, mačetu nebo dokonce i prsní implantát. Pro KIS Lucie Sinková.
0: Sport.
1: Vrátíme se ještě k víkendu, protože český hokejový výběr do 18 let se postaral o prvotřídní senzaci v kanadském Edmontonu. V přípravném utkání před prestižním Hlinka Grecky Cupem deklasoval domácí Kanadu na její vlastní domácí půdě, a to jednoznačným výsledkem 6-0. Za to palec nahoru. To byly zprávy v jedné minutě a Tomáš Adamec.
3: A palec nahoru i vám samozřejmě všichni, co ladíte Radio Kiss, startuje odpolední jump.
4: Magda Vronková, Radek Hrdina a Don Omar s náma.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.

0: 14 hodin 8 minut, my vám přejeme moc hezké odpoledne, startuje odpolední jump, krásné povíkendí vám přejeme.
1: Já teda se musím nad tím víkendem hnedka pozastavit, protože jsem byla v sobotu na jedné narozeninové oslavě. Martička slavila krásný padesátiny a oslava to teda byla jak
0: mladá
1: se patří.
0: Kočka, mladá kočka.
1: No jasně. Každopádně slíbila jsem jednomu člověku, že ho budu takhle zdravit přes éter, protože mi nevěřil, že tady skutečně vysílám. Takže Jirko, já tě zdravím, Jirka zvaný Ogar. Takže Ogare, zdravím z Kisu a díky za party, bylo to
0: Ogare,
1: fakt bomba.
0: Ogare, tak si doplním vzdělání trošku, ne, ten Magda tady ne, ty, no. Řekni nějaký jeho poznávací znamení, aby neřekl Ogar, že...
1: Prosím tě, měl nejlepší antré na narozeninovou oslavu, jaký jsem jako fakt ještě v životě nezažila. Nešel nejdřív Jirka, šel nejdřív jeho břuch. To normálně opravdu přišel takhle, rozepnutá košile.
0: A za 3 hodiny dorazil Ogar.
1: Bylo to ale naprosto takhle, fantastický.
0: Jo, takhle to mám fakt já, když někam přijdu. Tak zdravíme, já bych rád pozdravil, protože v sobotu jsem byl a prosím pěkně na 20. narozeninách Velkých Pavlovicích firmě Mandloň, kde byl jejich šéf Martin Rubáš, fantastický člověk, hrozný sympaťák, jeho žena taky a samozřejmě hromada všech těch lidí, kteří tam byli, takže skvělý a moc krát děkuju za to víno, co jsem dostal od manželky vinařství Helena, tak no, to budu pít podle mě ještě příští rok.
1: Takže pozdraveno máme a zdravíme samozřejmě všechny posluchače z Kisu u odpoledního jumpu.
0: Hezký léto, tam, kde všude nás ladíte.
2: Jump, odpolední Jump rádi.

0: V jedné vteřině.
1: Celý víkend nemohla dospat, aby se mohla zapojit do téhle soutěže, protože jestli Magně něco opravdu excelentně, je to tahle soutěž Kiss Hit v jedné vteřině a to je právě dneska na ní, protože ona bude hádat. Já myslím, že to dá, protože ona má alter ego, to znamená, že vlastně uměleckou postavu, kterou vystupuje, a to je Teta Květa.
2: Jasně.
1: Jo, takže Teta Květa je samozřejmě spřízněná s pohádkovým světem.
2: Dobře, jasný, jo? No.
1: Tak, a já jsem vybral dámu, která platila za sex symbol téhle republiky a stále podle mě pro určitý, jako věm mužů, platí, byť už, a to nemyslím nějak zle, má nějaký věk a je to stále krásná ženská.
2: Aha.
1: Jo? Takže
3: Rumělku ve tvářích ležím v polštář.
2: Heidi, Heidi, Heidi Janku.
1: Jo, je to tak. Heidi Janku samozřejmě zdravíme.
2: Čoče, no. Jak jsi začal s tím pohádkovým ale a pak jsi říkal, že dáma, to říkal tak sex symbol, to mě napadla Dáda Patrasová.
1: Aha.
2: Jako pro někoho možná ještě stále, ano, že? Dobře, ale člověk jaká žížela, taky byla dobrá, vidí.
1: No ne, v těch dobách to byla, pane bože, ježišmarja.
2: No samozřejmě. To. Takže, ale jo, Heidi, a Heidi znám dokonce osobně, takže
1: jo, super. Jo, my jsme spolu dělali nějakou akci. Není důležitý, Heidi, zdravíme a ty máš půl bodu, já dva. Skvělý.
2: Ne.
1: Ale jo.
2: Ne.
1: Jo. Kiss hit.
0: V jedné vteřině.

0: girlfriend everywhere.
1: Až 7000 korun rozdáváme každé všední ráno na Rádiu Kiss.
2: Prázdniny pokračují.
3: A díky této soutěži jsme vám rozdali už přes 500 000 korun. To nemůžeš říct jen tak, to musíš oslavit. Pojď ještě jednou. Rozdali jsme přes 500 000.
2: A jedeme dál. Po celé prázdniny, po celý rok.
1: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
4: Postavil jsi dům a cestou si něco upravil podle sebe? Teď je čas na kolaudaci a nevíš, co s tím? Žádný strach. My už máme podobné případy prošlápnuté. Pomůžeme s papíry, úřady i celou kolaudací. Stavby-legal.cz

0: Klasický dozvuk mistrovství světa ve fotbale samozřejmě a teď vás nebudeme tejrat nějakýma sportovníma výsledka nebo Infantino, že si zase něco vymyslel a tak dále, vůbec nepůjdeme od to. Spíš takový zajímavosti, protože vlastně na takový druhý koli v uvozovkách během mistrovství jedou i různý charitativní aukce. Mm-hmm. To znamená, že vlastně pokud to víte, znáte, tak se můžete i vy tady v České republice takové věci zúčastnit a můžete si vydražit nějaký pěkný suvenýr. Mm-hmm. Ale to už je u konce, co se týče tohoto už odcházejícího doslova do písmene mistrovství světa. Tak my vám za chviličku prozradíme, co se dražilo.
1: Dobře.
0: A hlavně, za kolik jste mohli mít, třeba dám příklad, míč, s kterým se kopalo v finále mistrovství světa na vlastně uplynulé mistrovství.
1: Já vím taky o jedné věci, která se snad údajně měla dražit, nebo jste si ji mohli koupit. To vlastně nemuselo se ani dražit, ale mohli jste si ji vyloženě koupit a mít taky takovou zajímavou památku na mistrovství světa.
0: Už za malou chvíli tady na Kisu. Hezký odpoledne.
2: Radek a Magda. Odpolední Jump na rádiu Kiss.
3: Y venga conmigo. Vámonos al

0: Přátelé, kamarádi, kysáci, krásné kysačky, my vám přejeme moc hezké letní odpoledne tady z Rádia Kiss a Magda Radek a pojďme se kouknout, co jste si mohli během uplynulého mistrovství světa pořídit domů, nebo respektive vydražit.
1: Ano.
0: Ano, a co jste si mohli pořídit, protože samozřejmě ten čas je omezený, co se týče dražby. A třeba bylo k možnosti si koupit outfit Shakiry. Jo, z videoklipu Die Die, písničce oficiální, k mistrovství světa. Nakonec prodáno za 173 tisíc korun.
1: To není moc.
0: No, tak jako...
1: Jako přímo vodní. Jako, nebo
0: no,
1: nějaký...
0: jako to, co měla ona.
1: Fakt,
0: ona to jenom slíkla a dala k dispozici.
1: To je docela...
0: Boty Justina Biebera, právě z poloviční nebo mezi poločasové, nebo z poločasové show, tak to bylo za 557 tisíc. Dále rukavice Madony, také vlastně, to jsou cyklistické rukavice, nebo na cvičení, akorát jsou vykládané nějakýma šutrama, asi ne drahokamy, 882 tisíc korun.
1: Ale prosím tě.
0: Jo, tady už to už je přece jenom tematičtější dres podepsaný Messim, a jeho originální dres, opravdu, že ho měl na sobě. To už si myslím, že pro fanoušky je velmi zajímavý.
1: To je sběratelský.
0: No. To už je hodně sběratelský. 1,4 milionu. Jo?
1: No, jako dá se.
0: A zmiňovaný míč, který právě byl vlastně ve finále mistrovství světa,
1: ano.
0: Tak ten se nakonec prodal za 2,3 milionu korun.
1: Tak
0: a všechno šlo samozřejmě na dobrou věc.
1: Čověče, nejsou to až takový pálky, čekala jsem to teda jako
0: že to
1: drsnější,
0: horší, jako
1: že to bude horší.
0: Hmm.
1: Pokud ale samozřejmě nedisponujete těmato částkama, nemůžete si to úplně dovolit, tak přece jenom nějaký ten kousek z mistrovství světa si můžete pořídit, nebo jste si mohli pořídit, a to v podobě kousku trávníku právě z mistrovství světa. A to za nějaký zhruba 10 tisíc korun.
0: 10 tisíc korun a jako třeba velký kousek asi. Co celá?
1: Cihla
0: nebo mě, míň
1: no,
0: víc.
1: Taková cihlička ve skle, to snad by měli potom
0: ve
1: jako měli darovat, no tak ono by
0: veskle
1: ti to...
0: tráva.
1: No tak ono by ti to asi mohlo taky ujít.
0: Tak to je za trest pro všechny huliče.
2: Odpolední Odpolední jam. Každé všední odpoledne od 2 do 6 na Kisu.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Maruška má informace z Ostravy, kde se tam děje co?
2: Jedna dopravní z Ostravy opět nám rozkopali rovnou ulici. Sjezd na Opavu z Plzeňské ulice je bohužel uzavřen, takže musíte na vodárnu, ale tady je prostě kolona jako blázen.
3: Děkujeme mockrát, Maruško. Jedna nehoda je právě i v Ostravě, ještě v ulici Dvouletky. Bouralo se taky v Opavě, v ulici Opavská, a jedna dopravní nehoda je v Liberci, v ulici Hanichovská.
1: Je nejvyšší čas, pokud někde cestujete, aspoň teď, krátce před 3. hodinou, vyrazit k vodě.
3: Je to tak?
1: Třeba na kole, to je jedno, ale prostě jich tak k vodě. Vedro a zítra má být ještě větší.

0: co na dřevo, aby vydrželo? Estetik Profi by to chtělo. Estetik Profi ochrání dřevo před počasím až 20 let. To je ověřeno akreditovanou laboratoří. Estetik Profi, česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Estetik Profi nově na českém trhu. Více na www.estetikprofi.cz.
1: Vážení, chci vám představit naši vzdělávací společnost Zřetel. Nabízíme rekvalifikační kurzy v oblasti pedagogiky a sociálních služeb a další vzdělávání pro učitele, sociální pracovníky a chůvy. Kurzy jsou prezenční i online. Některé lze hradit úřadem práce. Zřetel.cz.
2: Rádio KIS počasí.
3: Dnes je jasná až polojasná obloha. Později se místy vyskytnou přehánky nebo bouřky. Na teploměru je od 31 do 39 stupňů.
2: Radio KIS. Zprávy v jedné minutě.
3: Nově diagnostikovaných případů HIV v Česku přibylo v prvním pololetí 148. Je to o 10 více než ve stejném období loňského roku a zhruba stejně jako v prvním pololetí roku 2024. Za celý loňský rok jich bylo 293, což bylo nejvíce od roku 1985, kdy se začala vést u nás statistika tohoto onemocnění. Bez jedné tisíci koruny za 0,75 mega je teď u dealeru Volkswagenu možné objednat novou verzi Volkswagenu ID3. Ta se teď označuje jako ID3 Neo a od předcházející verze ji rozpoznáte podle pruhu na přídi, který propojuje oba hlavní světlomety. Teď se vrátíme zpátky domů.
4: Novou základnu dostala po letech v nevyhovujících podmínkách zdravotnická záchranná služba v Jablonci nad Nisou. Stavba stála Liberecký kraj 680 milionů. Pozemek poskytl bezplatně Jablonec. Na projekt získal 670 milionů z evropských fondů. Nová základna je aktuálně nejmodernější v Libereckém kraji.
2: Sport.
3: Včera se hrál fotbal a druhé ligové kolo dopsalo svoji závěrečnou kapitolu. Po páteční předehrávce a sobotní plné porci zápasů přišly na řadu ještě tři duely. Sigma Olomouc se rozešla smírně 2-2 s Mladou Boleslaví. Bohemka má první bod za bezbrankovou remízu s rozjetým Hradcem Králové a Jablonec porazil díky skvělé efektivitě Pardubice 2-0. To byly zprávy v jedné minutě a Tomáš Adamec.
5: Ladíte Rádio KIS a jsou tady s náma taky dva bráchové ze čtvrtého patra.
6: No a my dva, Magda a Radek, vám přejeme hezký odpoledne s KISem.
7: To nejlepší od 90. let. KIS. Rádio KIS.

0: Ladíte Radio Kiss a řeč bude teďka o jídle. Já se zeptám tady mého kolegy, který naproti mě sedí, Radka Hrdiny. Byl jsi někdy v michelinské restauraci?
1: V Českých Luzích a Hájích ve dvou.
0: Dokonce.
1: A byly výborný.
0: Výborně.
1: Skvělý to bylo.
0: Byly něčem specifický, nebo prostě to bylo jenom jakoby fakt vytuněný jídlo, nebo to mělo nějaký takový třeba nějaký fajnový věci?
1: Byly tam fajnový věci, bylo to skvělý, bylo to hlavně o tom, že prostě ty kuchaři, mluvím teď o té jedné, která se dokonce i tak jmenuje Legustation, a to je prostě, oni tam dávají dohromady ty věci, kdy přijde ten člověk a přinese ti to jídlo nebo předtím a řekne ti, a je tam kozí mlíko, tohleto a mango a to. A teď ty tady čumíš posluchač a říkáš, no tak to bude kedr tohle, to jako to nemůže dát životně nikdo dohromady. Přesně. Tak kdyby to vařil můj mladý, když mu byli dva. Pak to sečíš do pusy a
0: je to fenomén.
1: To je skvělý.
0: My se teďka poohledneme za chviličku na Radio Kiss za jednou michelinskou restaurací, ne tady u nás, kde místní kuchař se rozhodl, že to jídlo něčím opepří. Jenomže to opepří, myslím, že je to ozvláštní, ne opepřem.
1: Tak vzhledem k tomu, že mluvíš o jídle,
0: takže to
1: ozvláštní.
0: Ozvláštní. A čověče, nesetkalo se to úplně s kladným hodnocením. Takže
1: vůbec, jo?
0: Ne.
1: Za chviličku na Kissu.
2: Odpolední jump od 2 do 6 na Rádiu Kiss.

0: Návštěva michelinské restaurace, tak to může být opravdu skutečně gurmánský zážitek. No a ne vždycky to musí ale být taky pozitivní. Měli to takhle asi podobně teďka v Jižní Koreji, kde se šéf kuchař rozhodl, že jim na desertu bude servírovat mravence. A normálně mu za to dokonce prý hrozí i někde vězení. Dokonce jsem tuhle tu informaci slyšela nějak v minulém týdnu a můžu ti teda říct, že mravence na dortu, to bych opravdu mít nechtěla.
1: Proč ne?
0: Proč ne?
1: Tak když si, hele, zapomeneš na zahradě, já nemusím chodit daleko, my jsme včera byli na koupališti, tam se takhle odložila, jenom takhle vedle lehátka.
0: Ano.
1: Zvedla z toho a už tam bylo x mravenců, to je jejich teritorium. No.
0: No ale to tě vyjde aspoň levněji, že jo? No jo? Za to nemusíš platit prostě nějaký šílený peníze, jak v michelinský restauraci. Jako kdyby to byli mravenci, kteří ti u toho třeba ještě zaspívají, nebo jako zastepujou, nebo něco takového.
1: To by bylo dobrý.
0: To by bylo dobrý, ne?
1: Striptease, ne? Mravenčí striptease.
0: Hezky.
1: Tam frérka postavila takhle prostě jehličí a... Poca! Jo, tak to si myslím, že mi nemohu být špatný. Jako.
0: Jediný divný, co já jsem opravdu jedla takhle v michelinské restauraci, tak byly vlastně nějaký čokoládový jakoby kamínky. Vypadalo to ale opravdu, že ti prostě přinesl jako ptácek prostě se šutrama.
1: No.
0: A říká, no ale to si dejte. A já na to koukám, říkám, jdi si na tom vylámu zuby. A on, ne, to je desert. A já znova, jdi si na tom vylámu zuby. A byly to čokolády a bylo to skvělý.
1: Já nevím, já prostě mám jako, co bych chtěl třeba ochutnat, no, na Islandu, příklad.
0: Co bys...
1: Ten zkvašený žralok.
0: Fuj, nechceš.
1: Ne, já vím, že nechci, jako jenom takový, ten čtvrček, jenom takový.
0: A co takový to, jak mají někde v Ázii, máš to syrový, nebo máš to mrtvý kuře v tom vajíčku?
1: Ne, to nejdem, to ne.
0: To jsem viděla naživo.
1: To je jako, furt je to miminko, mladátko.
0: To jsem viděla naživo, jak se to konzumuje.
1: To ne,
0: ne. Takže.
1: A fugu bych chtěl.
0: Tak to bys možná ale nepřežil.
1: Musíš podepsat papír, no. Říká se, že snad 7 vteřin.
0: Tak good luck.
1: Ale to je v Japonsku.

0: Tady Jump na Rádiu Kiss.
1: Je to opravdu chvilička, kdy jsem si tady koupil ve večerce Nanuka, přešel jsem dobrých, já nevím, 50 metrů venkem, tam 50 zpátky, z klimatizované do klimatizované budovy a musím říct, že jsem dostal slušnou pecku.
2: Vážně?
1: Jo, prostě je vedro a tudíž budeme i my tady v té rubrice naší sportovní branky Body Jump milosrdní k vám a pokud se nemůžete koupat, aspoň na dálku si s náma zaplavete a to opravdu nemalou dálku, protože Polák Bartoloměj Kupkovsky dokázal včera večer jako první člověk na světě přeplavat Baltské moře, když cestu ze švédského pobřeží k tomu polskému zvládl za 56 hodin.
2: Je to blázen,
1: ty
2: ale
1: bláho.
2: Gratulky, jako teda opravdu.
1: Jinak on se snažil vlastně už 4x předtím, nevyšlo to, tak po páté skutečně bude zapsán jako první vůbec člověk v dějinách takovouhle vzdálenost, že uplaval. A jestli znáte Baltské moře, přátelé,
2: Ježiš.
1: To je studený.
2: Jako
1: let. Já tam občas zajedu nad Německo na kite, to je ledový. Takže jako ode mě mám obrovský respekt.
2: Co o té ledové vodě? Já bych se samozřejmě vždycky, jak tyhle ty plavci plavou tyhle ty štace, já bych měla největší strach z toho, že mě opravdu cestou něco sežere nebo minimálně kousne.
1: No, tak tady zase se tolik úplně nepohybujou, ale může se to stát, no neříkám, že nemůže, ano. Že jo, ale prostě jako ta šance je minimální, nebo není tak velká. Nicméně jídlo, ty se nesmíš dotknout.
2: Ano.
1: Ty vlastně ten člun, který tě doprovází, záchranný člun a tak dále, ty nesmíš se dotknout toho. Jakmile dotkneš se palcem, končí. Tam
2: takže
1: jsou komisaři.
2: Jak to teda hází po tobě to jídlo? Teď mají tě to trefí do hlavy. Tě,
1: na tyči, ano. No, bez legrace.
2: Dobře.
1: Takže Bartoloměj Kupkovsky, první na světě, 56 hodin. Tahle ta vzdálenost je neuvěřitelná. Jenom, abyste si udělali představu, protože jsme byli o hodinách, takže vlastně je to necelých 170 kilometrů plavání.
2: Jinak to příjmení je Kupkovský.
1: Ne, Kuky?
2: Ale ký. Jako musíš měkce.
1: No to je tak, když sedíš tady s Polkou ve studiu. Máme tady dva Poláky a to je Míša vlastně Kavalčík a Magda Bronková.
2: Ano.

0: každé všední ráno na Rádiu Kiss.
1: S novým pracovním týdnem samozřejmě přišla i soutěž 7 v 7, to znamená, že v 7 ráno třetí volající, ten, kdo se dovolal, ten dostal šanci si hodit kostkou.
2: Celý tento týden vás touto soutěží opět provází Martin Hovorka. Naše ranní trojka ještě pořád dovolenkuje. To ale neznamená, že Martinovi se tak jako nezadaří a vždycky tam jako hodí nějaký to pěkný číslo. Pro vás to každopádně znamená, že pokud se teda dovoláte do studia, vždycky si nějaký ty penízky odnesete.
1: Ne, jinak tomu bylo i dneska, kdy se dovolala Anička.
3: Tak hele, šup.
1: Padla dvojka! Takže 2000 korun. 2000 korun, to si namažeš prostě chleba, čím chceš, nebo já nevím, co tam snídáte, ovesný vložky nebo něco a pinka ještě k tomu takhle dvojka po ránu.
2: Nebo si namažeš ten chleba rovnou tu dvojku, víš, ti přijde takhle, když se za to položíš a spopáš.
1: A úplně nejlepší bude, když si zítra namažete Martina Hovorku, samozřejmě v dobrým slova smyslu, když hodíte šestku.
2: Je to tak, zítra držíme palce.
0: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
4: Postavil jsi dům a cestou si něco upravil podle sebe? Teď je čas na kolaudaci a nevíš, co s tím? Žádný strach. My už máme podobné případy prošlápnuté. Pomůžeme s papíry, úřady i celou kolaudací. stavby-legal.cz
0: 7 v 7. Každé všední ráno na Rádiu Kiss.

0: S kysem za volantem po celé republice.
1: Kysáci, máme pro vás dopravní informace, mrkneme na to společně. Jedna nehoda na dálnici D10, je to ve směru na Prahu, mělo by to být hned na prvním kilometru. Bouralo se i na D2 ve směru na Brno, také na prvním kilometru, no a jedna nehoda je v Českých Budějovicích v ulici Jírovcova.
2: Jírovcova, jo, mám kamaráda Jírovce, Zdendo neříkal, tak jo, no, tam se bouralo. Žďár nad Sázavou, Nerudová, tady bohužel taky dopravní nehoda, ze zdržení počítejte i v Praze. Čerstvá dopravní nehoda na Opletalově, tady v centru ulici samozřejmě, no, tak přejeme šťastnou cestu.

0: Trend. Jukebox Rádia Kiss. Už dnes večer od 6 hodin.
1: Rádio Kiss. Počasí.
2: Dnes je jasná až polojasná obloha. Později se místy vyskytnou přeháňky nebo bouřky. Na teploměru je od 31 do 39 stupňů.
1: Rádio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
2: Datové schránky přešly na novou doménu datovka.gov.cz. Změna neměla žádný vliv na funkčnost nebo samotné služby. Už se ale nepřihlásíme přes datovou schránku do portálu občana. Je třeba využít některou z metod identity občana, jako je například bankovní identita. Vedra a nedostatek srážek zhoršují v Česku situaci se suchem. Ta se projevuje už i na řekách, ve kterých je velmi málo vody a jsou zaznamenávána i historická minima. Sucho trápí i další části Evropy. Ve Francii a Maďarsku kvůli nedostatku vody odstavují jaderné elektrárny a části Rýna a Dunaje jsou také na historických minimech. Teď se vrátíme zpátky domů.
3: Archeologové objevili v Litoměřicích doklad neolitického osídlení domského pahorku. Na dohled od biskupské rezidence našli hrob starý přes 6 tisíc let s kosterními pozůstatky 15-letého chlapce, dále zbytky domů či svatební prstýnek z 12. století a ještě i další cenné předměty. Z Litoměřic Lucie Sinková.
1: Sport.
2: Je hotovo. Čeká se už jen na oficiální oznámení ze stran obou klubů. Letní přestupová sága kolem budoucnosti nadějného českého golmana Lukáše Horníčka je u konce. Reprezentační brankář přestupuje z Bragy do anglického Newcastle United, kde podepsal dlouholetý kontrakt. Portugalský klub vyinkasuje více než 700 milionů korun. To byly zprávy v jedné minutě a Tomáš Adamec.
4: A po zprávách samozřejmě odpolední jump, tak jak se sluší a patří druhá polovina startu.
5: My vám řekneme krásně odpoledne taky z Daft Punk.
1: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
5: Be happy.

0: Je čas cestování zprava doleva, někdo je možná na dovolené, někdo tam to možná míří. Já mám hromadu kamarádů, kteří jezdí třeba do Chorvatska. Mm-hmm. A mají to zařízené tak, že jezdí pondělí, dokonce znám jedno, který jezdí v úterý. Proč? Protože se vyhnete víkendu. Mají to tak zařízené, že leta už jezdí opravdu tak, aby se tomuhle vyhli, a musím říct, že to není vůbec špatný nápad. Na druhou stranu, kdyby ho měl každej, tak pondělí, úterý je bezpředmětný.
1: A pak hurá na víkend.
0: Tak prostě šťastnou cestu.
1: Jinak my se cestování teďka budeme v příštím vstupu věnovat dále, protože vám tady nabídneme některé země, které jsou první na světě. Ale v čem? Každá země má trošičku jiné prvenství, je v něčem zajímavá. A možná to bude právě ta věc, která by vás do té dané země mohla vylákat.
0: Jo, jakože to jako jsou kladné věci, jo?
1: Víceméně jsou to kladné věci.
0: Tak se nechme inspirovat za malou chvíli tady u nás na Kissu.
2: Radek a Magda. Odpolední jam. Na rádiu Kiss.

0: Vybral jsem záměrně brazilský podkres, přátelé, protože budeme cestovat, takže nějaká ta exotika není vůbec, ale vůbec od věci.
1: Nabídneme vám teďka pár zemí, pokud byste tam chtěli vycestovat, která mají nejrůznější prvenství. Řeknete si, jo, tak teď to bude nejlepší restaurace.
0: Takže jako třeba Švýcarsko, no, sír, čokoláda.
1: Jo, něco takového. Ne, bude to trošku jinak. A pro spoustu z nás to v podstatě nedosažitelný věci, ale třeba vás to zláká. Takže Brazílie. Proč třeba vycestovat do Brazílie?
0: Za brazilkama.
1: Taky.
0: A za brazilskou depilací.
1: No, pokud ji potřebuješ, tak jo. Jinak tam mají největší deštný prales, takže oni s tou depilací takovou vidí.
0: A tam si dáme brazilskou depilaci.
1: S nějakýma domorodcema. Nizozemsko by vás mohlo zlákat nejvyššími lidmi na světě, takže pokud máte rádi obříky.
0: A dobře to tam balej. Dál.
1: Austrálie. Největší korálový útes.
0: A zaskáčeme si s klokanama.
1: Já se bojím, to bude dál. A můžete třeba zkusit i Nepál v poslední době. No, pojďme o to. Nejvyšší hora na světě. Pokud vás zajímá třeba horolezectví, rádi zdoláváte nejrůznější vrcholy, tak do Nepálu.
0: Z tchýní vrátíte se sami.
1: Já už myslím, že z tchýní chceš dosáhnout vrcholu, ale...
0: Tak určitě se i takový najdou zase. Proč by jako ne, že jo?
1: Tak, no? Můžete vycestovat, pokud vás
0: Já jsem si to lehce upravil na svoje věci.
1: V pořádku z toho upravil. Já nevím, jestli si z toho kysáce něco zapamatoval.
0: Já myslím, že ještě rezonuje ta brazilská depilace.
1: Nebo tchýní. Jump. Odpolední Jump. Kiss.

0: Pánkové, kysáci, kysačky, je vám vedro? Tak to si jenom myslíte, že vám je vedro, protože přátelé, my máme tady oficiální zprávu, která před malou chvílí dorazila, že, byť to není tady u nás v České republice, ale můžeme být právě rádi,
1: zaplať pánbu,
0: že máme i takovýhle vedra, že to tady není ještě horší, protože v takzvaném údolí smrti, což je teda v kalifornském vlastně parku, jedná se o vlastně o jedno z nejteplejších, ale zároveň nejsušších míst na celé planetě, tak tam naměřili včera 128 stupňů Fahrenheita, což je 53,3 stupňů Celsia ve stín.
1: My jsme se nedávno s partnerem vrátili z Las Vegas, což je vlastně, jako nechci říct úplně kousek, jo, ale je to ta oblast, kde jsou tyhle ty příšerný vedra. A přátelé, my když jsme odlétali, tak na místě bylo nějakých 46 stupňů Celsia. A já vám teda řeknu, že tam, když foukne v tu chvíli vítr, pokud tam teda nějaký je, tak to není jako, že vás aspoň trošku
0: tak
1: osvěží.
0: Je mu taky blbě z vedra.
1: Ne, proto to je, když na tebe pustí prostě ve 46 stupních ještě fen navíc. Jo, no. To je strašlivý, opravdu hrůza. Takže
0: pokud dělám vedro, buďte v klidu, 53,3 tady nemáme.
1: Ne.
0: Kdyby vás zajímal rekord, ano, ten je z roku 1921, tady na tomto místě 54,4 stupně, takže vlastně o 1,1 stupně včera naměřili méně. To už je možná na mikiny tam.
1: No, úplně.
0: Víš, jako to je, jo, na mikču už tohle.
1: To se ochladilo.
0: Místní už berou šály.
1: Drkotaj zubama.
0: Takže užívejte vedro, hlavně pijte, nepodceňujte to a stín. Ať máte prima prázdniny.
2: Odpolední jam. Odpolední jam. Každé všední odpoledne od 2 do 6 na Kysu.

0: Jak, podkreslá napovídá, vydáme se do Japonska a to za jednou takovou věcí, kterou máme i tady. Mm-hmm. A to jsou dopravní cedule.
1: To jsou dopravní cedule.
0: Ten najdeme si všude na světě, když bude z kartonu.
1: Doufejme.
0: Ale tady to asi nemáme tady, nebo já o ní nevím.
1: Já o ní teda člověče taky nevím, ale přijde mi, že by se vlastně i k nám do České republiky docela hodila. Japonci totiž mívají ve svých ulicích dopravní značení, které varuje, pozor, před vyskakujícími kočkami.
0: Živými.
1: Živými. Chlupatý má, kočička má.
0: Štěr, ano, přesně tak, nohoj máte.
1: Ano.
0: Já nevím o takovýhle cedule.
1: Taky nevím. My máme varování před jelenama samozřejmě, že...
0: A to tak, máme ano. A dokonce jsem chtěl říct, že už jsem někde projížděl, ale tak místní budou vědět, pro mě to je exotika, myslím ta cedule. A to je, že jsem někde narazil na, že tam přebíhají losy nebo něco takového.
1: Aha,
0: a já říkám, to jsem ve Švédsku nebo kde ty, jo.
1: Jo, jo, jo.
0: A že opravdu skutečně už pár případů tam bylo, proto ji tam implementovali.
1: Co si ale budeme povídat i u nás v Čechách, normálně, když jdeš prostě po ulici, tak třeba i na vesnicích, tak se ti častokrát stane, že tam prostě přeběhne kocour, kočka. A někdy to bohužel nemusí dopadnout dobře,
0: já jako
1: takže... Já
0: varování před černýma kočkama, abych tam nejezdil, že já jsem hrozně pověrčivý.
1: Vracíš se, když přeběhne
0: Souvám.
1: Černá? Fakt jo?
0: Jasně.
1: Hezky.
0: Já jsem hrozně pověrčivý.
1: Vidíš to.
0: No a v Anglii, tak tam byla cedule, která jsem si kdy se nám dofotil, už je to x let, a to je, ta byla hrozně roztomilá. A to byla zase výstraha v dobrým, jako aby se dávalo pozor v těch lokalitách, třeba, že tam byl seniorák, že tam byli starý lidi. Že byla, tam byla babička s dědečkem, jak jdou voholi. A tím ti to vlastně prozrazovalo, že v té ulici třeba je právě nějaký pečovatelský dům,
1: jo.
0: Aby si byl ohleduplnější.
1: Nicméně škoda, že vám tu nemůžu zprostředkovat, jak ty značky vypadají, protože jsou strašně vtipný. Tam je prostě zobrazeno několik kočiček na té značce a jak s těma pacičkama ve vzduchu, jak letíš. Takže bacha, letí kočka.
0: To by mohlo být vlastně u Dubí, že u Teplic na E55. Pozor, vyskakují kočičky. Ale byly by to úplně jiný šťabajzny.
2: Odpolední jump. Od 2 do 6. Na Rádio Kiss.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Kdo jede z Vysokého Mýta, dává dobrý pozor, Nik Čavý víc.
2: Kdo jede z Vysokého Mýta směr kruhový objezd v Zámrsku nebo pod Hradce směr Vysoký Mýto přes právě kruhový objezd, je tam vážná dopravní nehoda se zraněním. Bohužel přes Šnakov to neobjedete, je to přímo na té polní cestě tam.
3: Děkujeme moc krát, Nikčo. Já mám ještě jednu mimořádnou zprávu z dálnice D8, je to ve směru na Německo. Bohužel je tam poruchané vozidlo, tunely Panenská a Libouchet jsou uzavřeny, takže tomu se určitě když tak vyhněte. No a pak máme bohužel jednu dopravní nehodu na dálnici D11 ve směru na Prahu a to je 15. kilometr.
1: Pojďme se podívat na Šumpersko, přímo v Zábřehu, je to Jeráskova ulice, tady se bouralo v Praze, je to Dobříšská, také čerstvá dopravní nehoda.
3: Tak šťastnou cestu s Rádiem Kiss.
0: Rádio Kiss, filmové tipy.
4: Milujete Oasis? Britskou legendární dvojici, která v 90. rozjela skvělou kariéru, aby ji zabila svými hádkami? Pak si v Diaři červenou zakroužkujte 10. zářijový den letošního roku. Do českých kin bude totiž uveden dokument Oasis Don't Look Back in Anger, který bude mapovat novou kapitolu příběhu Oasis. Štáb točil na zkouškách, v zákulisí koncertu i na pódiu. A tak uvidíme, jak si rozkmotření bratři zase padli kolem ramen a jak vydělali zas nějaký prachy. Máte zapsáno? 10. září. Pro Kiss, Katka Čepelíková.
0: Léto je tady. Vyrazte za zážitky do Ústeckého kraje. Čekají na vás dechberoucí výhledy v Krušných horách, kilometry cyklostezek Českým středohořím, krásné památky i pohodové chvíle v přírodě v Českém Švýcarsku. Stačí si jen vybrat směr, třeba s turistickými linkami DUK, které vás dovezou za dalším letním dobrodružstvím. Ať už cestujete s rodinou, přáteli nebo sami, inspiraci na výlety najdete na Brána do Čech. Ústecký kraj. Překvapuje blízko a nezapomenutelně krásný.
5: Matrace Řešeto. Český výrobce matrací s 25-letou tradicí. Díky unikátní technologii děrování mají naše matrace maximální prodyšnost a komfort. Řešeto. České děrované matrace, které dýchají. Pro ty, kteří od spánku očekávají víc než jen kompromis. Všechny typy matrací najdete na řešeto.cz.
0: Nejoblíbenější hity jukeboxů Rádia Kiss.

0: hitparády Rádia Kiss. Už dnes večer od 6 hodin. Rádio Kiss. Počasí.
1: Dnes je jasná až polojasná obloha. Později se místy vyskytnou přeháňky nebo bouřky. Na teploměru je od 31 do 39 stupňů.
0: Rádio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
1: Roste zájem o chaty a chalupy. Po slabších letech lidé opět začali nakupovat rekreační nemovitosti. Podle některých realitních portálů vzrostl jejich prodej meziročně až o 40%. Vedle tradičně nejžádanějších Krkonoš nebo Šumavy lidé častěji pořizují i chaty a chalupy v Jeseníkách, Beskydech a na Křivoklátsku, také Kokořínsku nebo v jižních Čechách. Průměrná cena jedné nemovitosti se vyšplhala ke 3 milionům korunám. Letos od června jezdila na černo téměř polovina cestujících v newyorských autobusech. Dopravce tak za prvních 6 měsíců roku 2026 vydělal o 35,5 milionu dolarů méně, než předpokládal rozpočet. Trend jíst na černo se představitelům hromadné dopravy nedaří zvrátit. Město proto chce už delší dobu zavést bezplatnou městskou autobusovou dopravu. Z New Yorku teď zpátky domů.
2: Finanční problémy i nové možnosti spojené s rozvojem umělé inteligence přiměly Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy zvažovat zrušení ústavu translatologie, který zajišťuje výuku překladatelství a tlumočnictví. Proti záměru se ale peticí postavili studenti i pedagogové a vedení fakulty proto plán přehodnotilo. Z Prahy Lucie Sinková.
0: Sport.
1: Vrátíme se ještě k víkendu, protože český hokejový výběr do 18 let se postaral o prvotřídní senzaci v kanadském Edmontonu. V přípravném utkání před prestižním Hlinka Grecky Cupem deklasoval domácí Kanadu na její vlastní domácí půdě, a to jednoznačným výsledkem 6-0. Za to palec nahoru. To byly zprávy v jedné minutě a Tomáš Adamec.
3: Tomášovi moc děkujeme za zprávy, je tady poslední hodinka dnešního Jumpu.
4: Budeme otvírat muzikou výbornou DJ Antoana Kissu.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
3: Be happy.

0: My jsme započali čtvrtou hodinu odpoledního jumpu tady při pondělku 3. srpna. Miluše v kalendáři.
1: Miluše v kalendáři. Já teda osobně neznám žádnou, každopádně máte dneska svůj den, tak si ho patřičně užijte. Pokud máte možnost vyrazit někam k vodě, tak to rozhodně, rozhodně ještě dneska udělejte.
0: No, tak jako stále furt je vedro.
1: Furt je vedro.
0: Furt je vedro. No. My se nestěžujeme, naopak, jako pojďme z toho nedělat vůbec žádný drama, je léto. Já mám rád tohle počasí, já chápu, že hromadě lidem nebo starším osobám to nevyhovuje, ale je léto. Jo. Zima je zima, léto je léto, pane bože. Pojďme už to takhle brát, jako.
1: Jasnečka.
0: A ne po třech dnech, že
1: no,
0: jsme
1: ono, otrávený. Po třech dnech, ono už to tak máme zhruba 2,5 měsíce
0: já,
1: v kuse.
0: Ale tak já mám být v Podkroví.
1: No, tak si nemáš na to stěžovat.
0: A to jako, to je očistec, holka, to je očistec.
1: Každopádně, pokud někde strávíte samozřejmě na sluníčku teďka poslední dny, tak nezapomínejte doplňovat pitný režim.
0: To je dobrá rada.
1: Taková neotřebaná.
0: Já myslím, že to ještě dneska neslyšel.
1: Nikdo. Zbořila jsem dneska vysílání.
0: Ale mě to nebojkotujte, aby se říkal, a dost, já teda pít nebudu. Každý mi to říká.
1: Každý si to může vyložit po svém, to pití.
0: Za chviličku hned zajímavá jedna věc a to ve víte, že se na to počkejte.

0: Víte, že?
1: Dnešní rubrika Víte, že je hlavně pro ty z vás, kteří jste zamilovaní nebo jste v páru. Víte, že existuje podprsenka na otisk prstu a odemknout ji může pouze váš partner.
2: Skvělý.
1: Ale spodek nikdo neřeší.
2: Přesně tak. Pak vidím, jak jde za tím milencem a říká, na to kašli, jdou dolů. Prostě, nech mi. A frajer si říká doma, jo, klidně si to, ale na prsa se nedostaneš.
1: Ne, jsou jenom pro mě.
2: Ty k čemu je to dobrý,
1: já
2: tohle?
1: Já nevím. Jako pochopila bych, kdyby to šlo v páru, kdyby to bylo celý spodní prádlo, jo? Na takzvané novodobý pás cudnosti.
2: Dobře, zase jako ten moment, pánové, co si budeme nalhávat, mladší, starší, prostřední, to je jedno, může se stát, že se tam zašprajcneš a jo. Teďko do kelouže, jo? Aha. Ty hbitější to zvládnou samozřejmě jednou rukou, no, ale takhle tam přiložíš třeba ten ukazováček, dám příklad, že mi přijde logicky asi tak jako nejpřijatelnější zezadu, no. Takhle, jako když se v tom obejmutí, pink a ona se rozecvakne.
1: Pokud je to rozepínání vzadu, pokud je to vepředu, tak když přijdeš a děláš pup.
2: Dobře, tak jako to je to, a teď si vím, že třeba James Bond to má na, já nevím, na sítnici, takže tam dá jako, že, a nebo
1: proč
2: na
1: proč mi koukáš do výstřelu?
2: Nebo na otisk něčeho jiného. No, tak já bych tam měl hodně malý čidlo. No nic, přátelé, to bylo Víte, že.
0: Jump. Odpolední Jump.

0: prázdniny pokračují.
1: A díky této soutěži jsme vám rozdali už přes 500 000 korun. To nemůžeš říct jen tak, to musíš oslavit. Pojď ještě jednou. Rozdali jsme přes 500 000!
0: A jedeme dál. Po celé prázdniny, po celý rok.
1: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
2: Postavil jsi dům a cestou si něco upravil podle sebe? Teď je čas na kolaudaci a nevíš, co s tím? Žádný strach. My už máme podobné případy prošlápnuté. Pomůžeme s papíry, úřady i celou kolaudací. Stavby-legal.cz

0: Anky Bodyjump na Radio Kiss.
1: Do světa hokeje se teďka v tuhletu chvíli vydáme, samozřejmě do českého hokeje Extraliga. Pojďme se na to podívat.
2: Budeme teď mluvit hlavně k příznivcům a fanouškům brněnské Komety, protože přelomová extraligová sezóna hokejové Komety, při níž se brněnský klub přesune do nové arény na výstavišti, se blíží. Pomaličku, ale jistě je to tady. V pondělí se Brňané ještě ve Winning Group aréně poprvé sešli, to znamená dnes v kompletním složení při přípravě na ledě a nechybělo ani 12 jarních posil, včetně 8 navrátilců. Na tým dohlížel i staronový hlavní trenér a boss klubu Libor Zábranský. Zatím scházel jen jeden z jeho 3 asistentů, Martin Erat. No a ten přiletí zítra. Když jsem tu byl včera asi zabruslit, uvědomil jsem si, jak mi chybělo být u ledu, pověděl Zábranský. No a ještě jedna taková pro fandy. Kometa Brno začne v nové hale proti Spartě. To slibuje právě majitel a zároveň trenér Komety Brno Zábranský. Takže fanoušci, je to tady. Já sám se přijedu a chci se podívat na novou halu, takže
1: určitě
2: v téhle sezóně rozhodně přijedu a zavítám na Kometu.
1: Je dost možný, že já se tam pojedu podívat taky s Libercem.
2: Jasně, ty vtěrko.
0: Červenka, Zacha, Nečas, Franky Body Jam.

Radio Kiss. Radio Kiss. To jsou nejen devadesátky, ale i největší hity milénia. V pátek jim věnujeme celý večer. Best of Millennium. Best of Millennium. Jeden z hitů nového tisíciletí hrajeme právě teď.

0: 17. hodina, 2.40. minuta, Magda Radek, my se loučíme, mějte se krásně, skvěle, báječně, užívejte, přežijte ještě večer. Přátelé, pokud jste dneska plně trénovali v práci, kde třeba není klimatizace, nebo kde úplně to jako nefrčelo, co se týče nějakého čerstvého vzduchu, tak jste na tom líp, protože máte natrénováno, zítra má být ještě o 4 až 5 stupňů víc
1: my
0: toho tepla.
1: Moc děkujeme za tohoto zprávu. Jinak prosím vás, ten podkres, který tady slyšíte, to není podkres, prosím vás. Radkovi strašně žblunká už v žaludku, on potřebuje nutně odejít, tak proto končíme dneska.
0: Je to tak. To jsou bublinky, tady, no to je jedno prostě. Mějte se krásně, skvěle, báječně, Vojta je připravený 4 hodiny. No, juboxu.
1: Juboxu, takže pokud máte píseň na přání, tak se dovolejte do studia 210-323-323 a nebo pošlete hlasovku.
0: Mějte se krásně, zítra ve 2.
1: Ahoj.
0: Ahoj.
2: Radek Hrdina a Magda Vronková.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Než si dáme zprávy v 18, tak si dáme zprávy o tom, jak to aktuálně vypadá na silnicích a začneme na D1. Pokud máte namířeno ve směru na Prahu, tak menší zdržení mezi 198 až 196 kilometrem. Chvilku se zdržíte taky na D11, směr Praha mezi 18 až 16 kilometrem. V Praze zdržení na Pražském okruhu, na letiště mezi 7 až 9, potom ještě mezi 14 až 19 a ve směru na D1 je zdržení mezi 22 a 16 kilometrem. No a na bouračky dávejte pozor například v Praze v Prosecké, taky v Olomouci a to na třídě kosmonautů a bouralo se i v Pardubicích a to v Dašické ulici.

0: Vážení, chci vám představit naši vzdělávací společnost Zřetel. Nabízíme rekvalifikační kurzy v oblasti pedagogiky a sociálních služeb a další vzdělávání pro učitele, sociální pracovníky a chůvy. Kurzy jsou prezenční i online. Některé lze hradit úřadem práce. Zřetel.cz.
1: Co na dřevo, aby vydrželo? Estetik Profi by to chtělo. Estetik Profi ochrání dřevo před počasím až 20 let. To je ověřeno akreditovanou laboratoří. Estetik Profi. Česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Estetik Profi nově na českém trhu. Více na www.estetikprofi.cz.
2: Radio Kiss. Počasí.
3: Dnes je jasná až polojasná obloha. Později se místy vyskytnou přehánky nebo bouřky. Na teploměru je od 31 do 39 stupňů.
2: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
3: Majitelé psů by po každé letní procházce měli důkladně zkontrolovat tlapky svých mazlíčků. Hlavně ve městech se totiž daří ječmenu myšímu. Jeho osiny se do kůže zvířat mohou snadno zabodnout. Pes je dokonce může i vdechnout. Veterináři je nejčastěji vytahují právě z tlap, ale i z uší, nosu nebo dokonce z hloubky svalové tkáně. Pokud ale osina pronikne do těla a začne jim putovat, může způsobit vážné komplikace. V rakouském Salzburgu chtěli připomenout letošní 270. výročí narození Mozarta instalací stovek zlatých sošek slavného skladatele. Výstava je sice parádní, ale za necelé 3 týdny jich z veřejně přístupné výstavy zmizela přibližně polovina. Teď se vrátíme zpátky domů.
4: Tisíce zajímavých předmětů leží ve skladu pražských ztrát a nálezů. Jde o věci, které lidi nechali na různých místech ve městě nebo v MHD. V kanceláři v ulici Karolíny Světlé se občas sejdou kuriozity. Lidé jsou totiž schopni ztratit například šicí stroj, hasící přístroj, mačetu nebo dokonce i prsní implantát. Pro KIS Lucie Sinková.
2: Sport.
3: Dneska se bude hrát hokej. Zápasem proti Američanům vstoupí dnes hokejová osmnáctka do Hlinka Grécký kapu v Edmontonu. Ve skupině B se utkají také s Německem a Finskem. Dnešní i zítřejší duely začnou ve 21 hodin našeho času. Středeční souboj se Severany o 2 hodiny později. To byly zprávy v jedné minutě. A Tomáš Adamec.
5: A nás čeká jukebox ve 4 hodinách. S vámi už je Vojta Sklenář, tak začínáme teď v 18 hodin a krásný večer při pondělku vám přeju.
6: To nejlepší od 90. let. I v jukeboxech Rádia Kiss.
7: Be happy.

0: si to.
1: Pondělní večerní jukebox na Kissu odstartován, tak vám všem samozřejmě přeju hezký večer v naší společnosti a doufám, že jste hezky vstoupili do nového pracovního týdne. Vlastně on je tady první večerní jukebox v pracovní den v srpnu. Tak a první, kdo vybírá muziku, je Matyáš, který se mi dovolal. Tak tě zdravím, ahoj.
2: Ahoj, ahoj.
1: No a Matyáš vybral, nebo takhle, Matyáš to nevybral. Kdo to vybral, Matyáš? Nějaký kamarád tvůj?
2: Můj kamarád Adam, který tak, je tady vedle mě.
1: Ano, Adam chce Katy Perry, The One That Got Away, mám to nachystaný. A ty jsi mi říkal, že leštíte traktor, slyšel jsem dobře?
2: Ano, přesně tak.
1: Jo, a bude nějaká přehlídka, jako já, aby byl nablejskanej.
2: Jasně.
1: Jo, není to...
2: Vesnická.
1: Jo, já jsem si říkal, protože leštit traktor a pak s ním jet na pole, jako práce, to by tak jako ztratilo, ne, trošku, viď?
2: No, tak musíš mít pro to srdíčko.
1: Jasný. No tak ať se pak přehlídka vydaří, chceš ještě někomu, kromě kamaráda, poslat tuhle muziku?
2: Chtěl bych to poslat pro všechny zemědělce, co jsou teďka na poli a ať se jim vydaří zbytek žní a... A hlavně ať je chytné.
1: Tak jo, je to tady, mějte se tam, kluci, ahoj.
2: Ahoj.

0: nehraje více písniček na přání. Jukebox. Jukebox Rádia Kiss.
1: Chcete zahrát muziku na přání, tak máte na to poměrně dost času, až do 10. večerní hrajeme podle vás a stačí buď, abyste se dovolali do našeho studia číslo 210 323 323 a nebo jestli máte aplikaci Kissu v mobilu, což doufám, že máte, stačí takhle jednoduše poslat hlasovku.
2: Ahoj, prosím tě, bylo by možný nechat zahrát Matafix Big City Life? Díky, Ondra.
1: Ondro, možný by to bylo, zahraju a ještě někam to pošlu Zuzi.
3: Čauky, Vojti, zahraj prosím tě nějakou pečku do Rumburka pro moji rodinu, bráchu, švagrovou, tačku, mamku a kluky a taky pro všechny, co mají zlomenou nohu. Protože to je velký průšvih v tomhle teple. Tak čau.
1: Tak je pravda, že kdyby člověk si měl vybrat roční období, kdy bude mít něco zlomeného, tak asi léto by to nebylo. To je pravda. Ale v tomhle si člověk vybrat nemůže. Tak Zuzi, jestli si to ty, tak

0: Ladíte Radio Kiss, mějte s námi hezký pondělní večer. No a to dnešní pondělí s datem 3. srpna bylo zase hodně horké a teplotní rekord dneska padnul na 56 ze 171 stanic, které fungují aspoň 30 let a desetina stanic má úplně nové maximum pro celý srpen. A tak si asi říkáte, a kde nejvíc? Nejvíc v Jihomoravské Strážnici a tam naměřili 39,9 desetin stupně Celsia. Jedna desetinka chyběla na rovnou 40. A pozor, Český hydrometeorologický ústav říká, že je to úplně nejvyšší teplota na Moravě za celou dobu měření. No a zítra? Zítra má být ještě teplejc. Těšíme se moc? Tak uvidíme, jaká numera budou padat zítra.
1: To nejlepší od 90. let na internetu i v aplikaci Rádia Kiss.

0: jdeme na náš studiový telefon, ten má číslo 210-323-323. Kdo pak tam teď?
1: Ahoj Vojto, tady David.
0: Čau Davide.
1: Ale šla by tam z klubu sráčů tu klasiku.
0: Myslíš lunch? Follow me?
1: Jo, follow me.
0: No, tak jo, dáme jí tam a kam poletí?
1: Ale ke všem, který mají rádi vedro.
0: A co ty děláš, Davide, takhle ve vedru? Aspoň doufám, že nic teď zrovna.
1: No, já doufám, že nic. Já jsem vám s kocourama a čtu si knížky.
0: S kocourama a čteš si knížky? A máš je jako, jo. Jako že je máš, že vedle, hned vedle sebe?

0: Já mám tři kocoury, oni se mnou chrápou, furt jsem mazlej.
1: A tak to ti je ještě větší vedro, ne?
0: No není.
1: Není, už jsi zvyklý, už jsi zvyklý. Na kožíšek, viď?
0: Jo.
1: No tak jo.
0: Oni spíš kladěj, mi to přijde.
1: Jo, no tak taky dobrý, tak posílám to nejenom tobě i kocourům a měj se hezky, ahoj.
0: A všem kysákům, samozřejmě.
1: Čau, čau.
0: Tak jo, čau.

0: Martina taky z Jukebox je tady, hrajeme na vaše přání a teď na přání někoho.
1: Prosím tě, pusť tam něco pěknýho, jedeme akorát z akvaparku, tak ať nám to trošku dá energii, čau.
0: Tak zahrajeme, Verča by ráda taky něco zahrála.
2: Prosím, nech zahrát písničku jedné úžasné zdravotní sestřičce do Ostravy, do nemocnice, která má dneska narozeniny. Esterko, všechno nejlepší. A zároveň nech zahrát písničku nám, kdy nám včera začala 14-denní dovolená u vody. Takže dneska první grilování, plavání a užívání sluníčka. Zdravím všechny, Verča.
0: No tak užívejte, Veru, taky zahraju určitě pro dceru Marušku a manželku Luci, a to od Davida, teď si teď užívají hezky pěkně doma u bazénku. A kam ještě budeme hrát, řekne Petr.
3: Prosím vás, zahrajte písničku mě a mojí mamče na chatu, ať si tady trošku užíváme. Jsem tady po dlouhé době v Čechách, tak jdeme na burštíky. Zdravím všechny kysáky, krásný dobrý večer.
4: Radio Kiss.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Blížíme se k 7 hodině večerní, co se týká provozu na hlavních tazích, nikde žádné větší zdržení, a co se bouraček týká, pozor třeba na D11, 17. kilometr směr Praha, bouračka taky v Praze v ulici Svobodova anebo v Českém Krumlově, a to v ulici Nemocniční. Tak vám všem za volant přejeme šťastnou cestu.

0: Sedmá hodina večerní je tady a další 60 minutovka Juboxu nám začíná a čím ji odstartujeme? Skutříkama.
1: To nejlepší od 90. let i v Juboxech Rádia Kiss.

0: Další jukeboxová hodina dnešního večera byla odstartována, no ale jak se do jukeboxu dostat, to zůstává stejné, jako to bylo v té první a stejné to bude po celý večer. Ideálně pošlete hlasovku přes aplikaci KISSu a nebo zkuste štěstí dovolat se do studia 210 323 323. To je to číslo. A David se dovolal, tak ti přeju hezký večer.
1: Ahoj, čau.
0: A jak tvůj večer, Davide, vypadá? Co děláš?
1: Jsem na chatě s přítelkyní, užíváme, grillujem.
0: Takže pohoda.
1: Ano, pohoda.
0: Tak už jenom písnička chybí.
1: Ano, písnička chybí.
0: A mám pocit, že přítelkyně jako napověděla, že Shakiru.
1: Ano, přesně
0: že jo,
1: tak.
0: Že jo.
1: Ano, ano.
0: No ale i tobě se líbí určitě, ne, Shakira?
1: Určitě,
0: co?
1: Jo.
0: Že jo. No, tak jo, tak necháváte to čistě na mě, jo, co to bude za
1: ano, song, necháváme. Jo.
0: Prosím tě, koukal jsi na mistrovství světa ve fotbale?
1: Koukal jsem, no.
0: Tak co když dáme daj, co ty na to?
1: Můžem klidně.
0: No tak jo, tak užívejte večer a zase někdy, ahoj.
1: Super, děkujem, ahoj.

0: Rádio Kiss je s vámi, vy s námi také, za což vám patří dík a můžete si nechat zahrát nějakou muziku, ať už jenom pro sebe, nebo ji někomu poslat. Stačí jenom, abyste se ozvali sem k nám, třeba přes hlasovku, kterou mi pošlete přes naší aplikaci.
1: Čau tě, pozdravujeme z Tunisu.
2: Chceli bychom si dát zahrát této velké teplotě něco o Tom Craft, může být i Loneliness. Ahojte.
0: Tak když může být i Loneliness, tak si dáme Loneliness a musím říct, že tuhle písničku jsem dlouho, ale fakt strašně dlouho neslyšel, tak jako přemýšlím, jestli vůbec třeba já někdy v jukeboxu jsem jí pouštěl, no. Bych musel dlouho přemýšlet. Každopádně teď ji pustím v 19.18.

0: Ladíte Radio Kiss a mějte s námi hezký večer při pondělku, no ani tenhle týden nevynecháme v našem vysílání Kiss parádu, a to ve středu od 21. hodiny. A kdo pak vyhrál Kiss parádu minulý týden? Myslím si, že poznáváte všichni, že to je HP Baxter, jeho hlas, který podle mě takzvaně nejde nepoznat. Ano, Scooter se songem No Rewind minulý týden brali pomyslné zlato. Budou pomyslné zlato brát i tenhle týden? Nebo to bude stříbro, nebo třeba bronz, nebo až brambora? No, vy to máte ve svých rukách a taky klávesnicích. Hlasujte u nás na webu kiss.cz, protože vy rozhodnete o tom, v jakém pořadí uslyšíte skladby ve středu mezi 21. a 22. a hlavně, kdo vyhraje.
1: To nejlepší od 90. let na internetu i v aplikaci Radia Kiss. Kiss.

0: No a prosím tě, Tadeáši, tak jednak všechno nejlepší dodatečně ode mě, ti přeju.
1: Děkuji.
0: A prozrať prázdniny teda v druhý půlce. Co ta první půlka, jaká byla zatím?
1: Byla hodně zábavná. Jezdil jsem na spoustu příměstských táborů a byla to veliká zábava.
0: No, tak super. A co máš za plány v tomhle měsíci, v té druhé půlce?
1: No, ještě spoustu dalších příměstských táborů. Tyhle prázdniny budou hodně nabitý. A tak asi i nějaká ta malá dovolená s rodičema.
0: Super. A prozrať je takhle, jako těšíš se do osmičky? Nebo ne?
1: Ano, už chceš míčku za sebou.
0: Už chceš míčku za sebou.
1: Už toho bylo
0: moc. No tak, ještě užívej prázdnin. Teď užívej i muziku. Eurythmics si vybral song Sweet Dreams. Tak Tadeáši, chceš to i ty někomu, nebo to bude jenom pro tebe k těm tvým narozkám víkendovým?
1: No, je to taky pro moje rodiče, protože už je to dneska podruhý, co jsem se zvládl dovolat.
0: Podruhý voláš, jo? A kdy zvolal poprvý, prosím tě?
1: To už je celkem dávno, asi pár měsíců zpátky.
0: No ne, počkej, když říkáš, že teď se zdovolal. Jo, jakože teď teprve podruhý voláš do KISu, takhle, jo? Nebo,
1: ano.
0: Jo, takhle. Já myslel, že už dneska si volal, víš, takhle mě to jako trklo.
1: Aha.
0: Ne, to ne. Dneska poprvý. Tak jo, je to tady, měj se moc krásně a zas někdy. Ahoj.
1: Děkuju, ahoj.
0: Sweet Dreams to vybral Tadeáš. Super song, tak jdem na něj.

0: Funk MC's na Rádio Kiss, vy posloucháte Jukebox a poslouchat ho můžete až do 10. hodiny večerní, to je ten čas právě, do kterého vy ovládáte výběr muziky u nás v éteru. Buď tak, že se dovoláte na 210-323-323, no anebo jestli máte aplikaci Kissu ve vašem mobilu, což si myslím, že určitě jo, tak stačí jednoduše takhle mi poslat hlasovku.
1: Ahoj, mohla bych tě poprosit o zahrání nějaký pecky od Spice Girls pro moji Nejku klobásko Nikolku, která si užívá posledních pár dní dovolený a odstěhovala se ode mě strašně daleko, takže se mi po ní hrozně moc stýská a že mě moc miluju. Díky moc, Zdenka klobáska.
0: Takže vlastně dvě klobásky to jsou. Tak jo, tak zdravíme, jak jednu, tak tu druhou. Spajsky pustím a pustím ještě taky pro Adélku, Sabinku, Janču, Marťu a Míšu. Sedíme na dvoře a užíváme a grillujeme. Jana, zdraví, no tak zdravím a zdravím i vás všechny, co takhle jako při večeru už nemusíte vůbec nic dělat a jenom máte klídek, pohodu a k tomu třeba i nějaký to masíčko a něco dobrýho k pití.
2: Nikdo jiný nehraje více písniček na přání. Jukebox Rádia Kiss.

0: Začínáme další hodinu Jukeboxu na rádiu Kiss, teď je 20.00, s vámi Vojta Sklenář a na úvod téhle hodiny trošku němčiny.
1: To nejlepší od 90. let i v Jukeboxech rádia Kiss.
2: Be happy.
3: 2 Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6, alte Gags, 7, 8, gute.

0: 323323, číslo k nám do studia, číslo, které vytočila Sandra a dovolala se, a tak tě vítám ve vysílání, ahoj.
1: Ahoj.
0: A prosím tebe, Sandro, prozrať, bylo to jako jen tak, že jsi řekla zkusím to, anebo to bylo jako plánovaný dopředu?
1: Ne, mám tady vedle sebe Adriánku, neteřinku, a ta to zkoušela a povedlo se.
0: A povedlo se, takže ona vytočila a předala, jo?
1: Ano, a ona by něco chtěla říct.
0: No, pak povídá.
1: Adri.
2: Ahoj.
0: Ahoj. Tak co bys chtěla říct, Adri?
2: Jak se všichni máte?
0: Jak se všichni máme? Já myslím, že úplně skvěle. Co ty? Jak se máš ty?
2: Dobře. My tady teďka grilujeme na zahradě a byla jsem v bazénu a jeli jsme na svatou Kateřinu.
0: No vidá, tak to máš nabité teda, to ti povím.
1: Ano.
0: Tak zahrajeme Veronu, kterou si mě zaúkolovala, Sandři, takže tobě, jo, Adriance, tak... a komu ještě?
1: A všem kysákům.
2: A všem kysákům a mým rodičům.
0: Tak jo, no a užívejte hezky tam, jo?
1: Tak jo, moc děkujeme.
0: Ahoj, ahoj.
1: Tak jo, ahoj.

0: Jukebox, na Kisu je tady a jste tady i vy a vaše hlasovky.
1: Ahoj Vojto, prosím tě, zahraj pro moji krásnou ženu, která vaří a je stojí u plotny, a pro Milušku z Kraslic u Sokolova, která má dneska svátek, a zahraj prosím tě Run od Davida Getty. Díky, Honza.
0: Ano, Milušky dneska slaví svátek, tak všem všechno nej přejeme. Kam ještě zahrajeme Davida Gettu?
2: Ahoj Vojto, můžeš prosím tě zahrát nějakou písničku od Davida Getty pro mou milovanou ženu Evičku, která má konečně po třech dnech volno. Díky moc, kosy z Dolní Rožinky.
0: Taky zahrajeme do Německa, máme po práci, tak zahrajte k našemu večernímu pikniku. Zdravíme Plzeň a Vochov, Petr a Standa. A taky zahraju na Broumovské koupaliště. Pozdrav všem nadějným volejbalistům, hlavně borcům z Lážo Plážo týmu. A zdravíme Kiss, tak za všechny Jessica a David Guetta. A spol Run River.

0: nikdo jiný.
1: Nehraje více písniček na přání.
0: Jukebox
1: Rádia Kiss.
2: Dáme si další muziku a jdeme na náš telefon 210-323-323 Rádio Kiss.
3: Dobrý večer, zdravíme.
2: Dobrý večer, kdo tam?
3: Kdo to je tady?
4: Deniska
3: a Marina, zdravíme tady ze kousek od Slap.
2: A tam je krásně, co?
3: Je tam krásně, je tady bazén, je večerní taková grilovačka, večerní večeře na...

0: Posloucháte Kiss a všem vám přeju krásný večer. Krásný večer při pondělku a dáme si další muziku, protože večer je čas pro jukebox. Ale nejenom večer je čas pro jukebox, ale i v noci hrajeme na přání. A co se týká té dnešní noci, tak pokud budete poslouchat mezi půlnocí a šestou, budete, jak já rád říkám, napřímo, tak to s vámi bude Lenka a bude vám hrát muziku. Teď vám hraju muziku stále ještě já a ještě hodinku a kousek budu. A co mám zahrát teď, Petře?
1: Ahoj Vojto, zdraví tě Petr, zdravím tě z dovolený z Nýrska, autokem u Klatov. Prosím tě, zahraj mi nějakou hezkou písničku, nechám to na tobě, to je jedno, nějaký hezký devadesátky. Je to pro mě, pro vás, pro tebe hlavně a pro moji přítelkyně Verunku. Děkuju, ahoj.
0: Tak dáme něco, hezkou dovču přeju a já to přehodím na Lucku, ta vybere tu devadesátku.
2: Ahoj, zahraj mi prosím od Two Unlimited, Let Be Control Your Body pro mýho manžela Pavlika, pro syna Páťu a pro dceru Laurinku. Hrajeme tady karty, grillujeme a už jsem se rozkazala, musím to prej namluvit, takže ahoj a díky.
0: Přesně tak, Lucko, musíš to prej namluvit a namluvila jsi to moc hezky, tak hrajeme Two Unlimited a ještě někam budou.
3: Prosím, prosím o zahrání písničky pro Pepíčka do Kožuchova na Slovensko.
0: Tak i pro Pepíčka. Let the beat control your body. Let the beat control your body.

0: hrajeme to nejlepší od 90. let.
1: Pro ty nejlepší posluchače v zemi.
2: Ahoj, vy jste normálně kulinci, já jsem normálně jako suchar, já se moc jako nesmíju. Ale teda u vašeho rádia, to je prostě bomba.
0: Díky apce Rádia Kiss nahrávejte vzkazy a vysílejte s námi každý den.
3: Pussycat Dolls jsou zpěv a míří k nám i s ikonickou Nicole Scherzinger. Oslavte s nimi 20 let od vydání debutu PCD. Poslechněte si ty nejslavnější písně. Buďte u toho. Pussycat Dolls 23. září v pražské O2 aréně. The Pussycat Dolls přiváží Live Nation. Podporuje Radio Kiss.
4: 9. hodina večerní se nám blíží, za pár vteřin je tady. Na Kisu s vámi Vojta Sklenář a jdeme do poslední jukeboxové hodiny pro dnešek.
0: To nejlepší od 90. let i v jukeboxech Rádia Kiss.
5: Be happy.
6: Hiya, Bobby.
7: Hi, Ken.
6: You wanna go for a ride?
7: Sure, Ken.
6: Jump in.

0: Oasis.
1: Song a kapela, ten je za námi, ale není za námi jukebox, ale už je jenom jeho poslední, teď už necelá hodina, tím, že máme 21.06. 210-323-323, telefon k nám do studia a telefon, který vytočil Fanda a dovolal se, tak hezký večer ti přeju.
2: Ahoj, tobě taky, zdravím všechny kysáky.
1: Jak už od tebe Fandovím, tak hezký večer na Moravu a dneska jste tam odstartovali do Vču, si mi říkal.
2: Přesně tak, odstartovali jsme dovolenou a odstartovali jsme to ještě tím, že syn má dneska 15. narozeniny, takže jsme dělali takovou menší oslavu a chtěl bych vlastně nechat zahrát pro něj, pro všechny kysáky a ať se to hezky užijeme.
1: Takže slavíte dneska, jo?
2: Slavíme.
1: A i jste si jako vybrali hezký počasí, člověče, na tu dovolenou,
2: no, hele,
1: viď? Možná až moc, ne?
2: Po dlouhý době mi vyšla dovolená, kdy neprší, tak uvidíme, snad to vydrží.
1: Jo, takže zatím poslední roky vždycky, když jsem měl do Vču, tak to stálo.
2: Přesně to tak vycházelo.
1: Jo, no tak super, tak se dočkal.
2: Snad tam počasí vydrží a umoudří.
1: Já myslím, že jo, tak užívejte a přeju taky všechno nejsinkovi a tady je muzika, ahoj.
2: Hele, moc krát děkuju a hezký večer, ahoj. A zdravím všechny.

0: Ladíte Kiss a posloucháte Jukebox. Co si poslechneme teď, Michale?
1: Hezký večer, Vojto. Tady je Michal Sridku Mistku. Já bych tě chtěl poprosit o zahrání písničky Impossible od Helči Zeťové. Byla to naše sousedka na prostřední Bečvě, pořád na ní myslíme a vzpomínáme. Je to velká škoda. A chtěl bych to poslat všem na Bečvu teda, tobě do rádia a všem, co poslouchají Kiss. Díky, Michal, ahoj.
0: Tak si dáme Helenu Zeťovou. Kam pak ještě bude?
2: Ahoj. Prosím, prosím, zahraj něco pro manžela, který venku dělá cestu a dnes máme výročí svatby. Nějakou hezkou, rychlou písničku a pro všechny kysáky. Ahoj.
0: No tak ať už tu cestu dodělá a užívejte večer takhle na výročí. Gratuluju moc a kam ještě zahrajeme, Pavle?
3: Pro Pavla a Ivu do Újezda do Altánku. Dáváme si vychlazené pivečko a posloucháme skvělé Rádio Kiss.
0: Ideální program na večer. Tak vás zdravím samozřejmě, no a na zdravíčko taky

0: Pocket. Blíží se to blíží, protože už nám odstartoval měsíc srpen a na konci srpna, konkrétně v sobotu 29. rozhodně vyražte do amfiteátru pod Hradem Loket, zvláště vy, kteří máte rádi muziku z 90. Protože tam pro vás chystáme obří 90s party live, a to jednak s moderátory Rádia Kiss, ale taky hvězdami právě z 90. Těšte se třeba na Groove Coverage, Erotic a bude i Kosmonova. 29. srpen, no a to už je skutečně, můžeme říct za pár, i když ano, dobře, jsme na začátku srpna, ale ono to uteče. Vemte si, jak je to dlouho, co začaly prázdniny.
1: To nejlepší od 90. let na internetu i v aplikaci Rádia Kiss.

0: Na Kissu za námi Alexandra Sten, Jukebox, ten pokračuje teď s někým na telefonu, Radio Kiss.
1: Haló, já jsem se dovolal,
0: to
1: není možný.
0: Dovolal, je to možný, a kdo se dovolal, kdo tam?
1: Petr, ahoj.
0: Petře, čau. Takže nepočítal jsi s tím, že by ses dovolal, jo?
1: Vůbec, slyšel jsem výzvu, říkám, ale zkusím to, já to vždycky zkouším v noci, tak říkám, ale zkusím to.
0: Zkusím to i večer.
1: Ano, přesně tak, než půjdu spát.
0: A vyšlo ti to, tak co ti pustím teda, než půjdeš spát?
1: Hele, první se mě napadlo Ellie Goulding, Bourne.
0: Tak jo, dáme jí, dáme, ale komu bude?
1: Komu bude? Pro všechny kamionáky, co teprve ještě, jako, co ještě nespí a musí dojet, aby zaparkovali.
0: A ty se chystáš spát teda v kamionu?

0: To nejlepší od 90. let. Non-stop. Kiss. Radio Kiss.
1: Senti. Allora dammi la tua mano.

0: Box Rádia Kiss.
1: Myslím si, že všichni moc dobře znáte to, že se říká začít od Adama. Ovšem, my nebudeme začínat od Adama, ale my budeme s Adamem končit. A budeme s ním končit pondělní večerní Jukebox na Kissu. Adam je totiž poslední, kdo dneska vybere.
2: Zdravím vás všechny, co jste taky na cestách jako já. Jestli to stihnu, mám ještě hodinovou cestu před sebou. Jestli to stihnem, byl bych strašně rád, kdyby jsme zahráli baladu od Gustavo Lima. Děkuju vám, mějte se krásně.
1: Tak Adame, já doufám, že to stíháme, že ještě jedeš a vychutnáš si baladu. Vychutnáte si ji i vy všichni, kteří ladíte Kiss a laďte ho dál. Jukebox sice končí, ale po 10. večerní dáme to nejlepší z dneška, tak rozhodně nikam nechoďte. Hezký večer.

0: nejlepší z dnešního dne na Rádiu Kiss.
1: Imagine Dragon za námi, pár minut po 10. hodině večerní, tak hezký večer vám všem samozřejmě přeju, kdo máte v uších Kiss, a mějte ho i nadále. Do půlnoci si dáme takové malé repete dneška. Pondělka s datem 3. srpna a začneme ranním Kissem. Tenhle týden ho má pořád pod palcem Martin Hovorka, ale ranní kachna, ta samozřejmě zůstává. Taky uslyšíte, jak dneska jste hádali s Katkou Čepelíkovou, a taky uslyšíte jednu vychytávku, na kterou prý přišli, no Češi.
2: Vy možná dneska budete mít namířeno do fitka. Jít tam schodit nějaká kila, dát si poctivé kardio, jenomže pozor, aby v té posilovně jste nenarazili na úplně jiný druh cvičení, než jaký máte v tréninkovém plánu. Taky jste si všimli, jak moc teďka frčí taková ta bezobslužná privátní fitka? Přes internet si koupíte hodinu, kód vám otevře dveře a uvnitř jste úplně sami. Pecka věc, když se stydíte nebo nechcete čekat na stroje, jenomže Češi jsou národ kreativní a okamžitě přišli na to, že tahle privátní fitka má jednu obrovskou výhodu. Kvůli soukromí tam nejsou vůbec žádné kamery. No a výsledek? Dá se říct, za pár korun se z posiloven stává nový hit pro tajná rande a hodinové hotely. Takže místo bench pressu se tam zkrátka teďka trénují úplně jiné disciplíny. Nikde nikdo, sprcha hnedka vedle, takže úplně ideální místo. Ne takový to tralala, tralala, víš, hodinový hotel, tralala. Dokonce podle jednoho britského průzkumu sex v běžném fitku, někde v šatně nebo v sauně, přiznal každý čtvrtý člověk. Takže privátní gymy jsou tomuhle jako, dávají tomuhle prostě luxusní a bezpečný kabát. Prostě jít do gymu, někdo tomu říká i do gymu. Takže přátelé, dneska, jestli vyrážíte do privátního gymu na to své číslo, tak si to teda užijte, no. Ale takhle, až budete třeba procházet kolem nějakého fitka, kolem nějakého gymu nebo gymu, jak chcete, jo, tak až budete procházet, tak se s vámi koukejte, kdo vychází ven, protože jestli půjde ven z toho fitka někdo, kdo má nohy jako želé, tak ten třeba určitě nedělal dřepy a tam dělal určitě něco jiného. Tak to bude on, to bude ten, co tam chodí na ten hodinový hotel.
0: Posloucháte to nejlepší z vysílání Rádia Kiss.

0: Posloucháte to nejlepší z vysílání Rádia Kiss.
1: Ladíte Rádio Kiss, krásné ráno, přeji i Kačce Čepelíkové.
2: Dobré ráno vám všem, tak jsem tady zase s dalším filmem, který budete hádat. Už se těšíte, že jo?
1: Musí být letní, protože je léto.
2: No jasně, že je letní. Tohle je takový prázdninový příběh, který se točil ve středních Čechách v obcích Bohuliby a taky Kozolupy. Díky tomuhle filmu se Tatře 813 říká Drtikol. Ve snímku je hlavní postavou malý Petr, který tráví prázdniny u babičky a dědy. A jeho psa hraje jeho skutečný hafan, který se jmenoval Alton. No a ta pátá nápověda je, že většina z nás si název toho filmu pamatuje špatně.
1: Teda, tak teďka je tam spoustu otazníků, ale my je postupně rozpleteme. Takže 210, 323, 323, ale podle mě, když se řekne Drtikol.
2: Tak všichni ví, ale myslím, že jako leckdo to splete.
1: Tak jsem strašně zdravej a hnedka potom si ten film třeba dneska večer pustíme z DVDčka doma.
2: No, nebo tady na Kisu si ho pustíme.
1: To by se mohli koukat na filmy normálně, každý večer jeden film. Tak Kačko, díky a posluchači už jsou na tom na sluchátku. Haló?
3: Čau, David.
1: Davide, tak schválně, o jakém filmu jsme se tady v hádankách teďka celou jednu minutu bavili?
3: Prázdniny podsta.
1: Počkej, přesně ten název řekni, přesně.
3: Prázdniny pod psa.
1: Tak to je špatně, to je přesně to, co říkala. Ještě jednou?
3: Prázdniny pro psa.
1: Pro psa, ano, přesně tak. Jo. Je to tak, tam měli toho Velšteriera Blacka, to byl podobně hrdina filmu, Velšteriér Black, tak mu říkali, samozřejmě Tomáš Holý v jedné ze svých jako pozdních rolí, tam už je jako znát, že trošku vyrozviť v tom filmu, Tomáš.
3: Jo, tam už byl starší, no.
1: Tatínek do polepšovny a na pytlácké stezce a tyhle ty, prostě ty byly, to byl fakt, to byl dítě.
3: Trnkovej
1: keř, jasně, ale potom utekly 3 roky, protože tatínek do polepšovny 78 jsem koukal a prázdniny pro psa, mnozí to pletou, říkají pod psa, tak pro psa je rok 1980 a tam najednou ty 2 roky, ale to známe, u dětí to je zná ty 2 roky, viď? Přesně ono.
3: No, jo, no, to je pravda.
1: Takže pozor, a když jsi to poznal, o jaký film se jedná? Asi to jméno, když padlo.
3: Jo.
1: Řekni to jméno.
3: Bike.
1: Ale toho traktoristy tam.
3: Jo, Drtikol.
4: Říkej mu Drtikole, tak si mu tady jenom nadává. Pane Drtikol, sype se vám zrní, pane Drtikol.
5: Řekni to ještě jednou.
4: Sype se vám zrní.
5: Pane?
4: Pane Drtikol.
5: Roztrh se mi igelit.
4: Já jsem si to myslel, pane Drtikol.
5: Hele, já si nenechám od nikoho nadávat.
4: Nadávat?
5: Protože já se nemenuji Drtikol, ale Vrabec.
1: Tak pěkně jsi to rozdrtil, člověče, ten náš éter tady po ránu.
3: A pak tam do teď s ním praští.
1: Teď s ním praští. No tak jsme si připomněli další hezký český film, klasickou letní takovou komedii, dětskou ještě navíc. Tak třeba jsme tě naladili a třeba ten film někde seženeš a pustíš si ho stejně jako já doma dneska večer.
3: Jasný.
1: Tak jo, tak rádi jsme tě slyšeli, ahoj.
3: Čau.
0: Posloucháte to nejlepší z vysílání Rádia Kiss.

0: povrchem. To není sci-fi, to jsou milí posluchači České jeskyně a pojďme si zjistit ty vstupenky na ty nejžádanější prohlídkové trasy. Mizí rychleji než ranní káva v kanceláři, ale každopádně my tady pro vás volňásky máme. Na telefonu je Zuzka, ahoj!
1: Ahoj!
0: Zuzko, ta rodinná vstupenka je pro dva dospěláky a tři prcky. Budete to mít vůbec jak naplnit? Tři prcky, tři děti.
1: Já si myslím, že úplně jo. My máme jedno a další dvě si půjčíme.
0: No to je právě to důležitý, půjčit si právě. Víš, aby to zbytečně jako ty místa nebyly neobsazený, to by byla škoda, si myslím. Víš?
1: Máme možnost.
0: Tak já tady mám pro tebe takový úkol, říkal jsem si, že když je pondělí, takže bychom si mohli trošku zablbnout. Byla jsi někdy v jeskyni?
1: Já popravdě ještě ne, ale byl to můj sen. Ale... Začal se přesunem a já chci pokračovat.
0: A do jaký jeskyně by se chtěla podívat nejradši?
1: Boskovský,
0: ty jsou hezký. Já tam byl jako dítě ze školu s vámi na výletu a vím, že to tam bylo moc nádherný a taky bych se tam rád

0: Nie, nie, nie.
1: Jak to zacząłeś? Chcesz jeszcze słowiczko? Poczekaj, to bude dobrý. Tak dáme další slovíčko, pojď. Hele, jeskyně, boskovská jeskyně, hele, a já zvolám pondělí! A do třetice, pojď ještě do třetice, prázdniny! Zuzka se toho nebála, my jsme tady trošku jak uchocholouška, ale to nevadí, protože máme radost, že ty máš radost, že se půjdeš podívat do jakékoliv jeskyně z těch 14, které si vybereš, je jich spoustu.
0: Pečka, děkuju.
1: Tak jo, pozdravuj děti, pozdravuj partnera, se kterým vyrazíte a moc si to užijte, jo?
0: Díky.
1: Posíláme vstupenku a hrajeme muziku David Guetta, taky Timbaland. No a pozor, další vstupenky do jeskyní zase zítra v ranním kysu mezi 6 a 10.
2: Posloucháte to nejlepší z vysílání Rádia Kiss.

0: Posloucháte to nejlepší z vysílání Rádia Kiss. Kachna. Raního Kissu.
1: Já v éteru vítám Karla, ahoj.
2: Ahoj.
1: Karle, od kolika hodin jsi s námi dneska ráno, kdy jsme tě probudili?
2: Od 6 až.
1: Tak pro někoho až, pro někoho už, no, to záleží samozřejmě, ale ideální čas, takhle, za mě ideální čas, to jsem začal vysílat v 6 ráno, to jsem taky tady přišel. Takže prosím tě, řekni mi, jestli jsi vůbec vychytal nějakou kachnu dneska ráno, nějaký nesmysl.
2: Tak já si myslím, že to bude s tím Patem a Matem, jak budou mít nový film.
1: Ano, a?
2: Tak, že tam nebudou hledat šacha.
1: Já jsem říkal, že budou hledat kamaráda v tom novém filmu. Že budou chtít mít kamaráda, že o tom bude příběh. A
2: to je pravda.
1: To je pravda. A říkal jsem, že ten jejich novej kámoš bude šach. Tak to je blbost a je to správně.
2: Jo, super.
1: Jo, ale pat a mat a šach pro mě dobrý, ne?
2: No a bylo by to jako fajn, akorát oni ty jména mají od někud jinut.
1: Jak od někud jinut?
2: Oni to je zkrátka patlal a matlal.
1: Fakt jo, to jsem nevěděl.
2: Ano, já jsem si to hledal.
1: Patlal a matlal, jo.
2: Ano.
1: Tak počkej, tak to je pro mě, hele, to jsem teďka objevil svět ve 42 letech. Patlal a matlal, to jsem fakt netušil. Tak to děkuju. Tak teď si mě...
2: Hledal jsem to o tom šachovi a nic jsem takového nenašel.
1: Teď si mě obohatil normálně na měsíce dopředu a já jsem totiž hledal, že kdysi dá, já jsem to říkal dneska ráno, že oni předtím, než vůbec měl být ten seriál jít do televize a tak dále, tak před těma 50 lety měli vlastně takový jako pracovní názvy pro tyto dvě postavy. Pan Ouholíček a pan Sedlec.
2: Ano.
1: A to se jako nechytlo, tak pak přišel někdo s Patem a Matem a ty jsi zjistil, že to byl Patlal a Matlal. Výborný.
2: Ano, že to je zkrátka.
1: Tak počkej, to ti musíme poslat nějakou větší cenu, protože já jsem teďka úplně unešenej, tyjo, Patlal a Matlal. Tak jo, tak super.
2: No, super, díky moc.
1: Tak se měj krásně, já tě zdravím.
2: Taky.
1: A zase někdy na Kissu se budu těšit na slyšenou. Čau.
0: Posloucháte to nejlepší z vysílání Rádia Kiss.

0: nejlepší z dnešního dne na Rádiu Kiss.
1: Jestli někomu z vás vadí pondělí, tak dobrá zpráva. Za necelou hodinu už bude pryč. Ale my si ještě to pondělí užijeme tady u nás na Kissu. Jednak s muzikou, tím nejlepším od 90. let. A taky s tím nejlepším z dnešního odpoledního jumpu. A taky tím nejlepším od Michala Kavalčíka. Bude jeho dnešní moudro, ale teď pojďme zjistit, na co se vás dneska dopoledne Michal ptalo.
2: Máte vy nějaký předmět, plyšáka, něco, co máte rádi, co berete vždy sebou na dovolenou? A prostě pokud to nemáte sebou v kufru, tak jste velmi nervózní. Cestuje to s vámi na výlety, letadlem, lodí, autem. Berete si nějaké talismany na vaší dovolenou?
3: Děti jsou takovej talisman. Ale víš co, já bych je i nechala doma, ale oni nechcou.
4: Neumím si představit dovolenou, kdyby s náma nejel Franta. Všude s náma jezdí, je to takový plyšový prasátko a máme ho všichni rádi. Ale to z Itálii u moře se povedlo, že i spad trošku do moře, takže to měli se sprchou, na to se všim všudy, aby zas nebyl slaný a nesmrděl nám po rybičkách, prase jedno.
5: Talisman na všechny cesty a dovolený je Radio Kiss, protože bez něj si já prostě už tu dovču nedokážu představit.
6: Pokaždý, když jedu, tak potřebuju toaletní papír. Ale to je záchrana, protože na těch záchodech není nic.
0: Vítězná hlasovka Martinka, to je prostě stylovka.
7: Já jsem asi před 2 rokama koupila synovi k Vánocům polštářek hovínko a od té doby kamkoliv jede, kamkoliv jde, všude hovínko tahá sebou, protože se mu na něm moc dobře spínká. A jednou za čas, když ho moc ožužla, tak se vypere a frčí na novou.
0: Michal Kavalčík. Každý všední den od 10 do 2 na Rádiu Kiss.

0: nejlepší z našeho vysílání. Michal Kavalčík.
1: Přišel mi jeden moc hezký foreček, pojďme to dát jako moudro dne, já myslím, že tohle zažil každý v životě. Je to rozhovor ženy se svým manželem.
0: Nemá IQ jako Einstein, ale přesto říká svoje moudra dne.
1: Manželka říká svému manželovi. Miláčku, já stejně vím, že jsi měl přede mnou stovky žen. Manžel odpovídá. Tak mlč a buď ráda, že jsi se dostala do finále.
0: Michal Kavalčík. Každý všední den
2: od 10 do 2
0: na Rádiu Kiss.

0: Posloucháte to nejlepší z našeho vysílání. Odpolední Jam.
1: Vybral jsem záměrně brazilský podkres, přátelé, protože budeme cestovat, takže nějaká ta exotika není vůbec, ale vůbec od věci.
2: Nabídneme vám teďka pár zemí, pokud byste tam chtěli vycestovat, která mají nejrůznější prvenství. Řeknete si to, tak teď to bude nejlepší restaurace.
1: Takže jako třeba Švýcarsko, no, šír, čokoláda.
2: Jo, něco takového. Ne, bude to trošku jinak. A pro spoustu z nás to v podstatě nedosažitelný věci, ale třeba vás to zláká. Takže Brazílie. Proč třeba vycestovat do Brazílie?
1: Za brazilkama.
2: Taky.
1: A za brazilskou depilací.
2: No, pokud ji potřebuješ, tak jo. Jinak tam mají největší deštný prales, takže oni s tou depilací tak ho vidí. No.
1: A tam si dáme brazilskou depilací.
2: S nějakýma domorodcema. Nizozemsko by vás mohlo zlákat nejvyššími lidmi na světě, takže pokud máte rádi obříky.
1: A dobře to tam balej. Dál.
2: Austrálie. Největší korálový útes.
1: A zaskáčeme si s klokanama.
2: Já se bojím, to bude dál. A můžete třeba zkusit i Nepál v poslední době. No, pojďme o to. Nejvyšší hora na světě. Pokud vás zajímá třeba horolezectví, rádi zdoláváte nejrůznější vrcholy. Tak do Nepálu.
1: Z tchýní. Vrátíte se sami.
2: Já už myslím, že z tchýní chceš dosáhnout vrcholu, ale...
1: Tak určitě se i takový najdou zase. Proč by jako ne, že jo?
2: Tak, no. Můžete vycestovat, pokud vás se...
1: Já jsem si to lehce upravil na svoje věci.
2: V pořádku z toho upravil. Já nevím, jestli si z toho kysáce něco zapamatoval.
1: Já myslím, že ještě rezonuje ta brazilská depilace.
2: Nebo tchýní.
0: Odpolední Jam. Každý všední den od 2 do 6 na Rádiu Kiss.

0: z našeho vysílání. Odpolední jam.
1: Pojďme se kouknout, co jste si mohli během uplynulého mistrovství světa pořídit domů, nebo respektive vydražit.
2: Ano.
1: Ano. A co jste si mohli pořídit, protože samozřejmě ten čas je omezený, co se týče dražby. A třeba bylo k možnosti si koupit outfit Shakiry. Jo, z videoklipu Die Die, písničce oficiální k mistrovství světa. Nakonec prodáno za 173 tisíc korun.
2: To není moc.
1: No, tak jako...
2: Jako přímo vodní. Jako, nebo
1: no, nějaké... jako to, co měla ona.
2: Fakt,
1: to to jenom slíkla a dala k dispozici. Boty Justina Biebera, právě z poloviční nebo mezi poločasové nebo z poločasové show, tak to bylo za 557 tisíc. Dále rukavice Madony, také vlastně, to jsou cyklistické rukavice nebo na cvičení, akorát jsou vykládané nějakýma šutrama, asi ne drahokamy. 882 tisíc korun.
2: Ale prosím tě.
1: Jo, tady už to už je přece jenom tematičtější dres podepsaný Messim. A jeho originální dres, opravdu, že ho měl na sobě. To už si myslím, že pro fanoušky je velmi zajímavý.
2: To je sběratelský. No.
1: To už je hodně sběratelský. 1,4 milionu. Jo?
2: No, jako dá se.
1: A zmiňovaný míč, který právě byl vlastně ve finále mistrovství světa,
2: ano,
1: tak ten se nakonec prodal za 2,3 milionu korun.
2: Tak,
1: a všechno šlo samozřejmě na dobrou věc.
2: Čověče, nejsou to až takový pálky, čekala jsem to teda jako drsnější,
1: že to bude horší.
2: Že to bude horší. Pokud ale samozřejmě nedisponujete těmato částkama, nemůžete si to úplně dovolit, tak přece jenom nějaký ten kousek z mistrovství světa si můžete pořídit, nebo jste si mohli pořídit, a to v podobě kousku trávníku právě z mistrovství světa, a to za nějaký zhruba 10 tisíc korun.
1: 10 tisíc korun a jako třeba velký kousek asi, cca, cihla nebo mín,
2: no,
1: víc.
2: Taková cihlička ve skle, to snad by měli potom...
1: Ve skle.
2: Měli darovat, no tak ono by
1: ti to... Ve skle tráva.
2: No tak ono by ti to asi mohlo taky uhnit.
1: Tak to je zatres pro všechny huliče.
0: Odpolední čas. Každý všední den od 2 do 6 na Rádiu Kiss.

0: Krásnou noc, kysáci, 1 minuta po půlnoci a to znamená, že startují noční džubokysy. Od mikrofonu vás zdraví Lenka.
1: To nejlepší od 90. let i v nočních džuboxech Rádia Kiss.
0: Be happy.

0: Noční jukebox.
1: Až do 6 hodin do rána jsem tady dneska opět pro vás v nočních jukeboxech, takže stačí si zavolat o svůj song anebo taky poslat hlasovku, jsou dva způsoby. No a jako první dnešní volající se dovolal Karel. Ahoj Karle.
2: Ahoj Leně, jaká jsi měla, fuj, omlouvám se.
1: V pohodě, dneska ti to nemluví.
2: Ne.
1: A nevadí, měl jsi dlouhý den. Ale jo, já si mám super, všechno dobrý, já mám léto ráda, takže i když všichni na ty horka nadávají, tak já jsem za to vlastně ráda, protože za chvilku zase je tady zima, budeme nadávat na to, že je zima, takže pojďme si užívat to, co máme. Co ty si vybral za písničku?
2: Life message poletí to tobě a všem kysákům a na cestách, co jsou.
1: Tak jo, tak si jdeme dát love message a tobě přeju hezkou noc, měj se.
2: Děkuju.

0: Nikdo jiný nehraje více písniček na přání. Jubox. Rádia Kiss.
1: Pojďme rovnou kysáci na další písničku, protože na telefonu je Petr. Ahoj, Peťo.
2: Ahoj.
1: Odkud k nám voláš?
2: Z Písku.
1: Z Písku, ale slyším, že nejsi z Česka, ze Slovenska?
2: Já jsem ze Slovenska.
1: Jasně, tak to jo. A co pak děláš dneska v noci? Práci nebo doma pohodička?
2: Po práci už oddych.
1: No tak to je ideální naprosto. No a čím ti zpříjemníme takhle pozdní večer?
2: No, písnička by vodla.
1: No tak jasně, o to jsem tady. Jaká písnička by to měla být?
2: Od Myši, teď králou jsem já.
1: Dobře, dáme si lepší než originál a pro koho to bude?
2: Pro všetkých chysákov a pro tebe do studia.
1: No tak jo, tak si to jdeme dát a já ti přeju, ať se máš hezky.
2: A tebe príjemný večer.
1: Ahoj.

Lady Gaga a Abrakadabra, máme půl jedné kesáci. Jsem ráda, že tady dneska můžu být opět s váma až do 6 hodin. Budete diktovat muziku vy, takže pokud chcete slyšet oblíbenou písničku nebo ji chcete nechat někomu zahrát, tak telefonní číslo 210 323 323 anebo taky můžete využít aplikaci Radia Kiss a poslat mi hlasovku. Tyhle ty dva způsoby naprosto jednoduchý, no a já jsem zvědavá, co si v dnešní horké noci dneska všechno pustíme. Pokud jste v práci, tak doufám, že tam máte aspoň příjemně klimatizaci, nebo že takhle večer tam není tak strašný horko třeba jako přes den. Já musím říct, že tady u nás ve studiu je velmi příjemně, máme tady klimošku, samozřejmě ji nemám zapnutou nějak na vymražení, ale prostě jenom tak lehce, aby se tady dalo bejt. No, taky jsem se konečně zbavila toho divnýho hlasu a kašle, takže to nebudu víc podporovat, abych si to zase třeba nevrátila. Tak pojďme na to, před námi Dr. Alban, Jack Jones a za chvilku další song na vaše přání. Radio Kiss.

0: Nikdo jiný nehraje více písniček na přání. Jukebox
1: Radia Kiss. Kysáci, jdeme rovnou na další písničku, protože na telefonu je taky další volající. Kdo pak je tam?
2: Ahoj, tady Kačka.
1: Ahoj Kačko, jak se máš takhle v noci, jak to, že nespíš?
2: Akorát, mám se dobře, akorát jedeme do Pardubic na letiště a poletíme do Španělska.
1: No tak to je skvělý, takže Dovča před vámi.
2: Je.
1: No tak to ti lehce závidím, to si doufám pořádně užiješ. A kam do Španělska?
2: Do Almérie.
1: A vidíš, tak to ani neznám, tak to si moc užij. A co vám zahrajem na cestu?
2: Senioritu, prosím.
1: Shawn Mendes, Camila Cabello a pro koho ta písnička bude?
2: Pro celou rodinu.
1: Dobře, stručně, jasně, tak jo, hele, tak si to pořádně užijte, zrelaxujte se, opalte se a
2: děkujeme,
1: měj se hezky a tady Seniorita, ahoj.
2: Děkujeme, naschle.

0: Noční Jukebox.
1: Za 12 minut je tady jedna hodina a ještě stihneme jednu písničku na vaše přání. Mám tady totiž hlasovku od Lucky.
2: Ahojky, přeju krásný večer. Poprosila bych o zahrání písničky Diana Vejna, Love is a Soldier. Díky, všem hezký večer.
1: Luci, moc tě zdravím, Jan Vejn, pojďme si dát tuhle tu pecku a já vám přeju krásnou noc.

0: I po jedné hodině pokračujeme v nočních juboxech. Před námi Culture Beat, Gareth Gates a další muzika.
1: To nejlepší od 90. let i v nočních juboxech Rádia Kiss.
2: Be happy.

0: Noční jukebox.
1: Jukebox. Na telefonu je další volající a proto jdeme rovnou na to, kdo pak je tam.
2: Já jsem Elizabeth.
1: Ahoj Elizabeth, slyšíme se dobře?
2: Ano, slyšíme.
1: Tak to mám radost, jak to, že nespíš takhle v noci?
2: Jdeme v práci právě.
1: V práci seš?
2: No, právě že jdeme na obědku už.
1: Jasně, no tak dobrý, tak už konec, máš padla. Co zahrajeme?
2: Chtěla bych zahrát Makarénu.
1: Makarénu, a pro koho to bude?
2: Pro všechny kysáky, kteří jedou z práce a pro mého úžasného tačku, který taky jede z práce a je na cestách.
1: Tak jo, tak si zahrajeme tuhle tu pecku a ještě mi řekni, jak zvládáš tyhle horka, co teďka jsou.
2: Jo, pohodě.
1: Taky ti to nevadí?
2: Ne, nevadí.
1: No tak dobrý. Přesně, je lepší než zima. Jdeme se ještě trošičku víc zahřát Makarénou. Měj se hezky.
2: Taky.
1: Čauky.

0: dream last night.
1: Noční jukebox.
2: Jukebox.
3: Tohle byl Saša Stay a další písnička na vaše přání ve vaší režii. Kdo pak je na telefonu?
4: Nazdar, Radek, Čichova.
3: Ahoj Radku, moc tě zdravím. Jak se máš dneska v noci?
4: No tak jsem se obudil vlastně, pustil jsem rádio Kiss a jsem to zkusil a dovolal jsem se.
3: No tak to je super. A ještě mi řekni, co ty a ty horka, zvládáš to?
4: Ale jo, pohoda.
3: No tak to je důležitý.
4: Koupaliště funguje, takže čepované pivo funguje také, takže je to pohoda.
3: Dobrý pivko, akorát voda, ideální. V dnešních dnešních juboxech budu mít pár tipů i na nějaký další přírodní koupaliště, tak určitě poslouchej dál, ale teďka mi řekni, co dáme za písničku.
4: Takže bylo by to Melanie C, jestli by mohlo.
3: Ano, připravila jsem Enter to You a pro koho to bude?
4: Takže bylo by to hlavně pro tebe na noční směnu.
3: Děkuji ti.
4: Dá se povědět. Takže pro celé Kiss a pro všechny, kdo poslouchají vlastně teď v noci, takové horko a hlavně pro lásku Veroniku Dolvažovic.
3: Tak jo, tak posílám písničku a přeju ti krásnou noc, měj se hezky.
4: Taky, děkuji.
3: Ahoj.
4: Tak ahoj.

0: Jedna minuta po půl druhé, kysáci, ladíte noční juboxy, no a jelikož je vedro a ještě pár dní horké letní dny budou, tak jsem si pro vás připravila v dnešním vysílání pár tipů, kam se vydat za koupáním a myslím tím přírodním koupáním. Našla jsem pár takových zajímavých a prý poměrně vyhlášených přírodních koupališť. No a jeden z nich je zatopený lom Výkleky, který se nachází na Přerovsku nedaleko Olomouce. Je to v podstatě lom, je tam kamenitá pláž s pozvolným vstupem do vody, maximální hloubka 6 metrů, no a samozřejmě se tam dá i potápět, je tam pestrý podvodní život a hlavně, co je důležitý, je to lom. Je to teda jako o něco studenější než jiný koupaliště, ale i právě v tomhle tom horkém počasí a v druhé polovině prázdnin je ta voda pořád příjemně čistá. Takže zatopený lom Výkleky, pokud jste z Olomoucka a okolí, tak tohleto koupání by vám nemělo ujít. No a možná ho taky znáte a já to tady doporučuji třeba jiným, kteří na tenhle ten nádherný lom ještě nepřišli. Já se musím přiznat, že lomy mám moc ráda. Jediný co, tak vždycky ta studená voda, ale zase naopak v takhle horkém počasí vás to aspoň trošku ochladí. Před námi Venga Boys a taky písničky na vaše přání, takže 210 323 323.
1: Radio Kiss.

0: Noční Jukebox.
1: Pojďme rovnou kysát si na další písničku na vaše přání. Na telefonu Monika. Ahoj, Moni.
2: Ahoj.
1: Tak jsi to vydržela, nestratila ses, nemusela si odběhnout?
2: Ne, nemusela, jsem
1: tak
2: tu.
1: Tak to mám radost. A co děláš takhle po půl druhé, seš v práci nebo doma?
2: Jo, máme s kolegou 24, takže si jezdíme.
1: Ty vogo, 24, tak to je docela záhul, ne? Asi.
2: Dá se to.
1: Jo, i v tom horku máte tam aspoň příjemně.
2: Jo, v autě je klimatizace.
1: Tak to je ideální, aspoň že tak. A co zahrajeme na cestování?
2: Jak jsme se domluvili na té písničce, to říkat nebudu.
1: Ano, měl by to být Chaos a Planeta opic, si vybrala, pro koho to bude?
2: Ale pro všechny složky IZS, to musí být venku jako my. A pokud bude poslouchat, tak i pro Kubu Doříčan, tady ta písnička.
1: Mm-hmm, dobře, tak pojďme na to, konečně taky něco českýho na rádiu Kiss a já ti přeju krásnou noc.
2: Ale taky a díky moc.
1: Ahoj.

0: Noční jukebox.
1: Jukebox. Kate Ryan, Dezžonte, máme za 10 minut 2 hodiny kysáci a je tady hlasovka od Pavla.
2: Ahoj Leni, já bych tě chtěl poprosit o písničku Coco Jumbo a bylo by to pro všechny kysáky, ať nám ta noční hezky uteče a k tobě do studia, ať ti to taky uteče. No a všem kysákům, kteří řídějí a šťastnou cestu. Tak jo, děkuju, ahoj Pavel.
1: Pájo, moc tě zdravím, pojďme si dát Mr. President a Coco Jumbo.